hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Nosím černý bre.

0: Jdeme za Naděou Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odves. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že
1: dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč to tě ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, mám to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu rumu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, seš zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: Všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: No, víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem, nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vej?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlatoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhý je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota stejná, jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo, a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádnej cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: bylo. A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Do kdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera
1: no,
0: se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako deal, no takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... A no, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14
0: let. Dá se to trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především co by místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy před 2600 lety

patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje, jako například v této.

úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Vystrčilová, vedoucí souboru Zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že Zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.
2: Tak

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řediny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru Zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje. A je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače. A na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku. Tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme moc krát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

ale na Babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Pojďte, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět a je fajn vidět tady vánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. A známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na Jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásil zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovňanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mi milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí o těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat, také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnicích, ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let naviděnou.
1: Kéžby, děkuji moc, přeju totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt, muselo.

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobili tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitida, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuju za pozvání a je mi ctí být tady s vámi.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně o nemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je?
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí a jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek. Že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuto otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře? A správná diagnóza se ne a nenajít.
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritída. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažím, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu do onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy vypadávání.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila ale tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě, mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci Ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace.

0: práci.
1: Děkuji za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
0: Tímto je zdravíme.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
3: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Správa železní začala s přípravou modernizace trati mezi Turnovem a Mladou Boleslaví. Zvýšený hluk v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády má vliv na zdraví obyvatel. Čeští fotbalisté prohráli při premiéře trenéra Santiho Deny s Chorvatskem 1-2. Dnes bude většinou polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Až do podzimu příštího roku potrvá mezi Turnovem a Mladou Boleslaví geologický průzkum podloží. Průzkumné vrty souvisí s plánovanou novou železniční tratí Praha-Liberec. Na výsledcích průzkumu bude záviset, kudy přesně nová rychlodráha povede. Podle ředitele odboru příprav staveb správy železnic Pavla Pardaja bude například obtížné místo u obce Svijany,
2: kde se křížíme s dálnicí a ten zásah do toho území bez hlediska nějakých estakád a přeložek té trati, které zase mají dopad vizuální, ale ne úplně jednoduchý úsek bude i výjezd Mladé Boleslavy přes krásnou louku, kde vznikne nová estakáda potom do Bakova a samotný průchod Bakovem, protože tam ta trať půlí Bakov.
0: Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 2000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se státním zdravotním ústavem v loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit o 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
3: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
0: Město Liberec přispěje na opravu pavilonu Levhartů v liberecké zoo 50 miliony korun. Na posledním zasedání v tomto volebním období o tom rozhodli zastupitelé. Peníze město poskytne pod podmínkou, že podobu projektu odsouhlasí Rada architektů města. Opravu Levhartince plánuje liberecký kraj začít příští rok na jaře. Dotace od libereckého magistrátu by měla pokrýt zhruba polovinu předpokládaných nákladů. Situace s kontaminovanou vodou v obcích severně od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. V minulých dnech se ve vodojemu Odolná voda zjistilo nadlimitní množství olova. Bez pitné vody zatím zůstává asi 15 000 obyvatel okolních obcí. Aby mohli vodu zase pít, měly by testy vyjít dobře několik dnů po sobě. Sport. Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Santi Denia. Španěl hráče pochválil a věří v další zlepšování.
4: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné. Ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
0: Další utkání letní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. Počasí. Dnes ráno se ojediněle zejména v údolích budou vyskytovat mlhy, jinak bude většinou polojasno. Během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší denní teploty 17 až 20, na Českolipsku až 21.

0: 10 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hezké dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a začíná naše čtyřhodinová cesta nejen po našem kraji. A začneme v jeho centru, na tom nejluxusnějším, nejmodernějším, nejdražším a nejvyhledávanějším místě v Rakousku-Uhersku tehdy. To je výčetnej, co říkáte. Mluvím o Grand Hotelu Zlatý lev v Liberci, o kterém teď vychází kniha, a za chvíli si o tom řekneme víc. Vypravíme se také do Výchové nad Jizerou, do zdejší kaple svatého Václava a nezapomínáme ani na zábavu v této hodině. Když budete brát své dítě do práce, může to určit jeho budoucnost? Bylo tomu taky u Daniely Kolářové. Uslyšíte, milí posluchači, tak určitě poslouchejte a hezké ráno s námi.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: asi, ale určitě máte na svém rádiu naladěný Český rozhlas Liberec a my vás teď zavedeme na jedno místo v krajském městě, které má nebo minimálně mělo řadu nej. Reprezentační dům Československé armády nebo sídlo vlády provincie Deutsche Böhmen v roce 1980. I tím si prošel Grand Hotel Zlatý lev v Liberci. Secesní budova v centru města slaví letos 120 let od svého otevření. Tehdy šlo o nejluxusnější hotel na severu Čech a i dnes je vyhledávaným místem nejen pro ubytování, ale také pro různé společenské akce, konference, plesy a podobně. 120-letý příběh Grand Hotelu, který je úzce spjatý i s děním v Liberci, teď odkrývá nová kniha Fenomén Zlatý lev.
1: Zvenku, co vidíte, když jdete kolem Zlatého lva, došlo k velké rekonstrukci fasády, kde najdete ty zdobné štuky, lvy a různé secesní florální motivy.
2: Popisuje nedávnou rekonstrukci Grand Hotelu Zlatý lev jeho ředitelka Vlasta Špísová.
1: Došlo k obnovení venkovní terasy a hlavně k navýšení kapacity z těch původních 82 pokojů na celkových 117.
2: Z původního vybavení ale mnoho nezbylo. Historickou atmosféru navozuje už jen jeden apartmán.
1: Pojmenovali jsme ho apartmán Franz Josef podle císaře Franz Josefa, který právě v tom roce 1906 slavnostně otvíral hotel a kynul z toho balkonu, ale s těmi přestavbami za totalitní éry se nic nedochovalo z těch interiérů, ty secesní lustry, prvky.
2: Už v roce 1906 měl přitom hotel elektrickou myčku nádobí, vysavače na koberce a pokoje vytápěné elektřinou. Popudem k jeho vzniku se stala chystaná výstava německých Čechů v Liberci, od které se město hodně slibovalo, říká autor knihy o historii hotelu Lubor Lacina.
3: Tehdy Liberec prostě potřeboval velký reprezentativní hotel, něco luxusního, kam by mohla přijít ta šlechta. Ale po roce 1948 všechno, co ten lev znamenal, tu noblesu a tohleto, tak to najednou prostě začalo být jakoby prostý slovo. Dekadence západu a tohleto. A že to ten hotel přežil, tak je to zásluha těch lidí, co tady pracovali.
2: Čtyřhvězdičkový hotel je podle Laciny jakousi kronikou Liberce.
3: To, jestli tady bylo zrovna období hojnosti anebo diktatura, tak to se na tom samozřejmě taky projevilo. Třeba na konci první světové války byl ten Liberec úplně vyhladovělý. Zaměstnanci toho hotelu byli na frontě. A to se samozřejmě projeví vždycky prostě v tomhletom obytu. Tím spíš, že on je tou svojí podstatou tak moc spojený s tím městem a s tou reprezentací.
2: V pamětní knize hotelu nechybí ani jména slavných hostů. Spal v něm třeba polárník Roald Amundsen, politička Milada Horáková, kosmonaut Jurij Gagarin, prezident Edvard Beneš a řada dalších. Spekulací a pobyt Adolfa Hitlera, říká ředitelka hotelu Vlasta Špísová.
1: V kronice na těch dvou stranách roku 1938 a je na jedné straně podepsaný Henlein, na druhé straně Hess a mezi tím je vytržená stránka. Takže tamtami fungují, že by ta vytržená stránka mohla patřit podpisu Hitlera, ale doložené to není.
2: Do budoucna plánuje hotel ještě přístavbu v zadním bloku, potřebuje rozšířit svůj konferenční a společenský sál. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: I minutu po čtvrt na šest je s vámi Český rozhlas Liberec a pokud si vyrazíte na výlet, na houby nebo na nějakou venkovní akci, slunce vám bude dělat společnost až do svého západu. Ten je v 18 hodin 48 minut. Počasí. Ráno je studené, teploty se teď pohybují mezi 5 a 9 stupni a přes den nám poskočí až na 22 stupňů Celsia a takové maximum se očekává na Českolipsku. A babí léto pokračuje, to znamená, že nebude pršet a bude slunečno a teplo. Bio předpověď na jedničce, tedy na nejnižším stupni zátěže. A další téma dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Až třetina dospělé populace onemocní pásovým oparem. V současné době je možnost se proti tomuto bolestivému onemocnění očkovat. Víc vám k tomu řekneme už za pár minut.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Když

0: 5.21 a od Českého rozhlasu Liberec se zdravotnické téma bodavá, pálivá, šlehavá. I taková může být bolest při pásovém oparu. Jak připomněl Ivetě Kalátové praktický lékař a člen vakcinologické společnosti Jiří Šmíd, tomuto bolestivému onemocnění můžeme předejít očkováním.
1: Zhruba třetina dospělých během svého života zažije pásový opar, což je infekce, která je velmi bolestivá. Na kůži se v určité oblasti, která je inervovaná konkrétním nervem, vyseje kožní výsev, který je stejný, jako jsou plané neštovice, protože původce pásového oparu je způsoben virem planých neštovic. Při prvním kontaktu s tímto virem proděláme většinou v dětství plané neštovice. Na do smrti tento virus zůstane v nás, podél páteře, v určitých nervových zakončeních. A během života při jakémkoliv oslabení může vyrazit jako pásový opar. A to je právě ta situace, kdy z jakéhokoliv důvodu nějaké jiné vážnější onemocnění, dlouhodobý stres, nedostatek spánku, tak způsobí pokles imunity, dojde k pomnožení toho viru, který vyrazí v průběhu některého konkrétního nervu. Proto to začne velmi bolet, je to bolestivé onemocnění, což je většinou ten nejhorší zážitek pro toho pacienta, který to prodělá. A většinou dorazí ta infekce až ke kůži, kde udělá takový pruh těch pupínků, které pak praskají a zasychají stroubky, tak jako při planých neštovicích.
2: A navíc je to tedy infekční zrovna v době, kdy jsou tam ty pupínky, které praskají.
1: Plané neštovice jsou infekční vzduchem, ale při pásovém oparu ten nemocný infekční vzduchem pro ostatní není. Infekční je pouze ta tekutina, která vytéká z těch praskajících puchýřků na kůži. To znamená, člověk, který by se dotknul těch puchýřků, toho pásového oparu nemocného člověka a sám by v životě ještě neprodělal plané neštovice, tak je s velkou pravděpodobností dostane.
2: No a teď to důležité, už konečně existuje vakcína, ano, která by měla pomoci.
1: V posledních letech je k dispozici vakcína proti pásovému oparu. Očkovací schéma je dvoudávkové, rozestup mezi těmi dávkami je 2 až 6 měsíců. A toto očkování je určeno pro všichni, kteří prodělali plané neštovice a nemusí zatím prodělat pásový opar, anebo i pro pacienty, kteří už pásový opar prodělali a nechtějí tuto velmi nepříjemnou zkušenost znovu opakovat, protože pásový opar se může opakovat.
2: A to jsem právě nevěděla. To jsem se také myslela, že kdo ho prodělá, tak má vystaráno a už se ho to netýká. Tak opak je pravdou.
1: Opak je pravdou, jak jsem řekl, ten virus zůstává na dosmrti v nás a může se opakovaně ta infekce reaktivovat a vyrážet jako pásový opar.
3: Český rozhlas Liberec,

0: Dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a za necelé 3 měsíce jsou tady Vánoce. Některá města se už proto rozhlíží po vánočních stromech. A víc ví Iveta Bláhová ve zprávách.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Cestující v Libereckém kraji musí od zítřka počítat se změnou v jízdních řádech. Oznámila to společnost Corit LK. Některé sezónní linky budou pokračovat jen v omezeném režimu nebo už nebudou převážet kola. Konkrétní změny lidé najdou na stránkách iidol.cz. Hodný vánoční strom na náměstí poptává město Cvikov na Českolipsku. Radnice to oznámila na svém facebookovém profilu. Vánoční stromy schání obce a města v Libereckém kraji už od jara. Například město Turnov zveřejnilo poptávku v dubnu. Divadlo Járy Cimrmana dnes v Jizerských horách oslavuje svou 60. sezónu. Program zahájilo sobotní uvedení hry Akt v tanvaldském kině Jas, na které dnes navazuje spanělá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana. Ta vede z Tanvaldu do areálu u Čápa v Příchovicích, kde je připravený celodenní program. Už jen pár dní zbývá na podání žádosti o papírové oznámení o valorizaci důchodu. Ta se podává České správě sociálního zabezpečení nejpozději 30. září. Lidé ji můžou poslat poštou nebo osobně donést na pobočku správy, ale je možné ji vyřídit i online. Čeští vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák se stali mistry Evropy v kajak krosu. Kneblová získala v italské Ivrée už druhou medaili, když po bronzu na kánoji přidala zlato. Novák zase vylepšil loňský bronz z mistrovství světa. Česká výprava tak zakončila šampionát se 7 medailemi. Dnes ráno se ojediněle zejména v údolích budou vyskytovat mlhy, jinak bude většinou polojasno. Během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 18 až 21, na Českolipsku až 22 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách pokračujeme v našem dobrém ránu a za chvíli se vypravíme třeba do kaple svatého Václava do Výchové nad Jizerou a po 17:45 bude na své herecké začátky vzpomínat Daniela Kolářová.
3: No a tak jako když na to koukáte jako 10letý dítě, tak to je fascinující svět sám pro sebe.
0: V čem si jako 10leté dítě zahrála? I to od nás od Českého rozhlasu Liberec uslyšíte, tak zůstaňte s námi. Teď už jen pozdrav, dobrého rána a hudba k tomu. Věra Špinarová a Meteor Lá.

0: 9 minut po půl šesté směřujeme naše kroky do Podkrkonoší. V obci Výchova nad Jizerou mají jedinou církevní stavbu, kapli svatého Václava. Vybudovali v letech 2018 a 2019 podle vlastního návrhu a z podstatné části vlastníma rukama tamní chalupář Jaromír Milický. Každý se ho ptá, jak vás napadlo postavit kapli. A když se ho podobně zeptal i náš kolega Zdeněk Rakušan, dostalo se mu jednoduché odpovědi.
1: To byl můj sen a sny se mají plnit, ne? Já jsem říkal, až půjdu do důchodu, vostěju se sem na chaloupku do Krkonoš, budu tady vyřezávat, postavím kapli a myslím si, že se to podařilo.
2: Ta kaple poutá pozornost tím, že vypadá velmi stará a člověk, který nic netuší, tak se až dodatečně dozví, že je to dílo současné.
1: Já jsem chtěl, aby to sem zapadlo, ne žádný nějaký novotvary, sklo, dřevo a tak dále. Já jsem to chtěl z původních tady materiálů, kteří tady jsou v blízkosti. Tady vedle bagrovali ve Štěpanicích potok Cedron a dělali tam kanalizaci. A z nánosu Jizerky prostě z toho vybagrovaného se sehnali všechny tyhle kameny, se probrali, vybrali. Taky vidíte, že každý kámen má jinou barvu, jiného složení.
2: Kaple samozřejmě to není jenom ta hrubá kamenná stavba, vy tady máte spoustu věcí. Určitě. Na co byste hlavně upozornil?
1: No já jsem měl takovou vizi nejdřív, jaké budou vitráže. Pak jsem si uvědomil, vlastně jsme v Čechách, no a že by to měli být naše národní svědci. Svatý Václav, vévoda české země, že jo, znáte ten krásný chorál. No a k svatému Václavovi jsem tady chtěl mít i jeho mabičku, že jo, svatou Ludmilu. Chtěl jsem tady mít svatýho Jana Nepomuckýho, svatou Anežku Českou. No a podařilo se mi sehnat vitrážistu Davida Roskovce, on má ateliér nad Železným Brodem.
2: Vitráže ty jsou opravdu krásné, i hned upoutají pozornost, ale pozornost upoutá také spousta dřevěných předmětů. Předpokládám, že se jedná o vaše vlastní práce.
1: Většinou, kromě toho hlavního kříže s Pánem Ježíšem, protože to už byla jako památka, kterou jsem si přivezl. A jinak všechno je ostatní má tvorba. Ještě bych vás chtěl upozornit, jsou tady velice zajímavé kování, třeba u těch dveří. To je nesmírně ceněná práce, protože to dělá umělecký kovář Ivan Janda. A na těch dveřích není žádný svár, žádný šroub. Všechno je to spojované ručně kovanýma nejtama. To vidím jako mistrovskou práci.
2: Zajímavá věc je také to, že když tam někdo vstoupí, tak se hned ozve hudba.
1: Tak to byl další takový moment, který jsem si přál, že při vstupu už půl metru před chodem fotobuňka sepne a rozezní se vám Bachovy varhaní koncerty a lidi sem do toho přichází jako do chrámu.
2: Má kaple i svůj zvon?
1: Má svůj zvon, je ve štítu zabudovaný, má to automatické zvonění, zvoní poledne a klekání, každý den.
2: U kaple je i takové posezení.
1: To jsou moje prvotiny, tady co vidíte, ty sochy. No a ty nemůže člověk prodat, to je srdeční záležitost, tak jsem z nich dal lavice a stůl a je to tady prostě pro veřejnost.
0: Až tedy půjdete krkonošskou obcí Výchova nad Jizerou, třeba po naučné stezce za obrazy Františka Kavána, můžete se zastavit u kamenné kaple svatého Václava a vstoupit i dovnitř. A obzvlášť zve její zakladatel a majitel Jaromír Milický na slavnostní výročí setkání u kaple, které se koná dnes od 14. hodiny a jeho hlavní součástí bude bohoslužba. Tak to byla pozvánka do Výchové a jaké budete mít na cestu počasí, řekneme vám v Českém rozhlase Liberec už za pár minut. Počkejte si.

0: minutu po 6:15 vás se zdraví Český rozhlas Liberec a pranostika pro dnešní den říká: na Kosmu a Damiana studeno bývá z rána. Tak moudrost našich předků vyšla, ráno je opravdu studené, ale odpoledne se ohřejeme.
1: Počasí.
0: Je před námi teplá a slunečná neděle, obloha bude plná slunce, občas ho mohou překrýt mraky, pršet ale nebude. Teploty se odpoledne dostanou mezi 18 a 22 stupňů Celsia, nejtepleji bude na Českolipsku a Frýdlansku. Vítr je neslabý ve frýdlanském výběžku a na horách, později o něco silnější. A od počasí už míříme do našeho archívu. Když vás rodiče vezmou sebou do práce, může to ovlivnit vaši kariéru? Zeptáme se na to Daniely Kolářové, která v tomto týdnu oslavila životní jubileum. Už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
1: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Drž se zpátky, chlapče můj, zpíval Pavel Bobek. My se ale z něho příklad brát nebudeme a máme pro vás jednu velkou zajímavost, kterou možná nevíte. Co ale určitě víte, v pondělí slavila herečka Daniela Kolářová 80. Můžete ji vidět v nespočtu filmů a televizních seriálů, přesto se ona považuje hlavně za herečku divadelní. Prkna, co znamenají světy, chytla už kdysi v Karlových Varech. Jako malá holka podlehla kouzlu divadla.
1: Moje maminka pracovala jako účetní v divadle Vítězslava Nezvala a udělala tu osudovou chybu, že mě půjčila, když mi bylo asi 9 let, do divadla, do pohádky Císařovy nové šaty, Andersenovy pohádky, a v první půlce jsem hrála kuchtíka v císařské kuchyni a na konci to dítě, které křičí císař pán je nahatý, no a tím to spečetila. Pak mě půjčila ještě několikrát. A když jsem byla na gymnáziu, které se tehdy tak nesmělo jmenovat, protože jsme byli středně všeobecně vzdělávací škola, 12letka, tam jsme měli profesora na češtinu Vratislava Bartuňka a ten byl aktivní, velice nás zásoboval typy literárními a mimo jiné tam založil studentský soubor, který se nejdřív jmenoval Šticháček a později Kapsa. A když jsme dělali různá literární pásma, a tak vlastně se nás tam sešlo víc, kteří se zajímali nějakým způsobem o to dělat divadlo, buď to jako herci, nebo někdo chtěl studovat režii, dramaturgii. A vlastně tím se to vršil kamínek ke kamínku. Já jsem se ještě tak v 10. třídě rozhodovala mezi sportem a divadlem, no a pak už vlastně ze setkání s tím profesorem češtiny to jednoznačně začalo vyhrávat divadlo, takže jsem se orientovala k divadlu. To je jednak krásná budova. Já jsem tam prolezla, tam je zvláštní věc. Tam, když slezete úplně pod jeviště a pod orchestr, tak tam už jsou sklepy a tam hučí ta řeka. A to jsem nikde v žádném
2: divadle... To je tam slyšet?
1: Ano, to je tam slyšet. To je taky můj zážitek z dětství, protože jsem teda byla drzá, všecko jsem to tam prošmejdila. A pak jsem zabloudila do šatny dam a tam právě při té pohádce Císařovy nové šaty se dámy pudrovaly, měly takový oranžový, bledě modrý paruky, to, co si dneska můžete běžně nechat udělat. Tak to tehdy byly jenom divadelní paruky a oni měli takový pudry a voňavky, a teď to tam lítalo.
2: A vonělo to
1: všelijak, teda bylo toho moc a já na to koukla jako blázen, bylo to úžasný. Mě to fascinovalo a potom největší, a to jsem svým dětem, to jsem je nebrala příliš, když už chodili třeba se mnou do divadla na Vinohrady, do rekvizitárny, protože jak dítě zabloudí do rekvizitárny, tak to je konec. Tam jsou šavle, mečány, všechny ty helmy a to umělý ovoce, umělý kuřata, kterýma když hodíte, tak poskakujou. Takže kluci si to taky párkrát zkusili, když byli malí a chtěli jenom do rekvizitárny prostě, protože to jsou taková zákoutí utajená, že jo, protože to už se jak si neví, že jsou tam krejčovské dílny a já nevím co všecko, kde se šijou kostýmy. No a tak jako když na to koukáte jako desetiletý dítě, tak to je fascinující svět sám pro sebe.
0: To byla krásná vzpomínka Daniely Kolářové na dětství a své herecké začátky. Je 5:56 přesně, za chvíli od nás další zprávy a po 6. prolistujeme kalendáře, řekneme vám také, jaká je letošní úroda ovoce. A dobré zprávy to nebudou, to asi na svých zahradách a stromech vidíte sami. Tak radši hudba od nás, Irene Cara a Český rozhlas Liberec.

0: Čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna, babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecká komunitní energetika má za sebou první čtvrt rok fungování. Festival Šperku v Turnově v říjnu otevře kulturní instituce i umělecké družstvo. Na hrady, zámky i další státní památky můžou dnes návštěvníci zdarma. Dnes bude oblačno až polojasno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Do energetického společenství v Liberci se za prvního čtvrt roku zaregistrovalo 65 členů. Registrace magistrát spustil v červnu, zapojit se můžou domácnosti i malé a střední podniky. Energii zatím dodává pouze město ze svých 15 solárních elektráren. Zhruba šestinu vyrobené energie spotřebují městské budovy. Zbytek se v rámci společenství nazdílí do dalších míst. Nové odběratele město hledá, říká primátorův náměstek Vojtěch Prachař, zvolený za hnutí ANO.
3: V tuhle chvíli hledáme spíše odběratele než výrobce. Samozřejmě i těm výrobcům vlastně jakoby nabízíme, že od nich tu elektřinu budeme vykupovat, ale pro nás je vlastně primár to, aby jsme měli spíš ty odběratele.
1: V Turnově chystají festival Šperku. Potrvá od 5. do 17. října a začne sympoziem v Muzeu Českého ráje. Veřejnost také bude moct navštívit několik průmyslových a uměleckých institucí a firem. Například místní šperkařskou školu nebo družstvo Granát. Závěrečný program přehlídky popsala ředitelka městské kulturní organizace Andrá Bertová.
4: Uděláme tady takovou cestu Šperkfestu, která bude začínat anebo končit právě na té špéře. Druhý začátek nebo konec bude v uličce Řemesel. Cesta bude vyznačená i vizuálně.
1: V České Lípě vznikne v centru města nový volnočasový areál. Radnice ho chce postavit v prostorách bývalého škvárového hřiště v Havlíčkově ulici. Město areál získalo od Libereckého kraje. Atraktivní bude pro všechny generace, jak informovala mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová. Aktuálně město projektuje první část, ve které bude stánek s občerstvením, dětské hřiště a malé podium. Začátek stavby odhaduje na příští rok. Vybrané prohlídkové okruhy na většině státních hradů a zámků jsou dnes zdarma. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojují také kláštery, hospital Kux, brněnská vila Stiasci a nebo technické památky Důl Michal v Ostravě a Rudá věž smrti v Ostrově. Bezplatné vstupenky se ale návštěvníci musí předem rezervovat online na konkrétní čas. Kapacita prohlídek je omezená a akce se nevztahuje na všechny okruhy ani na doprovodné kulturní programy.
2: Počasí.
1: Dnes ráno se ojediněle zejména v údolích budou vyskytovat mlhy, jinak bude oblačno až polojasno. Během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 na Frýdlansku a Českolipsku až 22 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Libereckém Kristiánově je uzavřena Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Nechte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tady je Český rozhlas Liberec a přesně 6:04 vám přejeme hezké nedělní ráno v naší společnosti. A chystáme pro vás další informace z našeho kraje. Jak je to s uzavírkami takzvaného sněhuláka v Liberci a co nepěkného číhá na cestující na železnici? Budou to výluky, kde a na jak dlouho, řekneme vám to. A další nedobré zprávy, zhodnotíme úrodu ovoce v Česku, jak asi tušíte, není dobrá a aby toho nebylo málo, navíc nemá ani kdo to málo sklízet. Jak se tak poslouchám, je to samá špatná zpráva takhle po ránu, tak to bych chtěl něčím vylepšit. Tak co třeba hudbu?

0: Dítě štěstěny od Petra Spáleného a Zdeňka Rytíře. Takové štěstí chybí letos ovocnářům. Letošní sklizeň ovoce v Česku bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Ovocnářská unie uvádí, že jarní mrazy způsobily škody za téměř 1,5 miliardy korun a téměř polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%. Vůbec největší propad hlásí pěstitelé jablek. Například v Dolanech na Náchodsku přišly především o zimní odrůdy.
1: Jeden ze sadů ovocnářského družstva Dolany na Náchodsku. V minulých letech tady stromy bývaly běžně obsypané jablky. Teď tady široko daleko žádný plot není.
2: No je to především způsobeno těmi jarními mrazy, které tu proběhly v takových dvou vlnách.
1: Kristýna Michalková, vedoucí ovocnářství.
2: Zasáhlo to teda významně zimní odrůdy, v sadě Breburnu, Red Prince, Topazu, tam nenajdeme jablko.
1: Ročně jste sklízeli zhruba 6 000 tun jablek na 120 hektarech. Jak to bude letos?
2: No letos čekáme úrodu do 2000 tun.
1: Přijeli jsme do dalšího ze sadu ovocnářského družstva Dolany. Tady sice jablka jsou, ale momentálně nemá kdo sklízet.
3: No dneska nás bylo 13 jenom. A dřív bylo 30, no, přes 30. A odešli, no.
1: Říká kvalitář a polský zaměstnanec zemědělského družstva Kamil.
3: Či co zbyli, či co tam ostali, tak či časají slušně. No?
1: A ty, co odešli?
3: No, či no, nechtěli makať, no, nechtěli. No. Víc u toho kecali, kužili, jedli, zpěvali.
2: Poslední dobou se to stává čím dál častěji. Opravdu je těžký sehnat pracovníky, který by sklízeli v nějaký kvalitě a výkonu.
1: V sadech sklízí především zahraniční pracovníci, tady v Dolanech převážně z Ukrajiny. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I 7:02 vás zdraví Český rozhlas Liberec a Babí léto pokračuje. UV index je dnes na trojce, tak to se nemusíte bát, že byste se spálili, protože slunce už takovou sílu nemá. Počasí. Ráno je studené, teploty se teď pohybují mezi 5 a 9 stupni a přes den nám poskočí až na 22 stupňů Celsia. Taková maxima očekávají hlavně na Česku, Lipsku a Frýdlansku. A babí léto pokračuje, jak jsem říkal, to znamená, že pršet nebude a bude slunečno a teplo. Biopředpověď pro dnešek na jedničce. A za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec prolistujeme kalendář a dozvíte se, který technický velikán z našeho kraje by dnes slavil narozeniny. Tak zůstaňte s námi.
1: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45. Počasí. A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5:00 do 9:00 Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: vymýváš?
1: Dobrá rada od pokáče, važte si maličkosti, které v životě máte. Je 6.21, za pár minut další zprávy, ale před nimi si ještě řekneme, jaká výročí se v našem kraji dnes připomínáme. Jsou to dvojí narozeniny. Je tomu 102 let, co se v Semilech narodil klavírista a skladatel Jiří Bažant, a je tomu už 161 let, co se v Kamení u Pěnčína narodil Václav Laurin, technik, podnikatel a zakladatel firmy Laurin a Clement. Co dalšího je v kalendáři, to ví Petr Jung.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. První podzimní neděle 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu, a hned na druhý den vyhlásil stanné právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka píchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 kilometrů z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů.
4: Voilà.
3: Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král, syn Přemysla Otakara II., Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší vám všem, pěknou neděli.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, že krajská knihovna v Liberci má akustické boxy. Co to je? Ví Iveta Bláhová.
1: Je půl sedmá.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Začátek stavby nové budovy pro střední zdravotnickou školu v Liberci bude o rok posunutý. Původně chtěl liberský kraj začít s výstavbou ještě letos. Přípravu miliardové zakázky ale zdrželo vyřízení potřebných povolení. Soutěž tak vypíše kraj až v prvním čtvrtletí příštího roku. Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Krajská vědecká knihovna v Liberci má nově dva akustické boxy. Umístěné jsou v prvním patře ve studijní knihovně. Boxy jsou určené pro tiché studium, jsou odhlučněné a zvuk nepropustí dovnitř ani ven. Určené jsou pro jednu osobu, které zajistí soukromí a klid. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Den na to se oficiálně stal zastupujícím říšským protektorem a záhy začaly masové popravy a transporty. V období tzv. První Heydrichiády popravili nacisté na 500 českých vlastenců a odbojářů. České tenisky se dnes utkají s Ukrajinou ve finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu budou usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Češky prošly do finále bez porážky, když zdolali Velkou Británii i Španělsko 2-0. Ukrajina je ve finále soutěže poprvé. Úvodní dvouhra začne v 11 hodin našeho času. Dnes ráno se ojediněle zejména v údolích budou vyskytovat mlhy, jinak bude oblačno až polojasno, během odpoledne a večera bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 18 až 21, na Frýdlansku a Českolipsku až 22 stupňů a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A ještě koukám na naší slavnou 35 a její omezení je klidný nedělní provoz a tak se tady nezdržíte. A tím od nás dobré zprávy skončí. Za chvíli upozornění pro řidiče o omezení křižovatky Sněhulák v Liberci. A k výlukám v našem kraji, třeba ze Smržovky do Josefova dolu nebo od Turnova na Mladou Boleslav. Kdy začnou, řekneme vám už za pár minut, až vám dospívá Michal David nebo Ivo Nepřenosilová. Jsme Český rozhlas Liberec.

0: 6.39 a v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec pro vás máme informace z našeho kraje a také řidičskou abecedu s otázkou, jestli můžeme předjíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Ale pěkně po pořadě. Začínáme na průtahu Libercem. Tady se musíte mít na pozoru, ne že by jinde v kraji byly hlavní tahy bez omezení, na to už jsme si zvykli, ale pozor na další uzavírku Sněhuláka. Křižovatka je uzavřena dnes do 8. raní a další úplná uzavírka začne zase v 18 hodin a počítat s ní musíte až do zítřejšího odpoledne. Objížďka je Londýnskou, Ostašovskou a Sousedskou ulicí. Počítejte také s jinými trasami vybraných linek MHD. Pokračujeme na kolejích. Cestující ze Smržovky do Josefova dolu musí od úterý znovu počítat s výlukou. A nebude to na pár dnů, ale na 6 měsíců, kdy tady nepojedou vlaky. K omezení provozu dojde poté, co loni na více než půl roku Správa železnic na trati zastavila provoz kvůli stavebním pracím na okolních tratích. A vysvětlení, právě uzavření okolních tratí znemožnilo navést sem techniku a pracovat a vyčerpána byla prý také dodávka ocelových pražců, píše o tom web z dopravy.cz. A další výluky, které vás rozhodně nepotěší, od čtvrtka musíte počítat s náhradní dopravou za vlaky mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Pokud jezdíte rychlíkem do Pardubic, do autobusu se tady bude přestupovat až do poloviny prosince. Další výluka pak číhá na vaše cesty mezi Turnovem a Mladou Boleslaví. Od příští soboty až do konce listopadu tady vlaky nepojedou a místo nich vyrazí náhradní autobusy. Výlukové jízdní řády najdete na webu dopravců Arevy nebo Českých drah. Zpátky na silnice a přeci jen jedna dobrá zpráva. Masarykova silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší je opravena a můžete po ní chodit nebo jezdit na kole. I když omezení skončilo o měsíc dřív, autobusy se sem pro letošní turistickou sezónu už nevrátí a musíte do kopce hezky po svých. A teď už za volanty, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci ze silnic, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jestli můžete objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z naší redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
2: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom měli držet za autem před námi. Je 6 hodin 42 minuty a za chvíli od nás od Českého rozhlasu Liberec předpověď počasí.

0: Český rozhlas Liberec, Modern Talking a téměř minuta po 7:15. Takový je aktuální čas v neděli 27. září. A pronostika pro dnešní den říká: na kosmu Adamiana studeno bývá z rána. Tak moudrost našich předků vyšla, ráno je opravdu studené s teplotami mezi 5 a 9 stupni, ale odpoledne to se ohřejeme. Počasí. Je před námi teplá a slunečná neděle. Odpoledne bude plné slunce, jen občas ho mohou překrýt mraky, ale pršet nebude. Teploty se odpoledne dostanou mezi 18 a 22 stupňů Celsia, nejtepleji bude na Českolipsku a Frýdlansku. Na horách pak čekejte maxima okolo 15. Vítr jen slabý ve frýdlanském výběžku a na horách později o něco silnější. A na konci září je pilová sezóna ve svém závěru, končí sezóna travin a bylin, doznívá ambrozie. Klíšťata už mají také jen mírnou aktivitu, daleko vyšší aktivitu, ale mají podle Českého hydrometeorologického ústavu houby, tak to běžte zkontrolovat. A jak bude dál? I v novém týdnu bude pokračovat babí léto, pršet tedy nebude, bude nám svítit slunce a teploty mají být okolo 20 stupňů. A ještě rekordy, pokud se chcete ještě víc ohřát, museli byste se vrátit jen o 3 roky zpět. V roce 2023 bylo 26 stupňů a naopak největší zima byla v roce 1877. Přes den bylo jen 7 desetin stupně nad nulou. A počasí už u nás v Českém rozhlase Liberec střídají děti, za chvíli se jich v anketě zeptáme na planety a řeč přijde i na mimozemšťany. Existují?
1: Neexistují, či myslím, protože to je jenom pohádka.
0: O nich děti ale rozhodně vědí víc, než si teď můžete myslet, milí posluchači. Dozvíte se o to už za pár minut v našem Dobrém ránu.
2: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Kapela Black Milk nás nechtěla trápit a my v Českém rozhlase Liberec zase nebudeme trápit vás s vědomostmi dětí, na které jsem vás před chvílí lákal. Ve středu uplynulo 180 let od objevení planety Neptun. V noci z 23. na 24. září ji objevil německý astronom Johann Gottfried Galle. A to zcela vědomně, protože pozici planety zjistil z výpočtu svého francouzského kolegy. Teď už ale za dětmi a redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Co je Neptun?
2: Taková velká zem.
3: Na vesmíru.
1: A kolik jich tam je?
2: 8.
3: Zem.
4: Jupiter. Saturn.
5: Neptun.
6: Slunce.
7: Tam je ohnívko a to je slunce.
1: A jak se jmenuje naše planeta?
8: Země.
1: A jak daleko je od slunce?
9: 100 kilometrů.
1: A žije na těch planetách někdo?
10: Jo.
11: Mimozemšťané.
1: A jak vypadají?
12: Jsou zelení.
13: Neexistují, si myslím. Protože to je jenom pohádka.
14: Já jsem jeho UFO už viděl.
1: Kde?
14: Na samotě. On tam letěl. Kolem.
1: A jak vypadal?
14: On tam nepřistál, ale on byl na obloze jenom.
1: A nebál jsi se?
14: Ne.
0: Tak to byla naše anketa Co na to děti a mluvili jsme s nimi o Neptunu, o planetách a také o mimozemšťanech. Jak jste slyšeli, některé děti si myslí, že existují, jiné zase že ne. A co vy, milí posluchači, jsou tam někde ve vesmíru nebo nejsou? Tak to máte k rannímu přemýšlení a z toho vás za chvíli vytrhneme zprávami anebo ohlédnutím za zápasem naší reprezentace proti Chorvatsku. A zajímat nás v příští hodině dobrého rána bude také bouřkové mraky nebo předpověď počasí od meteorologů. Teď ale kapela Turbo, ať můžete v klidu přemýšlet, jestli mimozemšťani jsou nebo nejsou. S vámi je Český rozhlas Liberec.

0: počet odběrových dní. Na výukové programy pro školy dá Liberský kraj centru Equalandia 1,5 milionu korun. Jindřichovice pod Smrkem pořádají charitativní závod pro varhany. Dnes bude oblačno až polojasno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Odběrové místo pro dárce krve v Jelemnici na Semilsku rozšíří provoz. Další odběrový den chce přidat na přelomu října a listopadu. Středisko od loňska spravuje transfuzní stanice Krajské nemocnice Liberec poté, co původní provozovatel přesunul odběry krve do Vrchlabí. Podle primářky Renaty Procházkové musela liberecká nemocnice rozjet jelemnické odběrové místo od nuly. Přesto tam postupně dárců krve přibývá, říká Procházková.
1: Jenom za letošní rok máme 45 prvodárců v Jelemnici, což jako je velice pěkný. Máme tam zatím 3 odběrový dny a plánujeme na podzim, že otevřeme další odběrový den, protože se nám podařilo získat personál, sestřičky, takže se tam stabilizuje tým.
0: Centrum Equalandia v Liberci získá od Libereckého kraje 1,5 milionu korun na vzdělávací programy pro školy. Zaměřené budou na polytechniku a přírodní vědy. Peníze půjdou na rozšíření expozic, modernizaci laboratoří a dílen a zajištění výukových bloků. Díky krajské podpoře mají školy na tyto programy jen třetinové vstupné. Loni je navštívilo přes 3,5 tisíce žáků z celého Libereckého kraje. V Jindřichovicích pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku dnes 9:30 dopoledne odstartuje charitativní duatlon. Závodníci pojedou 20 km na kole a 5 km poběží. Vybrané startovné poputuje do sbírky na opravu varhan v Jindřichovickém kostele. Jsou z přelomu 19. a 20. století a už několik let nehrají. Zachránit se je snaží místní spolek. Kolik peněz je potřeba vybrat, říká nezávislá místostarostka Jindřichovic Kamila Kolaříková.
2: Do současnosti se vybralo 260 tisíc od lidí, to vlastně adoptují jednotlivé píšťaly anebo přispívají bez adopce a dohromady je potřeba vybrat asi 1 200 000. Je domluvená restaurátorská firma a jsme domluveni, že nám to udělají na etapy podle toho, jak se budou postupně ty peníze vybírat.
0: Opravu podpořil Liberecký kraj částkou 400 tisíc korun. Trestní odpovědnost by se mohla u závažných trestných činů snížit z 15 na 13 let. Navrhnout to chce ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste u pachatelů agresivita a brutalita, a to i u těch mladších 15 let. Změnu by chtěl představit v první polovině příštího roku. Institut pro kriminologii a sociální prevenci ale oponuje, že není prokázané, že by brutalita dětí dlouhodobě rostla. Počasí. Dnes ráno se ojediněle zejména v údolích budou vyskytovat mlhy, jinak bude oblačno až polojasno. Během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší denní teploty 18 až 21, na Frýdlantsku a Českolipsku naměříme až 22 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen, uzavírka platí do konce roku. A v Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici, důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Českého rozhlasu Liberec vám přejeme pohodový, ale hlavně pomalý start do neděle 27. září. Ještě nejsme ani uprostřed prvního podzimního víkendu, protože je prodloužený, tak má řada z nás o den volna navíc. Tak si ho užívejte a my proto také zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se, jaké počasí nás o tomto delším víkendu čeká. Bouřky, to bude naše další téma, ty nás teď tady určitě nečekají o víkendu, přesto ale o nich budeme mluvit a zaměříme se na to, co o nich v učebnicích nebylo. A hodinu začínáme sportem. Před pár lety přemýšlel o konci s fotbalem. Jiří Sláma se ale rozhodl pokračovat, a to i díky včera debutu v základní sestavě české reprezentace. Podrobněji o příběhu obránce Jablonce uslyšíte už za pár minut. Přejeme vám hezké ráno a zpívá vám Helena Vondráčková.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: 10 minut po 7 pokračujeme v ranní cestě po kraji na sportovní vlně. Své první zápasy v reprezentaci zažilo včera v Edenu několik českých fotbalistů. Vítězné debuty to ale nebyly. Češi na úvod Ligy národů pod španělským koučem Deniou prohráli s Chorvatskem 1-2. Premiéru má za sebou i Jiří Sláma, který se s fotbalem před pár lety málem loučil.
1: Při pohledu na první základní sestavu trenéra Santiho Denii byl největším překvapením právě Jiří Sláma. Pozvánku do reprezentace dostal dodatečně, stihl jenom pár tréninků, přesto hrál proti Chorvatům od první minuty.
2: Jsem strašně rád, že vůbec tady můžu být, protože už mám taky nějaký věk a když se vrátím trošku zpátky do minulosti, tak když jsem byl na hostování z Olomouce v Pardubicích, tak už jsem i přemýšlel o tom, že s fotbalem skončím a vydám se nějakou jinou cestou a teďka tady ve 27 stojím a hrál jsem v základní sestavě proti Chorvatsku.
1: Děkovat může zejména sám sobě, že tehdy neřekl fotbalové kariéře s Bohem. Bylo to před 5-6 lety, kdy Sláma hostoval v Pardubicích. Nedostával příliš šancí, nastupoval i za B tým a tak se mu v hlavě rodily různé myšlenky.
2: Že bych šel ještě někam studovat třeba a vydat se nějakou úplně jinou cestou, protože už jsem byl z toho fotbalu unavený, ale potřeboval jsem nějaký restart a díky bohu, že jsem si to rozmyslel a pár lidí mě přemluvilo z mého blízkého okolí, takže určitě jsem rád, že jsem to nevzdal.
1: V nejvyšší české soutěži se Sláma nakonec prosadil v Olomouci. Od nové sezóny obléká dres Jablonce a nově taky ten reprezentační. Tím si 27-letý levý obránce splnil jeden ze svých snů.
2: Pro mě je to úplně jako nějaký něco novýho. Je to úplně jiný tempo, než se kterým se potkáváme v lize. Jsou to úplně jiní hráči, jiná kvalita.
1: Kdyby se Jiří Sláma tehdy rozhodl opačně a s fotbalem skončil, nezažil by, jaké to je hrát za národní tým tváří v tvář Chorvatsku v čele s Lukou Modričem. A to nemusí být všechno. Česko čekají v Lize národů taky duely s Anglií a Španělskem. Z Edenu Adam Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

0: svém rádiu máte přesně ve 7:45 naladěný Český rozhlas Liberec a pokud si vyrazíte na výlet odpoledne třeba na houby nebo na nějakou venkovní akci, slunce vám bude dělat společníka až do svého západu, který je v 18:48. Počasí. Ráno je studené, teploty se teď pohybují mezi 6 a 10 stupni a přes den nám poskočí na 22 stupňů Celsia a taková maxima naměříme hlavně na Českolipsku a Frýdlansku. A babí léto pokračuje, to znamená, že pršet nebude a bude slunečno a teplo. Biopředpověď na prvním, tedy na nejnižším stupni. A od počasí už míříme k naší rubrice Co v učebnicích nebylo. A Martin Písařík nám řekne, jak mohou vypadat bouřkové mraky. Už za chvíli.
1: Důchodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8:20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A co víc si
2: můžeme přát? Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 7.20 a možná přemýšlíte, kam si kromě lesa a hub odpoledne vyrazit. No, na samá zajímavá místa, představte si. Už v 9 začínají komentované prohlídky Liberecké radnice, tak to určitě nevynechejte. Další komentovanou prohlídku můžete podniknout v domě Karla Hubáčka v Alšově ulici v Liberci. Začíná v 5 odpoledne a žít můžete i dnes s kulturou. Od 17. hodiny se můžete v aule Technické univerzity zaposlouchat do zajímavého koncertu s názvem Zázračná voda. A ještě jedna kultura. V 6 večer na vás čeká v Turnovském městském divadle světová premiéra představení, v němž se barokní hudba potkává se současnou pantomimou. Komentované prohlídky Liberecké radnice nebo domu Karla Hubáčka a také koncert v Tulce nebo divadlo v Turnově. Tak nejen taková je neděle v našem kraji. Teď ale míříme do učebnic. Co v nich nebylo, o bouřkách ví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do nedělního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec a jak se slaví 60. sezóna divadla Járy Cimrmana na Vizerských horách, odpoví Iveta Bláhová ve zprávách.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Cestující v Libereckém kraji musí od zítřka počítat se změnou v jízdních řádech, oznámila to společnost Corit LK. Některé sezónní linky budou pokračovat jen v omezeném režimu nebo už nebudou převážet kola. Konkrétní změny lidé najdou na stránkách iidol.cz. Vhodný vánoční strom na náměstí poptává město Cvikov na Českolipsku. Radnice to oznámila na svém facebookovém profilu. Vánoční stromy schání obce a města v Libereckém kraji už od jara. Například město Turnov zveřejnilo poptávku v dubnu. Divadlo Járy Cimrmana dnes v Jizerských horách oslavuje svou 60. sezónu. Program zahájilo sobotní uvedení hry Akt v tanvaldském kině Jas, na kterém dnes navazuje spanělá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana. Ta vede z Tanvaldu do areálu u Čápa v Příchovicích, kde je připravený celodenní program. Papež Lev XIV. Se v Lourdech na jihu Francie setká s biskupy, potom odslouží mši. V soukromí se také promluví s několika oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi. Na významnou poutní místo se papež přesunul včera večer z Paříže. Francouzské úřady očekávají, že na mši dorazí až 150 tisíc věřících. Hokejisté Třince se dnes pokusí prodloužit bezchybný vstup do extraligové sezóny. Oceláři vyhráli všechny 4 zápasy a naposledy deklasovali Vítkovice 8-2. V 17:30 nastoupí v Liberci. Páté kolo začne už v 16 hodin zápasy Kladna s Olomoucí a Českých Budějovic s Litvínovem. Od 16:30 budou hrát Vítkovice s Mladou Boleslaví a Plzeň s Hradcem Králové. V 17 hodin pak Kometa Brno přivítá mistrovské Pardubice. Dnes ráno se ojediněle zejména v údolích budou vyskytovat mlhy, jinak bude oblačno až polojasno. Během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. A teploty 18 až 21, na Frýdlansku a Českolipsku až 22 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům tedy přejeme z Českého rozhlasu Liberec šťastnou cestu a vám ostatním, co nikam nemusíte, klid a možná ještě i příjemné teplo pod peřinou. No a k tomu od nás další informace. Je tomu 85 let, co do Prahy přijel nově jmenovaný zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Připomínka za chvíli. A připomeneme si také, co se stalo před 100 lety v našem kraji. A kromě historie nabídneme třeba i předpověď počasí, proto si zavoláme těm nejpovolanějším do Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme hezké ráno s námi a s Richardem Millerem.

0: Taková příjemná písnička pro nedělní ráno a nás teď čeká něco méně příjemného, i když je důležitého v naší historii a je potřeba si to připomínat, abychom nezapomněli. Už jen jeho jméno vzbuzovalo v lidech strach. Na okupovaných územích platil za jednoho z nejmocnějších mužů nacistického Německa a přesně před 85 lety přijel Reinhard Heydrich pevnou rukou nastolit pořádek i v tehdejším protektorátu Čechy a Morava.
1: Za zvuků hymny byla vtyčena vlajka. Před vchodem do hradu Pražského zaznívají povely.
2: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér.
1: Přijetí u zástupce ryského protektora SS Oberbefehlshabera generála Heydricha je skončeno.
2: Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo Čechy přimáčkne. Někoho, kdo si na rozdíl od říšského protektora Konstantina von Neuráta poradí s domácím odbojem, pracovními sabotážemi, které znamenaly oslabení podpory Wehrmachtu, a kdo mimo jiné zajistí bezpečné koridory pro zbrojní transporty na východní frontu. Reinhard Heydrich v těchto ohledech nesklamal, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
3: Heydrich byl považován prostě za člověka bez emocí, za člověka, který nemá soucit. On i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk, který přichází do Prahy jako ten bůh války a přichází s ním to hromobytí v podobě okamžitého vyhlášení staného práva a poprav.
2: Na tuto dobu vzpomínali pro projekt Paměť národa Alena Kasprová-Bajerová nebo Jiří Táborský. Tehdy jim bylo 8 a 7 let.
4: Nastoupil nový protektor Čech a Moravy a zahájil svou krutou vládu. Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
5: Heydrich byl jedna z největších německých s***ní. To opravdu byl příšerný chlap. On se snažil ten národ úplně zdecimovat.
2: V období takzvané první Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců, což podle historika Jiřího Plachého znamenalo pro odboj velkou ránu.
3: Heydrich, i přesto, že v Praze působil několik měsíců, tak dostal své pověsti výkonného technokrata, takže například s jeho působením se pojí začátek holokaustu v českých zemích a i reorganizace protektorátní správy, která ztrácí ty poslední zbytky autonomie a stává se jenom převodním kolečkem říšského aparátu.
2: Už jen pár prvních dní Heydrichova působení v Praze stačilo na to, aby se rozhodlo o jeho konci. Operace Anthropoid, výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš a jejich atentát v Libni, po kterém Reinhard Heydrich už 4. června 1942 umírá. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec posloucháte i ve 7:45 a představte si, že teplotní rekord pro dnešní den je jen 3 roky starý. V roce 2023 jsme naměřili až 26 stupňů Celsia. Kam se dostanou odpolední maxima a je rekord v ohrožení? Ptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. A na telefonu Českého rozhlasu Liberec je proto meteorolog Pavel Júza. Dobré ráno, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Jaké je nedělní ráno v našem kraji? Tak jaké je nedělní ráno v našem kraji? Tak je to správně.
1: Tak v současné době to vypadá, že převládá spíš velká oblačnost, ale není to žádná masivní oblačnost, je to taková řidší vysoká oblačnost a během dne by měla ubývat. A aktuální teplota teď ráno je většinou v rozmezí asi tak 6 až 11 stupňů. Těch 11 je hlavně ve Frýdlantském výběžku, kde je nejtepleji.
0: Mluvil jsem o rekordu. Může být dnes v ohrožení, nebo se odpolední maxima tak vysoko nedostanou?
1: Vypadá to, že spíš asi nic takového nebude. Sice k nám proudí poměrně teplý vzduch, ale v této pokročilé roční době je trošičku inverzní zvrstvení atmosféry, takže dole ten vzduch se tak výrazně neohřívá. Na dnešní odpoledne se čekají maximální teploty 18 až 21 stupňů, na Frýdlantsku a Českolipsku možná až 22, ale i kdyby ta předpověď o 2 stupně nevyšla, tak pořád ještě do těch 26 něco zbývá.
0: A nakoukl jsem na předpověď počasí na další dny a musím uznat, že to v předpovídání počasí budete mít podle mého docela jednoduché.
1: No, teď to zatím vypadá, že přinejmenším v první polovině týdne by mělo pokračovat takové poměrně teplé a slunečné počasí babího léta. V druhé půlce týdne to by se ještě vidělo.
0: Předpovídá meteorolog Pavel Júza. Pavle, děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: To byla předpověď počasí a za chvíli přidáme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec rubriku Stalo se před 100 lety v našem kraji.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Neděle patří sportu v dnešní době a patřila mu i před 100 lety. Tehdy žil Frýdlant velkým sportovním jubilem. Místní těžkoatletický klub totiž slavil 20 let od svého založení. Jak se tedy slavilo?
2: A byla to oslava plná síly. Jak jinak? Sice se nekonaly žádné obří obecní slavnosti, ale v místním sále se sešli vzpěrači a zápasníci z celého okolí na klubovém šampionátu. Absolutním vítězem ve vzpírání se stal Rudolf Neumann. Ten prý zvedl úctyhodných 422 liber. V zápase zase dominoval Oskar Eberhard.
1: A sportovalo se tehdy očividně po celém městě?
2: Jojo, turnérský spolek pořádal velký den faustbolu a házené na svém novém hřišti u Střelnice.
1: Říkal si turnaj ve faustbalu, někdo by si mohl myslet, že je to nějaký přeřek.
2: Kdepak, přeřek to není, ale víš co, vysvětli to radši.
1: Můžeme to zkusit, faustbal, tedy anglicky fistball, je kolektivní sport a míčová hra, která se hraje venku na trávě nebo v halách. Sport, v němž proti sobě nastupují dva pětičlenné týmy, je podobný volejbalu. Cílem hry je trefit míč pěstí přes páskovou šňůru na soupeřovou stranu hřiště. První pravidla napsal už v roce 1555 Antonio Scani. Moderní pravidla byla stanovena koncem 19. století a faustbal získal popularitu zejména v německy mluvících zemích Evropy. Jen doplňme, že faustbal sice nepatří mezi olympijské sporty, ale je pevnou součástí světových her.
2: A co tomu říkáš? Muselo to být parádní. My to zakončíme oslavou.
0: Stalo se před 100 lety.
2: V Kristiánově se sešla velká společnost, protože zahradník William Effenberger slavil se svou ženou Annou, a to pozor, v plném zdraví parádní zlatou svatbu. Všichni přítomní si to prý náramně užili. Je prostě vidět, že naši předkové dokázali žít naplno a užívat si každý den.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Turnov si vezme úvěr dalších 100 milionů korun.

0: Ru půjde na dostavbu sportovní haly v lokalitě Turnov 2. Ta bude stát 280 milionů bez daně.
1: Při výběrovém řízení na banku, která úvěr poskytne, jich radnice oslovila 7. Nejvýhodnější podmínky měla Česká spořitelna. Takto vysoký úvěr si město mohlo vzít i díky tomu, že už v minulosti úvěry splatilo. Zbytek peněz ze 100milionové půjčky půjde na přestavbu největší školní jídelny ve městě. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Cestující v Libereckém kraji musí od zítřka počítat se změnou v jízdních řádech, oznámila to společnost Korit LK. Některé sezónní linky budou pokračovat jen v omezeném režimu nebo už nebudou převážet kola.
2: Například linka číslo 79 z Liberce na Ještěd pokračuje o víkendech až do začátku listopadu. Autobusy linky číslo 650, které jezdí z Frýdlantu přes Hejnice až na Smědavu, budou pokračovat ve stejném víkendovém režimu, jen bez možnosti přepravit si kola. Konkrétní změny lidé najdou na stránkách iidol.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se Státním zdravotním ústavem v loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit o 1,5 decibelu. Silnice patří Libereckému kraji, který bude muset do roku 2030 silnici opravit a postavit podélní protihlukovou stěnu. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
3: Počasí.
0: Dnes ráno se ojediněle zejména v údolích budou vyskytovat mlhy, jinak bude oblačno až polojasno. Během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší denní teploty 18 až 21, na Frýdlantsku a Českolipsku naměříme až 22 stupňů a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. A v Libereckém Kristiánově je uzavřená ulice Sadová. Objížďka vede ulicemi Komenského a Buženy Němcové. Obezení potrvá do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou přesně 4 minuty po 8. neděle 27. září a svátek slaví Jonáš. Třeba v Libercích má být 80, v Turnově 24 Jonášů a třeba v České Lípě 21. Taky mu popřejte, stejně jako teď přejeme i my z Českého rozhlasu Liberec. A kromě přání máme i další zajímavé informace. Myslíte si, že mohou psi a další zvířata chodit na rehabilitaci? Určitě ano. A jaká metoda jim v tom pomáhá, řekneme si už za pár minut. Je neděle, a tak přidáme další deník důchodkyně nebo i krimi příběhy s takovou šifrou, že jablonečtí policisté řešili jednoho zlatana a jednoho zlaťáka. Co tedy vlastně vyřešili, dozvíte se od nás, když budete dál poslouchat. Přejeme vám hezké ráno a vydáváme se na vodu.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Pokud byste si chtěli to sladké dřevo lékořici pěstovat sami, vyžaduje propustnou půdu a hlavně hodně slunce. A na vlnách Českého rozhlasu Liberec teď téma pro pejskaře. Možná máte doma psa, který má problémy s hybností. Právě takovým pomáhá akvaterapie. Jde o metodu, kdy zvířeti pomáhá při tréninku voda. S veterinární fyzioterapeutkou Michalou Čížkovou si v rehabilitačním zařízení pod Ještěcké smečky povídala naše redaktorka Jana Švecová a zeptala se třeba i na to, s jakými obtížemi tam psi chodí.
1: Máme psy po operacích ortopedických, neurologických, máme psy seniory, máme psy sportovce, máme pejsky vlastně s nějakým degenerativním onemocněním typu artrózy, spondylózy. Máme i sportující psy, který chodí na nějakou, buď jako doplňkový trénink nebo kompenzační trénink.
2: Tak se na to půjdem podívat. Teď tady před sebou vidíme tu vanu. Je to taková vlastně skleněná vitrína. Dole je.
1: Je tam vlastně klasický jako běžecký pás. Specifikum toho je, že ten pes je zaplavený vodou do určité výšky, takže vlastně jde případně kluše na tom páse v té vodě.
2: Ta voda ho nadlehčuje?
1: Přesně tak, ta voda má vlastně několik specifických fyzikálních vlastností, ať už je to vztlak, hydrostatický tlak, pracujeme s teplotou vody, pracujeme s náklonem pásu. Takže ano, pes je nějakým způsobem nadlehčený, ale pořád jde proti odporu té vody, takže posiluje, ale zároveň v odlehčení kloubu. To jsou takový ty jakoby hlavní vlastnosti a benefity té vany.
2: Tak tady už máme jednoho čekatele.
3: Moje jméno je Sebastian Bohun, přivedl jsem border collie Abby, která je aktivní sportovec, věnuje se primárně agility, ale samozřejmě i dalším disciplínám. Teď jsme ji sem vlastně vzali, aby si zlepšila kondičku a samozřejmě naposilovala trošku nohy.
2: Takže vlastně i to funguje jako takové fitko, tak pojďme se na to podívat. Aby tady běhá kolem té vany, fyzioterapeutka dává dovnitř takový jako kobereček.
1: To je, aby ten pejsek vlastně nenastupoval po tom skle a mohl bezpečně nastoupit dovnitř po hrubším povrchu.
2: Aby celkem ochotně, no, tak teď se to nedaří úplně. A už sedí, neví, co s ním bude, nebo už ví?
3: Už tady byla, takže určitě ví.
2: Tak a už se napouští voda a začíná se spouštět pás, aby už má vodu po bříško.
1: Hladina, která pro toho pejska je poměrně náročná. Pejsek není až tak o moc odlehčený, ale šlape proti velkému odporu vody. Tím trénuje. Trénuje vlastně svalstvo, ale trénuje i kardiovaskulární systém.
2: Mohou tuhle metodu používat i jiná zvířata, nebo používají?
1: Používají. Velká pražská centra využívají vlastně vanu například i pro kočky. Dokonce jsem viděla i menší zvířata typu králíků, fretek a podobných jako menších mazlíčků. Samozřejmě už je jako standard, že do vany chodí i koně, ale to samozřejmě musí být vana jako odpovídající velikosti, ale my jsme tady jako poměrně úzce zaměření na psy zatím, takže my tam dáváme jenom psy.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na devět je s vámi Český rozhlas Liberec a dobrá zpráva, babí léto pokračuje. UV index je dnes na trojce, to už se ale nemusíte bát, že byste se spálili, protože slunce už takovou sílu nemá. Počasí. Ráno je ještě stále studené, teploty se teď pohybují v rozmezí mezi 5 a 10 stupni a přes den nám poskočí až na 22 stupňů Celsia. A taková maxima očekávejte hlavně na Českolipsku a Frýdlansku. A babí léto pokračuje, jak už jsem říkal, to znamená, že pršet nebude a bude slunečno a teplo. Biopředpověď na prvním stupni. Za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec, tradiční deník důchodkyně. Ještě před ním si ale vypijte dobrý kafe Lucie Bílé.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec.

0: čase být.
1: Je 8.21, neděle 27. září, 271. den roku. A co vám ještě k té identifikaci dneška chybí? Svátek má Jonáš a narozeniny slaví například zpěvák David Koller, také herečka Ivana Chýlková nebo zpěvačka Monika Absolonová. A je také Světový den cestovního ruchu nebo Den čokoládového mléka. Tak si ho po ránu dopřejte a my v Českém rozhlase Liberec vám k tomu servírujeme deník důchodkyně.
2: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
3: Pohybové espresso. Už jsem se vám přiznala, že díky radám doktora Honzáka, jak nezblbnout ze života, jsem definitivně zanevřela na všechny diskuse na nejrůznějších sítích internetu. Takže hledám zásadně jen odborníky na zajímavá témata v oblastech, ve kterých tak říkajíc nic nevím. Nedávno jsem narazila na jméno Radka Laciho, který pod vtipným názvem Pohybové espresso vyslal do světa zajímavé rady. Tvrdí, že naše tělo mluví za nás dřív, než to mozek pojmenuje, a že jsme schopni si s ním značnou část fyzické i duševní nepohody takzvaně vyříkat, protože pravidelná fyzická aktivita rozpustí stresy i nejednu bolest. Ten moment jsem si vzpomněla, jak jsem kdysi přestávala kouřit s nalepenou nikotinovou náplastí na ruce a jak jsem při té šílené občasné chuti si třeba ke kafi zase zapálit, intuitivně raději oběhla barák nebo umyla aspoň jedno okno. Ono to totiž fakt pomáhá. Jedna moje známá dokonce zavedla v mládí přímo geniální pravidlo ukončení manželské hádky se svým cholerickým mužem. Jakože v určitý moment vykřikne stop a pak prý oba musí udělat aspoň 10 kliků, po kterých se zadýchaně obejmou a mají zas pohodu. Dobrý, ne? No, je fakt, že s naštvaným důchodcem už toho moc nenacvičíte a je třeba lepší se smířlivým gestem vzdávám se opustit na hodinu společnou místnost. Radek Laci pro nás vyvinul celý systém, jak se zbavit nejen stresu, ale i fyzických potíží postupným pravidelným pohybem. Jakože třeba při bolesti kyčle při vstávání či chození do schodů to nemáme vzdávat a jen nečekat na výměnu umělého kloubu, ale zkoušet to postupně i přes mírnou bolest každý den posunout o kousek dál. Třeba těch 7 schodů s držením zábradlí jeden den při tvrdošíném opakování se zatnutými zuby zvládnete do týdne i bez držení. Hlavní je nezůstat na kanapi, protože právě ve stáří platí nejvíc známé heslo, že co se nepoužívá, zakrní. Takže radím, choďte na procházky nebo aspoň doma kolem nábytku. Udržujte svaly každodenními drobnými aktivitami i zdravým jídlem a nevzdávejte to. Ať si to stáří, co nejdýl užijete důstojně a soběstačně. Z Českého rozhlasu Liberec vás zdraví a pěkný den přeje Vladimíra Hamalová.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Začátek stavby nové budovy pro střední zdravotnickou školu v Liberci bude o rok posunutý. Původně chtěl Liberecký kraj začít s výstavbou ještě letos. Přípravu miliardové zakázky ale zdrželo vyřízení potřebných povolení. Soutěž tak vypíše kraj až prvním čtvrtletí příštího roku. Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Krajská vědecká knihovna v Liberci má nově dva akustické boxy. Umístěné jsou v prvním patře ve studijní knihovně. Boxy jsou určené pro tiché studium, jsou odhlučněné a zvuk nepropouští dovnitř ani ven. Určené jsou pro jednu osobu, které zajistí soukromí a klid. Důchodci mají posledních pár dní na to, aby požádali o papírové oznámení o valorizaci důchodu, pokud o ně mají zájem. Žádost musí Česká správa sociálního zabezpečení dostat do konce září. Podat se dá online, poštou nebo osobně na pobočce. Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu nestačili na Chorvatsko a prohráli 1-2. Jediný český gól vstřelil Adam Karabec. Reprezentace tak neuspěla při premiéře nového trenéra Santiho Denii. Šanci na první vítězství bude mít v úterý 29. září, kdy od 8:45 večer přivítá v Edenu Anglii. Dnes ráno se ojedinil zejména v údolích budou vyskytovat mlhy, jinak bude oblačno až polojasno. Během odpoledne a večera bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a teploty 18 až 21, na Frýdlansku a Českolipsku až 22 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená Krajinská ulice. Uzavírka potrvá do konce září.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pokud jste za volantem, přejeme šťastnou cestu a dobrá zpráva, v žádném omezení na hlavních tazích na 10 nebo 35 v našem kraji nepostojíte ani se nezdržíte. Je klidný nedělní provoz. A máme proto pro vás také otázku, co se stane, když dáte do jednoho pytle Miroslava Holubce a policejní svodky. No jasně, vaše oblíbené krimi příběhy a v nich vám řekneme, jak jablonečtí policisté řešili jednoho zlatana a jednoho zlaťáka. Co to tedy vlastně řešili? Už za chvíli tady u nás v Českém rozhlase Liberec.
5: A co má být, tak jsem to já.

Je 9 minut po půl deváté a od nás teď dvě zajímavosti k dnešnímu dni. Psal se rok 1955, kdy byla v Brně otevřena první samoobsluha drogerie. Byl to první takový obchod svého druhu v tehdejším Československu. A ještě rok 1939, dnes je tomu tedy už 87 let, kdy v nahrávacím studiu Ultrafonu naspíval Oldřich Nový 19. den po premiéře filmu Kristián jeho ústřední píseň Jen pro ten dnešní den, která se stala

0: A od hitu roku 1939 už míříme do současnosti a do světa krimi. Dnešní krimi příběh Miroslava Holubce je celý laděný do zlaté barvy. Pravda, je to tak trochu oslý můstek, ale dokonale vystihuje zlatý víkend jabloneckých policistů.
1: Krimi příběhy.
2: Ačkoliv do Vánoc je ještě daleko, jablonečtí strážníci měli nedávno zlatou neděli. Tedy on to byl spíš zlatý víkend, nebo ještě jinak, pátek a sobota. Začalo to tím, že zastavili pána ve zlatém kočáře. Konkrétně to byl americký Jeep vyvedený v této nenápadné barvě. Takové auto bych zastavil už jen proto, abych se podíval zblízka, jak vypadá zlaté auto a taky, jak vypadá člověk, který si svůj vůz natře zlatou. Nakonec ho ale strážníci zastavit museli, i kdyby nebyli vyloženě zvědaví. Řidič se totiž proháněl Jabloncem rychlostí přes 70 km v hodině, konkrétně ulicí Pražskou. Strážníci si prohlédli jeho auto, jeho doklady a nakonec i jeho peněženku, ze které mu vytáhli 2,5 tisíce. Přiznám se, že zlatá sobota je z mé strany opravdu oslý můstek. Myslím ohledně použití, respektive zneužití jména švédské fotbalové legendy s typicky švédským jménem Zlatan Ibrahimovič. Možná právě do něj se chtěl převtělit chlapík, který se v sobotu večer dobýval do sportovního areálu Břízky, a to dost nevybíravým způsobem. Několikrát se snažil překonat plot kolem fotbalového hřiště a jeho počínání policisté vyhodnotili jako poškozování. Ono není divu, zkuste si se 4 promile přelézt plot. Našemu Zlatanovi se to přes veškerou úpornou snahu nedařilo, přesto ale odmítal opustit areál, dokud si nekopne. Myslím, že strážníky napadlo to samé, tedy že by si asi nejradši kopli, ovšem nikoli do míče, ale do Zlatana, což samozřejmě nemohli. Nakonec se jim povedlo opilého fotbalistu přesvědčit, aby šel domů a třeba si pustil fotbal v televizi.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I ve 8:45 je s vámi Český rozhlas Liberec a pronostika pro dnešní den říká: na Kosmu a Damiana studeno bývá z rána. Tak moudrost našich předků nám vyšla, ráno je opravdu studené, minima jsou teď jen mezi 6 a 10 stupni, ale odpoledne to se ohřejeme.
1: Počasí.
0: Je před námi teplá a slunečná neděle. Obloha bude plná slunce, jen občas ho mohou překrýt mraky, pršet ale nebude. Teploty se odpoledne dostanou mezi 18 a 22 stupňů Celsia, nejtepleji bude na Českolipsku a Frýdlansku. Na horách pak čekejte maxima okolo 15 stupňů. A vítr jen slabý, ve Frýdlanském výběžku a na horách později i o něco silnější. Na konci září je pilová sezona téměř ve svém závěru, končí nám sezóna travin a bylin a doznívá ambrózie. Klíšťata už mají také jen mírnou aktivitu, ale daleko vyšší aktivitu mají aktuálně houby, alespoň to říká předpověď Českého hydrometeorologického ústavu. Tak to vyrazte do lesa zkontrolovat. A v novém týdnu bude pokračovat babí léto, jak nám před hodinou řekl meteorolog Pavel Júza. Pršet nebude, bude nám svítit slunce a teploty mají být stále okolo 20 stupňů. Tak přidám na závěr ještě rekordy. Pokud byste se chtěli ještě o něco víc ohřát, museli byste se vrátit o 3 roky zpět. V roce 2023 bylo 27. října 26 stupňů. A naopak největší zimu jsme zažili v roce 1877. Přes den bylo jen 7 desetin stupně nad nulou. Tak tolik o počasí a v Českém rozhlase Liberec pro vás máme třeba Petru Janu a její krásný song Stůj, aby vám s námi bylo uprostřed prodlouženého víkendu hezky.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
3: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
2: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

Stůj, zpívala nám Petra Janu a my s nedělním dobrým ránem také pomalu, ale jistě zastavujeme. Blíží se totiž do svého cíle, tak vás ještě pozvu k našemu dopolednímu vysílání. Za chvíli zprávy o 9 a po nich kultura pod Ještědem a Tomáš Beneš vám představí regionální kapelu Seven a pozve vás i na zajímavou výstavu připomínající slavnou éru libereckých výstavních trhů. A po 10. to bude díky nám ve vašich domovech krásně vonět. V pochoutkovém roce vás naučíme péct legendární chodské koláče ve své zjednodušené úpravě. Tak to si určitě nemůžete nechat ujít a doufám, že se vám zbíhají sliny stejně jako mě. Jan Holub se lhoučí, přeji vám krásnou neděli a užívejte v naší společnosti prodloužený víkend.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Stavba nového areálu střední zdravotnické školy v Liberci začne až příští rok. V Příchovicích neslaví 60. sezónu divadla Járy Cimrmana. Den Charity otevře veřejnosti dveře sociálních služeb po celém Česku. Dnes bude oblačno až polojasno, s teplotami do 22 stupňů. Jsou to zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Začátek stavby nové budovy pro střední zdravotnickou školu v Liberci bude o rok posunutý. Původně chtěl Liberský kraj začít s výstavbou ještě letos. Přípravu miliardové zakázky ale zdrželo vyřízení potřebných povolení.

0: Horák oslavuje svou 60. sezónu. Program zahájilo sobotní uvedení hry Akt v tanovalském kině Jas, na které dnes navazuje spanělá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana. Ta vede z Tanvaldu do areálu u Čápa v Příchovicích, kde je připravený celodenní program. Do Jizerských hor autoři zasadili smyšlený Liptákov, kde fiktivní český genius žil.
1: Během dopoledne se koná křest knihy Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno a beseda s herci ze souboru. Odpoledne je na programu Autogramiáda a premiéra dvou dílů druhé série televizního cyklu Po stopách Járy Cimrmana od České televize. Představí se několik původních herců z divadla, včetně Zdeňka Svěráka a Miloně Čepelky, který v rámci dne oslaví své 90. narozeniny. Z Příchovic Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: V Jindřichovicích pod Smrkem ve frýdlanském výběžku dnes 9:30 dopoledne odstartuje charitativní duatlon. Závodníci pojedou 20 km na kole a 5 km poběží. Vybrané startovné poputuje do sbírky na opravu varhán v Jindřichovickém kostele. Jsou z přelomu 19. a 20. století a už několik let nehrají. Zachránit se je snaží místní spolek. Dnešek je den kacharity a po celém Česku se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí je koncerty, výstavy nebo programy pro rodiny s dětmi. Lidé se tak můžou potkat s pracovníky i dobrovolníky a můžou se podívat, jak zařízení pro lidi v nouzi funguje a komu pomáhají. Doprovodné akce jsou naplánované na celé období přelomu září a října.
2: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a nejvyšší denní teploty 18 až 21, na Frýdlansku a Českolipsku naměříme až 22 stupňů a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřena Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen, uzavírka potrvá až do konce roku. Mějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hezké první podzimní dny s Českým rozhlasem Liberec je po zprávách a na našich vlnách začíná pořad Kultura pod deštěm. Vítejte, zdraví vás Tomáš Beneš. Dnešní vydání je opět pestré. Za chvíli vám představíme další regionální kapelu a jejího lídra. K Liberci mají velmi blízko, více neprozradím. Pak vás pozveme na výstavu, která připomíná éru slavných LVT libereckých výstavních trhů. No a čeká vás i knižní okénko a četba o jabloneckých perličkách. Dobrý poslech a fajn chvíle s námi.
2: Kultura pod Ještědem.

0: Tady je Český rozhlas Liberec. Opět vám rádi představíme další regionální kapelu pod názvem Seven a vítám hlavního lídra Tomáše Kargla, který za námi osobně do studia dorazil. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Pár indicí na úvod. Rocková kapela z Mladé Boleslavy, která se datuje od roku 1992, spojeno s Bělou pod Bezdězem. Platí to?
1: Platí to, všechno je tak, jak říkáte.
0: Tak vítejte u nás ve studiu. Pojďme se vrátit do vašich začátků, raná 90. léta. Čí to byl nápad, jaké byly vaše začátky v kapele?
1: No, tak ona, tato kapela vlastně vznikla ještě dřív než kapela Seven. My jsme hrávali už od roku asi 85, jako jo, ale tak jezdili jsme různě po těch zábavách a tak. A postupem času, kdy už jsme začali dělat vlastní písničky taky, tak jsme si říkali, že by to chtělo trošku už tomu dát nějaký název, dát tomu nějaký styl a prostě nějak už začít konečně jinak. No, takže vlastně v tom 92. jsme se pak dohodli na tom názvu a s tím, že začneme dělat svoji muziku a tak.
0: No a co nabízíte svým fanouškům, posluchačům, o čem jsou vaše texty?
1: No, já se snažím ty písničky všechny dělat tak jako víceméně ze života. Jo, někdy samozřejmě to není všechno z reálu. Jo, někdy samozřejmě si to člověk vymyslí něco, nějaký příběh, ale furt by to mělo být tak trošku jako z toho života. No.
0: Vy jste mi napsal, k Liberci máme vlastně vztah už dlouho. Album Rokový děti jsme v roce 2005 natáčeli právě v Liberci. Povězte nám o tom více.
1: No, my jsme tenkrát udělali už pár věcí, že jsme měli, nevím, 10 nebo 12 nebo kolik songů, tak jsme si říkali, že by bylo dobrý je natočit. No a scháněli jsme nahrávací studio. No a narazili jsme na nahrávací studio Spin tenkrát, kde tomu vládnul Tomáš Marek a vlastně tam jsme přijeli a tam jsme s ním společně desku natočili. To byla deska Rokový děti. No.
0: Jaký styl hrajete? Je to jenom rock?
1: Je to jenom rock, no my jsme hráli takový pop rock a postupně přitvrzujeme a ono už to jde někde trošku i do metalu, takže je to spíš takový hard rock. No.
0: Kolik vás je v kapele v současné době?
1: Hraje nás 5, ze začátku nás bylo i 7, proto i ten název Seven tenkrát vznikl, protože nás hrálo skutečně 7, jsme tam měli dvoje klávesy a tak, ale pak se to ustálilo trošku, takže, ale Seven nám zůstal, no.
0: A vy jste se nějak dřív třeba ještě jmenovali předtím?
1: Jmenovali jsme, to bylo Mono.
0: Mono.
1: To byla kapela Mono, to je ono.
0: Kde všude hrajete, kde vás můžeme vidět?
1: No tak snažíme se samozřejmě hrát všude možně po celé republice, ale samozřejmě je to na pořadatelích, kam si nás pozvou. Takže hrajeme tady, hrajeme severní Čechy, jižní Morava, tak různě, no. Tak kde se dá a kam nás pozvou.
0: Jak hodnotíte tyhle prázdniny a můžeme vás teď na podzim někde vidět?
1: My jsme během léta jsme hráli koncerty, vlastně to byla ta naše sezóna hlavní a my podzim, zimu většinou už toho moc nehrajeme, protože to už jsou pak tak ty klubové akce a jako my si většinou dáváme oddych a buď pracujeme na nových písničkách, začínáme třeba dělat něco nového, nebo děláme videoklipy a tak věnujeme ten čas podzim, zima, jaro, ještě jo, věnujeme týhle činnosti. Samozřejmě, když se naskytne, že pořadatel chce někde, že jo, tak jedem, hrajem to. Jako.
0: Máte určitě web, Facebook, tak tam ho prozraďte, kde vás můžeme konkrétně vidět, najít?
1: Určitě, náš oficiální web je www.i7.cz. To je náš hlavní web. No, máme samozřejmě i svůj oficiální Facebookový profil, YouTubeový, Spotify, Apple Music, no vlastně všude na těchto platformách funguje naše muzika.
0: No a my si teď jednu píseň pustíme s názvem Armageddon, tak nám zkuste tu písničku popsat, o čem je a kdy vznikla.
1: Ta písnička vznikala během nějak začátku letošního roku a byla to jedna z těch dalších na novou desku, která teď vyšla v červenci, vlastně jsme vydali desku Evoluce. A ještě jsme potřebovali jeden song nějaký, který by tam jako zapad, bylo to melodický, mělo to nějaký takový ten tah na bránu. No, takže jsme na tom zapracovali, no a vznikla písnička Armageddon. No je to, ono to zní to Armageddon, že je to o nějakým zhroucení světa nebo čeho, ale není, ono je to vlastně o tom, že spojujeme lidi a i kdyby svět se zbořil, tak ty fanoušci a my zůstaneme vždycky spolu a vždycky ta muzika nás bude spojovat a tak bychom chtěli, aby to jako fungovalo mezi náma a fanouškama. Takže sice Armageddon, ale je to vlastně pozitivní song.
0: Tak si tu písničku teď pustíme na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Díky za vaši milou návštěvu. Kapela Seven a lídr Tomáš Kargl.
1: Já děkuju za pozvání a přeju příjemný poslech.

0: Kultura pod Ještědem.
1: A teď v našem vysílání jedna milá vzpomínka na LVT a s tím spojený tip na výstavu. Prodávané výrobky i tehdejší architekturu libereckých výstavních trhů si můžete prohlédnout v Liberci. Kromě původní expozice v Severočeském muzeu je teď výstava rozšířená i do Technického muzea a BG klubu. Jednotlivé expozice připomínají výročí této události, na kterou se vždy jednou v roce sjeli lidi z celého Československa.
2: Tohto roku už po 23. raz privítali liberecké trhy svojich návštěvníkov. Heslom libereckých trhov je zvyšovať úroveň bývania a obliekania.
3: LVT neboli liberecké výstavní trhy. Letos by oslavili 70. narozeniny. V 60. letech začaly lámat rekordy návštěvnosti. Zákazníky, kromě látek z Tyby nebo výrobků značky Plastimat, lákaly taky koncerty tehdejších hudebních hvězd.
4: Na to máme ještě
5: Je to připomínka té klasické domácí elektroniky, gramofon, magnetofon, fototechnika, třeba horské sluníčko, což je takový předmět, který už se v dnešních domácnostech vůbec nevidí.
3: Říká Jiří Konvalinka z Technického muzea v Liberci. Právě tam uvidí návštěvníci některé výrobky, které se dříve na libereckých trzích prodávaly.
5: Liberecké výstavní trhy nebyla pouze móda a bižutérie, bylo to trh všeho spotřebního zboží. My se tady snažíme všechny ty kapitoly nebo komodity, včetně turistických potřeb, průmyslových předmětů, nábytku, tak všechny tyhle ty druhy zboží, které se na libereckých výstavních trzích objevovaly, se snažíme zde představit.
3: Výstava v Technickém muzeu nese název Tady to bylo a navazuje na výstavu v Severočeském muzeu pojmenovanou Všechno, co jsme chtěli. Tam lidé uvidí třeba tehdy oblíbené plastové ošatky nebo mixéry.
6: Do domácnosti bychom mohli vidět například tyto šaty, které jsou světinovými vzory, velice jednoduše střižené v té krásné linii 60. let, to znamená kratunké mini.
3: Říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
6: A pak tady máme takovou raritu a to jsou papírové šaty. Oni takhle vypadají na tom ramínku jako taková zástěrka, kterou jste si mohli upravit právě pouze nůžkami podle toho, jak byste potřebovali mít tu dál.
7: Jednou z prvních částí výstavy, která je taková do očí bijící, je výstavka oděvů. Tak co tady máme za kousky?
8: To se vlastně nejvíce obdivovalo a nabízelo na libereckých výstavních trzích v těch 60. a 70. letech.
3: Popisuje druhá kurátorka Kristýna Rosmanová.
8: Jsme se vlastně nechali inspirovat aranžemi, těmi instalacemi původními, které jsme nalezli při rešerších. Ty rozestavěné figuríny, na nich můžeme vidět, jak vynikají ty syntetické materiály, které vlastně tehdy v těch 60. letech hlavně vládly.
3: O architektuře libereckých trhů vypráví poslední část výstavy, a to v BG klubu naproti Severočeskému muzeu, vysvětluje Ludi Klukovka z Dokumentačního centra architektury.
9: Převaha těch fotografií je pavilon F, jediný dochovaný pavilon architekta Miroslava Masáka. A to je to místo, kde teďka stojíme, byť výrazně přestavěné. Když se na to zpětně podíváme dneska, tak ta architektura byla docela zajímavá, což dokládá právě tady ten Masákův pavilon. Jehož vchod byl třeba původně na boku téhle stavby. Ty liberecké výstavní trhy zabíraly poměrně velký prostor a různě se to v čase měnilo. Takže tady to je vlastně v pozadí tržní náměstí a je to místo, kde později byl liberecký bazén.
3: Části výstavy v BG klubu a Severočeském muzeu budou k vidění do začátku listopadu. Výstava v Technickém muzeu potrvá do 4. října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Liberec, české písničky, které si zaspíváte.

0: Tady je Český rozhlas Liberec. Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá. André Maurice, francouzský spisovatel. V Kultuře pod Ještědem vám teď nabídneme knižní tipy z úst našeho kolegy, znalce literatury Martina Friče z Liberce.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, milé čtenářky, milí čtenáři. V Kultuře pod Ještědem tohoto trochu slavnostního týdne a trochu smutného jsem se nechal inspirovat svatým Václavem a pak událostmi z roku 1938. A spojnicí, určitým vodítkem, jsou určité knižní fantazie, představy o historii. No, posuďte sami. Svatého Václava, svátek svatého Václava, možná někdy vnímáme tak jako... No tak ano, žil, je to ten tam na tom Václaváku, tam sedí na tom koni, kdo to vlastně byl, jasně vévodo české země, ale kdo to vlastně pro nás je? A trošku jiný vztah k téhle osobě, nebo spíš k tomuhle času, mi pomohl vytvořit spisovatel a publicista Patrik Zandl, pozoruhodná postava, ve svém historickém románu Špicl páně 955. V tomhle románu, jako kdybyste se najednou octli v tom století. Hlídka na hradišti, někdo v noci bouchá na bránu a ona řeší, jestli má otevřít nebo nemá. K římskému vladaři, který vpadl pod Bílinu, přijíždí posel knížete Boleslava. Jako kdybyste se v tom čase ocitli. Tohle všechno je historický román Patrika Zandla Špicl páně a u příležitosti svátku svatého Václava vám ho rozhodně doporučuji. Jan Drnek je spisovatel, který rád píše o Rakousko-Uhersku a jednou ze spojnicí jeho knih je takové Co by kdyby. A takhle on pojal čas i před, řekněme stručně, před Mnichovem a po Mnichovu. A jeho Co by kdyby je, co kdyby tehdy generálové řekli Edovi Benešů, hele, takhle by to ale být nemuselo. Tak trošku po dobrým, trošku po zlým, ale my jako nedáme ruce nahoru. A víc vám neprozradím. Knížku Žábly v mlíku seženete spíš v knihovnách a v antikvariátech. Když budete mít štěstí, tak její nové vydání se jmenuje 1938. Věrní zůstaneme, už patetičtější název. A je to nesmírně zábavná do toho příběhu, a teď už něco prozradím, tam zapojí třeba reálné české trampy, kteří v té době žili. Jan Drnek má nesmírně nastudováno. Ví, kdo byl, kde nasazen, kde, u jakého řopíku pomalu. Strašně zajímavé čtení. No a nakonec od historických Co by kdyby, pojďme k inspiraci fakty. Připomeňme si knížky Pavla Kosatíka o tom Benešovi, knižní hit tohoto roku, novinka, a starší knihu Jiří Gruša, Beneš jako Rakušan, nádherná čeština, výtečný, takový jemný průlet historií. Tyhle knihy se také vztahují k výročí, které si v tomto týdnu nebo na konci září, na začátku října připomínáme. A nakonec malá upoutávka. Kromě toho, že vás zvu na náš web živiliberec.cz, připomínám, že se blíží velký knižní čtvrtek a ten bude 15. října. Hezké čtení přeji.
0: Doplnil na závěr Martin Frič. Díky za to a teď si chvíli na vlnách Českého rozhlasu Liberec zahrajeme.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Netradiční promítání studentských filmů ve Frýdlantě, to je chystaná akce, kterou můžete navštívit třeba i vy. Po telefonu vítám jednoho z organizátorů, studenta FAMU Jana Galdu. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Povězte nám více o chystané události, kolik bude ukázek filmů a o čem budou?
1: Večer budeme promítat 3 filmy, každý film má kolem 20 minut, všechny filmy spojuje taková vazba k severskému kraji, tudíž k tomu našemu výběžku, k vedlejšímu výběžku a moc rádi bychom vás na tuto akci pozvali, bude se konat ve městě Frýdlant v obecním kině 2.10. v pátek v 8 hodin.
0: Mm-hmm. Pro koho je akce určená?
1: Akce je určená vlastně úplně pro kohokoliv, kdo si chce trošku rozšířit obzory, co se týče filmových zážitků. Filmy jsou velmi pestré, tudíž myslím, že každý film si najde svého diváka.
0: A možná otázka na tělo, na co chcete promítáním upozornit a na co vlastně se můžeme těšit?
1: Akce míří především na mladé lidi, ale vzhledem k rozmanitosti tématu filmu, tak si myslím, že uvítáme úplně kohokoliv.
0: Nějaké vstupné praktické informace, parkování?
1: Vstup je zdarma a parkovat se dá přímo před kinem, tudíž nevidíme nic, co by vás mělo držet, nedorazit.
0: Na co jsme zapomněli, co byste ještě rád závěrem rozhovoru zmínil?
1: Taková zajímavost je, že jeden z filmů ještě neměl oficiální premiéru, tudíž budete jedni z prvních diváků, kdo ho vůbec uvidí.
0: Tak se budeme těšit, tak ještě jednou připomeňte ten avizovaný termín a místo.
1: A akce se teda koná 2.10. v 8 hodin večer v kině Frýdlant.
0: Říká jeden z organizátorů, student FAMU Jan Galda, kterého jsme teď měli ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Díky, ať se akce vydaří, mějte se krásně a na viděnou naslyšenou.
1: Moc vám děkuju, mějte se taky krásně.
2: Kultura pod Ještědem.

0: teď už pro vás chystáme na vlnách Českého rozhlasu Liberec další díl rozhlasového čtení. Soumrak perličkového kraje, tak se jmenuje knížka historika Petra Nového. Podle níž vznikl stejnojmenný rozhlasový cyklus. Je to vyprávění o sklářích z Jablonecka. Na konci 19. století se dostali do nezávidění hodné situace. Začali je nahrazovat stroje. Zoufalí sekáči korálků se rozhodli pomstít. Pro jejich revoltu se vžilo označení Lučanská pozdviška. Odehrála se na začátku roku 1890 v Lučanech nad Nisou. Jdeme se tam podívat.
1: Po zničení strojů u Brajta se dělníci chvíli radili, co podniknou teď. Zda se vrátí domů, nebo budou pokračovat Krýdlovi do Polubného, nebo k Brajtovu soukromému obydlí v Dolních Lučanech, kam se nakonec dav skutečně vydal. Tím se výtržnost změnila v tragédii. Vyšetřujícímu soudci se ani přes největší snahu nepodařilo zjistit, kdo byl oním mužem, jenž údajně zástup pohnul k pochodu do Lučan. Když úmysly dělníků vyslechl u brusírny stojící četnický závodčí Paul, rozběhl se k Brajtovi, aby ho varoval. Za ním pospíchali i tři další četníci. Cesta zasněženým krajem jim zabrala kolem 25 minut. Když Brajta varovali, vydal se spěšně za starostou Pancnerem, který jej ukryl v obecní kanceláři v budově místní školy. Na cestě k Brajtově vile se vzbouřenci, rozkurážení snadným úspěchem, zastavili u brusírny Johana Fischera číslo popisné 77. Někdo vykřikl, že také on seká perličky na strojích. Fischer, přestože již věděl, co se stalo, vyšel z domu a začal dělníkům domlouvat. K Hloučku dorazil jablonecký okresním hejtmanem vyslaný četnický komisař Jašek se strážmistrem Eisenem a čtyřmi četníky. Policisté zaujali obrané postavení u vchodu do brusírny a Jašek se ujal slova. Upozornil dělníky, že jednají protizákonně, připomněl jim následky, které jejich počínání bude mít pro ně samotné i jejich rodiny, a vyzval je k odchodu. Fischer se k němu připojil. V brusírně žádné stroje nejsou, navíc zde leží moje nemocná žena. Dav, který si chtěl stejně hlavně vyřídit účty s Brajtem, poslechl a nechal brusírnu číslo popisné 77 na pokoji.

Vila Ludvíka Brajta číslo popisné 426 dodnes stojí u silnice vedoucí z Lučan do Maxova. Je to jednoposchodový dům, vystavěný z kamene, do něhož se dříve vstupovalo dřevěnými dvoukřídlými dveřmi nad nevysokým schodištěm. Vlevo a vpravo od vchodu byly malé úhledné zahrádky, opatřené železnými vrátky. Asi 20 kroků za vilou se nacházela rozlehlá jednopatrová kamenná budova, jejíž pravá část se užívala jako kůlna a levá sloužila ke skladování skla. Celou parcelu obepínal dřevěný laťkový plot. Když Bright odešel do úkrytu za starostou, zůstali v domě i nadále jeho žena Josefína, její bratr František Rus, syn Ludvík Bright mladší, který právě tohoto dne slavil 25. narozeniny, služka Barbora Srbová a sousedka Anna Dresslerová. Ti rychle uzamkli hlavní i zadní dveře, zavřeli vrata do dvora a ve všech oknech spustili záclony. Kolem 15:45 se před domem objevil lomozící, hartusící a hrozící zástup. Před domovními dveřmi ho očekával starosta Panzner, který se v krátké řeči vedené v německém a českém jazyce pokusil nespokojence přimět, stejně jako předtím u Fischerovy brusírny Jašek, k rozchodu. Když se k němu neměli, nabídli jim česky peníze. Rebelanti na něj začali křičet, že perly dělané na strojích musí pryč. A současně, jak praví obžaloba, vyskočil jakýs mladý český jinoch vpřed a chtěl, vykřikuje jakousi nadávku, klackem jako rameno silným zasadit ránu do hlavy Panznerovi právě, když tento v české řeči lidu oznamoval, že jest obecním starostou. Jiný z výtržníků zachytil však tuto ránu svou rukou, takže starosta nebyl poraněn. Již během jeho řeči se některým buřičům podařilo otevřít vrata do dvora, kam také ihned vnikli. V tom se k vile dostavili komisař Jašek a strážmistr Eisen se čtyřmi četníky. Povzbuzeni částečným úspěchem domluvy u Fischerovy brusírny, nabyli sebevědomí, bez otálení se prodrali do dvora a nasazenými bodáky vytlačili dělníky ven. Zástup byl tím energickým počínáním překvapen. Najednou tu stáli jiní mužové než ti, kteří jen přihlíželi rotice v Horních Lučanech. Proto se dělníci rozhodli nechat zatím dvůr dvorem a zaútočili přímo na vilu. Jedni lámali laťky z plotu, další sbírali klacky a kameny a vše házeli do oken, která v okamžení skoro všechna vybily. Pokoušeli se též rozličnými způsoby vypáčit domovní dveře, ale žádný pokus, včetně opakovaných úderů sekerou, se nesetkal s úspěchem.

Během tohoto konání se je snažil komisař Jašek znovu pohnout k rozchodu, ale nebylo mu dopřáno sluchu. Naopak, dělníci se opět začali dobývat do dvora střeženého strážmistrem Eisenem a 4 četníky. Jistě na tom měla velkou zásluhu i kořalka, které se mnozí napili až příliš. Nálada se dramaticky změnila. Provokace a výhrušky přerostly v otevřené násilí. Od některých výtržníků v přední řadě stojících, píše se v obžalobě, učiněn byl pokus vytrhnout četníkům zbraně. A tak se stalo, že Josef Kafka ze zásady, kterýž chtěl strážmistru Václavu Eisenovi zbraň vytrhnouti od tohoto strážmistra, jenž arci musel se snažiti, aby v držení zbraně se udržel, bodákem do levé strany prsou byl bodnut. Následkem čehož asi za půl hodiny zemřel. Mezi výtržníky, kteří na četníky útočili, vynikal zvláště František Baldus z Jistebska. Týž uchopil zbraň strážmistrovu a snažil se mu ji vytrhnouti. Současně byl tento strážmistr, jenž svou zbraň měl připravenu k výstřelu, klackem do pravé ruky uhozen, přičemž rána vyšla a náboj proletěl hlavou Františka Baldusa, jenž byl na místě mrtev. Výkřik Josefa Heinricha z Nové Vsi: zabijte těch 5 četnických psů. Poté, kdy Baldus klesl k zemi, naštěstí zůstal nevyslyšen. Rabování začalo. Podle lučanské školní kroniky byla silnice od rozházených perliček černá. Jednalo se tedy zcela jistě o šmelc zhotovený z černého skla. Josefína Brajtová se na to neštěstí už nemohla dívat. Otevřela okno a se sepjatýma rukama pustošící dav česky prosila, aby přestal. Se zlou se však potázala. Okamžitě na ní počaly létat rozličné předměty, které ji naštěstí minuly. O následujícím dění stručně, ale výstižně pojednává v lučanské školní kronice obšírný zápis. Bohužel až kolem 5. hodiny, kvůli údajně pozdě předanému telegramu, do Lučan dorazil jablonecký starosta Anton Heinrich Posselt s 5 pozuby ozbrojenými strážníky. To již byl v obci klid, protože dělníci krátce předtím odtáhli směrem na Novou Ves. Večer kolem 9:30 pak pod vedením kapitána Rukaviny dorazili z Jablonce na 30 saních 2 kompanie z liberecké vojenské posádky, čítající 134 mužů. Polovina jedné kompanie zůstala v Lučanech, druhá polovina v Nové Vsi a jedna celá zamířila do Smržovky. Obsazení nebezpečného obvodu vojskem zabránilo zvláště útoku sekáčů skla na sekací stroje firmy Josef Riedl v Polubném. Z něhož by jinak asi sotva bylo sešlo. V Lučanech zůstalo až do 11. února 1890 ubytováno 34 vojáků. Poté, co se vzbouřenci vrátili do svých domovů, zahalila kraj rouška strachu. A těžce ležela především na zásadě, odkud pocházelo nejvíc účastníků nepokojů. V neděli 2. února obec obsadilo vojsko o síle 50 mužů. V místní škole byla zřízena vyšetřovna, kam četníci od pondělí před vyšetřujícího soudce Klimpla předváděli jednoho po druhém. Nikdo nesměl ze zásady ven. Každý musel prokázat svou nevinu. Kdo nemohl dokázat, že v kritický den dlel doma, byl zadržen, spoután a do vazby do Liberce odvezen. Mnozí se proto raději, byť i poranění, schovávali ze strachu před trestem po půdách v seně i v kůlnách. Jistý Jáchym Kostlán prchl dokonce do ciziny, aby ušel trestu. Do Brazílie prý ze zásady utekl též jakýsi Vedral. Postihy se nevyhnuli ani mladistvým, kteří byli po odvodu posláni na 4 roky do Uher a Dalmácie. Jak výstižně ve svém románu o lučanské pozdvižce poznamenal spisovatel Arnošt Vaněček, přišel den, kdy všichni v zásadě byli doma.

Slyšeli jste čtvrtý díl vyprávění o osudech sklářů v našem regionu. Knížku Soumrak Perličkového kraje napsal historik Petr Nový. Stejnojmenný rozhlasový cyklus podle ní připravil kolega David Hamr. V režii Michala Bureše účinkoval herec Zdeněk Kupka. No a poslední část vyprávění o osudech sklářů z Jablonecka nás čeká opět za týden v Kultuře.

Hezké a příjemné nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Liberec. 27.9. meniny slaví Jonášové, všechno nejlepší. A kam vyrazit? Třeba rovnou dnes od 16 hodin do libereckého Šaldova divadla. Legendární román Eduarda Basse o světě cirkusu, lidských snech, odvaze a vytrvalosti přináší do Liberce v nové dramatizaci plné humoru, romantiky a kouzla šapitoho cirkus Humberto. Běžte se podívat. Dneska od 18. můžete zavítat i do městského divadla v Turnově na hudební zážitek Jana Semerádová, Radim Vizváry a další cyklus v rámci festivalu Lípa muzika. O hudební zážitek bude postaráno. TUL, neboli Technická univerzita Liberec, zve 29.9. o 16 hodin na takzvaný TUL Fest. Kapely, zábava, spousta dobrého jídla, pití i informace o fakultách nebo univerzitních spolcích. V úterý 29. o 19. můžete zažít koncert rockové balady Při svíčkách ve Vratislavických desítkách. Uslyšíte skladby světově proslulých kapel jako Queen, Metallica, Nirvana, Aerosmith, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Bon Jovi a mnoha dalších. Smyčcové aranžmá otevírá těmto klasikám zcela nové emocionální hloubky. Jinak Liberec hostí Mezinárodní festival sportovních filmů už 29. rokem. I v tomto ročníku se uskuteční slavnostní gala večer s předáváním cen v libereckém divadle FX Šaldy. A nedílnou součástí festivalu bude kavárna Pošta. Během celého roku sport film pořádá festivalové ozvěny v krajských městech, výstavy, workshopy, konference. Akce se koná od 30. září do 4. října u nás v Metropoli. No a jedinečné setkání s jednou z nejoblíbenějších dvojic českého showbiznesu. Talk show Taťány a Vojtěcha Dykových slibuje večer plný humoru, upřímných odpovědí a nečekaných historek z osobního i profesního života. Tak si přijďte užít jejich společnou energii, vtip i charisma v bezprostřední atmosféře. Středa 30. září 19 hodin, Velký sal, Lidové sady, Liberec. Bavte se. Hezkou neděli s námi. A to už je pro tuto chvíli vše. V 10 hodin další nové zprávy a Tomáš Beneš se těší opět příští neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. Naslyšenou.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Správa železnic začala s přípravou modernizace trati mezi Turnovem a Mladou Boleslaví. Čtenáři v Krajské vědecké knihovně v Liberci mohou nově využít odhlučněné boxy. Festival Šperku v Turnově v říjnu otevře kulturní instituce a umělecké družstvo. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Až do podzimu příštího roku potrvá mezi Turnovem a Mladou Boleslaví geologický průzkum podloží. Průzkumné vrty souvisí s plánovanou novou železniční tratí Praha-Liberec. Na výsledcích průzkumu bude záviset, kudy přesně nová rychlodráha povede. Podle ředitele odboru příprav staveb správy železnic Pavla Pajdara bude například obtížné místo u obce Svijany.
2: Kde se křížíme s dálnicí a ten zásah do toho území bez hlediska nějakých estakád a přeložek té trati, které zase mají dopad vizuální, ale ne úplně jednoduchý úsek bude i výjezd Mladé Boleslavy přes krásnou louku, kde vznikne nová estakáda potom do Bakova a samotný průchod Bakovem, protože tam ta trať půlí Bakov.
0: Krajská vědecká knihovna v Liberci má nově dva akustické boxy. Umístěné jsou v prvním patře ve studijní knihovně. Boxy jsou určené

0: Veřejnost také bude moct navštívit několik průmyslových a uměleckých institucí a firem, například místní šperkařskou školu nebo družstvo Granát. Šperkfest je součástí projektu Skleněné údolí a mezinárodního sympozia současného šperku. 13leté děti by mohly být v budoucnu trestně odpovědné za závažné činy, jako je třeba vražda. Návrh změny chce v první půlce příštího roku předložit ministr spravedlnosti za ANO Jaromír Tejc. Tvrdí, že data ukazují zvyšující se brutalitu a kriminalitu u dětí. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu neprokázal. V posledních letech podle něj počet takových případů zůstává podobný. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a nejvyšší denní teploty 18 až 21, na Frýdlantsku a Českolipsku až 22 a na horách naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí, uzavírka mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. A v Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená Krajinská ulice. Uzavírka potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
2: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Nosím černý brýle

0: Jdeme za Naďou Konvalinkovou v rámci pochůdkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naďa Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať mámu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chocké, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvrná plní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč to tě ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, mám to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu rumu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naďa zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme po tom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snědl půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota stejná, jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to ohně rozteklo a dá se to znova do pece na 1400 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, kterýmu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do úmoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterými jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl, v té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Do kdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak by si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se
1: let.
0: To trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo,
0: děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Yes.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Liberecká komunitní energetika má za sebou první čtvrt rok fungování. Město Cvikov na Českolipsku hledá letošní vánoční strom na náměstí. Velká část obchodů zítra na svatého Václava zůstane zavřená. Odpoledne bude oblačno až polojasno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Do energetického společenství v Liberci se za první čtvrt roku zaregistrovalo 65 členů. Registrace magistrát spustil v červnu, zapojit se můžou domácnosti i malé a střední podniky. Energii zatím dodává pouze město ze svých 15 solárních elektráren. Zhruba šestinu vyrobené energie spotřebují městské budovy. Zbytek se v rámci společenství nazdílí do dalších míst. Nové odběratele město hledá, říká náměstek primátora Vojtěch Prachař, zvolený za hnutí ANO.
5: V tuhle chvíli hledáme spíše odběratele než výrobce. Samozřejmě i těm výrobcům vlastně jakoby nabízíme, že od nich tu elektřinu budeme vykupovat, ale pro nás je vlastně primár to, aby jsme měli spíš ty odběratele.
3: Vhodný vánoční strom na náměstí poptává město Cvikov na Českolipsku. Radnice to oznámila na svém facebookovém profilu. Vánoční stromy schání obce a města v Libereckém kraji už od jara. Například město Turnov zveřejnilo poptávku v dubnu.
6: Poptávaný jehličnan na Cvikovské náměstí by měl být zdravý, rovnoměrně rostlý, hustý a hlavně vysoký. Strom musí kvůli bezpečnosti stát na dobře přístupném pozemku. Město kompletně uhradí pokácení i odvoz. Lidé můžou své nabídky posílat do městských služeb. Ze Cvikova Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Policisté vyvedli

0: Odpoledne bude zpočátku ještě oblačno až polojasno, během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21, na Frýdlantsku a Českolipsku naměříme až 22 stupňů a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V libereckém Kristiánově je uzavřena Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. A v Jablonci nad Nisou je uzavřena komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstí. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ze studia Českého rozhlasu Liberec ze setkání u mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. Dnes si budu povídat opět s naší redaktorkou Ivanou Bernátovou, jenže tentokrát to nebudou její cestovatelské nebo turistické zážitky. Zajímal mě totiž její profesní život, tématem bude tedy její reporterská práce. Srdečně vás zdravím a vítám při poslechu

0: Tak jak už jsem před chvílí řekl, do pořadu Setkání u mikrofonu jsem pozval redaktorku Českého rozhlasu Liberec Ivanu Bernátovou. Ta nám často vypráví o svých cestách po světě. Dnes ale zavzpomínáme na její dlouholetou reporterskou kariéru. Ivano, vítám tě ve studiu.
1: Taky vítám všechny posluchače.
0: Ty jsi chtěla být vždycky reportérka, redaktorka rozhlasu, nebo vůbec byla třeba předtím nějaká jiná profese?
1: Tak já jsem chtěla být vždycky novinářka. Ale protože můj tatínek měl politický škraloup za minulého režimu, tak jsem měla problém vůbec se dostat na střední školu a potažmo i na vysokou školu, takže žurnalistika pro mě byla úplně zapovězenou oblastí. No a tatínek měl pak radost, že teď nevím, jestli někoho uplatil, nebo jak to byl jenom známý, prostě mě dostal na vysokou školu chemicko-technologickou v Praze,

0: na jednu z nejtěžších škol. Já jsem chemii vždycky nenáviděla a můj chemikář, když se dozvěděl, že jsem inženýrka chemie, tak málem upadl, protože jsem fakt na to nebyla dobrá. Několikrát jsem hořela a byla jsem strašně šťastná, že jsme vždycky ve skupinách s klukama, kteří prostě všechno věděli ještě z chemické průmyslovky, takže já jsem byla takový ten teoretik, který se připravil na ty laboratorní práce teoreticky a oni pak už prakticky fungovali a já jsem tam byla takový přisluhovač.
1: Tak ty jsi inženýrka chemie?
0: Ano.
1: Já si přiznám, že jsem tohle vůbec netušil. A dělala jsi tu praxi někdy?
0: Dělala jsem, byla jsem vedoucí ekotoxikologické laboratoře.
1: Ekotoxikologické?
0: Ano, tam jsme zkoumali, jestli odpady jsou toxické nebo nejsou toxické, protože tehdy na začátku 90. let vznikl zákon, který vlastně třídil ty odpady do kategorií a podle těch kategorií se odvážely na specializované skládky. Samozřejmě ty netoxické odpady, za to se platilo méně, za ty toxické více, takže my jsme to třídili a dokonce jsem tu laboratoř jako jedna z prvních v republice akreditovala.
1: Bavilo tě to?
0: Nebavilo. My jsme tam počítali, jak vlastně hynou perloočky v těch různých výluzích těch odpadů a rybky. Jo, krmili jsme to pak, to mě sice bavilo, měli jsme tam úhoře, který se krmil těmi rybkami, co přežili, takže toho jsem tady pozorovala. Jinak jsem spíš vlastně měla laborantky a dělala jsem spíš tu práci takovou tu řídící a připravovala jsem se na akreditaci, která byla velice náročná, protože se vypracovávala příručka jakosti a všechny ty postupy, takový různé ty mezinárodní normy si plníme. Takže to mě vlastně naplňovalo asi 2 roky, ale pak jsem si řekla dost.
1: Takže 2 roky si tohle dělala.
0: Ano.
1: A pak jsi řekla, chci jít do rozhlasu nebo do televize, nebo co následovalo?
0: Následovalo to, že jsem si řekla, že budu průvodcovat. Takže jsem průvodcovala v Řecku, protože mluvím řecky a to jsem průvodcovala asi rok a něco, když jsem v tom pokračovala, potom dál, ale najednou prostě se objevila v našem domě televize regionální a já jsem jim dávala tipy na nějaké reportáže, co jsem jako věděla, co se kde děje a tak. No a najednou za mnou přišel ten vedoucí a říkal, no my hledáme redaktorku a když vy to tak hezky nám ty tipy dáváte, to určitě zvládnete. No tak jsem tam šla a hned mě hodili první den na večerní vysílání na nějakého hosta. Takže já jsem se přímo vykoupala v přímém přenosu.
1: A dobré.
0: No dobré, no tak já, kdybych to dneska viděla, tak asi budu plakat, ale byly to začátky a začínali i ostatní tehdy.
1: Já jsem si vzpomněl, jak jsi řekla, že by ses dneska divila. Já jsem první vysílání měl v Československé televizi, kdy já jsem chtěl dělat programového hlasatele. A tam jsem přišel a oni mi dali přečíst zprávy, tehdy se četly normálně z papíru, mezi do poločasu nějakého vele důležitého fotbalového utkání. A já jsem naživo četl v Československé televizi zprávy, už jsem to pak nikdy nedělal, asi to stálo za houby, jak se říká, a kolegyně, moderátorka později řekla, ty jsi tam koukal, jako když kocour s do řezanky. Takže to bylo moje zhodnocení práce, tam jsem pochopil, že čisté zpravodajství já asi dělat nemohu, takže spíš pak řekněme obecný moderátor. Ivana Bernátová je hostem Setkání u mikrofonu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec si povídám s Ivanou Bernátovou, tentokrát o její práci, o jejich začátcích, tak probrali jsme tu chemii. Já jsem si, Ivano, spočítal, že v Českém rozhlase si už 27 let, ty si začínala ve studiu v Lidových sadech v Liberci, pomáhala si budovat naše současné rozhlasové pracoviště v Modré ulici v Liberci, které posluchači znají ze dnů otevřených dveří. A já si tě pamatuju, ještě když jsem byl na Hvězdě, tak my jsme spolu dělali různé reportáže. Ty si točila, já jsem tě zpovídal, už tehdy jsem kladl záludné otázky. Vzpomeneš na to ještě vůbec?
1: Vzpomínám na to a vzpomínám i na výlety, které se odsud vysílaly, které se vysílal s panem Kokmotosem, který vysílal taky v Brně a
0: taky řecký původ, taky řecké kořeny. Původ.
1: No, my jsme se spolu bavili řecky, dělali jsme si srandu. Jedni mu říkali Jirko a já mu říkala správně, jak se jmenuje Jorgo.
0: A ty jsi přišla kde k té řečtině?
1: K řečtině jsem přišla tak, že to byla čistá náhoda, ale i za minulého režimu mohli studenti výjíždět do zahraničí a existuje mezinárodní organizace IAST Výměna, kdy studenti ze zahraničí byli u nás během prázdnin a byli na různých podnicích, fungovali. No a já jsem jim pomáhala se vším s ubytováním, s programem a zároveň jsem potom měla nárok vycestovat ven. No oni se mě zeptali tedy, jaké jazyky umíš. Já jsem říkala, no trochu řecky, protože jsem předtím tam někde byla v Řecku a trošku jsem se naučila. To bylo velmi odvážné tvrdit, že mluvím řecky. Nicméně nikdo mě neskoušel. No a když přišla stáž do Pirea, do elektrárny, tak jsem ji dostala, takže jsem tam byla 4 měsíce a naučila jsem se perfektně řecky.
0: Takže kalimera, kalispera.
1: No, ty kámy.
0: Co jsem teď řekl?
1: Řekl jsi dobrý den, dobrý večer a já říkám one raglika, sladké sny.
0: Ivana Bernátová je naším dnešním hostem. Zavzpomínej na své rozhlasové začátky, jak to vůbec bylo všechno?
1: Tak jak to vypadalo tady v Lidových sadech? Já si pamatuju, když jsem se tam jakoby hlásila, tomu předcházela taková zajímavá situace, že ještě s tou regionální televizí jsme točili slavnostní otvírání redakce v Lidových sadech. Tenkrát tohleto studio zrekonstruovalo pro Český rozhlas, tehdy Ústí nad Labem, posléze Český rozhlas Sever, Liberecká radnice to nechala zrekonstruovat. No a my jsme tam jeli s kameramanem Vladimírem Ješkem natáčet reportáž. Tehdy tam pracovala jako první úplně Jana Pavlíčková, naše kolegyně tady v Českém rozhlasu Liberec. No a tenkrát se tam už sešly 3 Ješkové. Byl to generální ředitel Českého rozhlasu, tehdejší Vlastimil Ježek, pak náš primátor, liberecký Jiří Ježek a teď ten můj kameraman Vláďa Ježek. Takže kolem toho byla spousta legrace, no a já když jsem se dívala na to studio, na počítače, které jsme tam měli tehdy nové, už to nebyly ty magnetofonové pásky, které se různě lepily a tak dále, když se stříhalo, ale už to byly počítače s moderním zvukovým programem, který mimochodem používáme dodnes, takže je to velmi osvědčené. A když jsem viděla takovou tu možnost nového tvůrčího způsobu, protože se najednou stříhaly reportáže, kde si měl kulisy, i ty zvukové, kde si to mohl míchat krásně, kde si mohl dabovat třeba i cizince a prostě mělo to takový v sobě ten život, tak jsem si řekla, že bych šla do toho a šla jsem do výběrového řízení, které bylo mimochodem velmi těžké. Já si pamatuju na test češtiny, kde nás zkoušeli z různého skloňování číslovek. 2 masty, 3 masty a tak dále. To ještě byly horší situace. A mimochodem do dneška někteří reportéři na televizi, v rádiu to neumějí skloňovat ty číslovky, skloňují to špatně. No ale vším jsem si prošla, přijali mě, přijali i Zdenku Schovánkovou, která tady pracovala nějakou dobu a teď my 3, co jsme tam byli, Jana Pavlíčková, Zdenka a já, jsme si rozdělili ty jednotlivé regiony, no a já jsem měla na starosti soudy, policii, měla jsem na starosti i Semilsko, které jsem neznala a já jsem si říkala, to budou romantické cesty, tak to prostě budu všechno sledovat a natáčet a Krakonoše a tak dále. No, takže takhle jsem začínala.
0: Jinak jsi mluvila o té češtině, o té náročnosti. Já myslím, že dnes do televize, do rádia může asi každý, kdo umí mluvit, vůbec netuší, jaké kolikrát záludnosti má ta čeština. Mě velmi vadí ty nejrůznější anglikanizmy, germanizmy a tak dále, jak se běžně už používají. A já si přiznám, že kolikrát, když je některý mladý reporter, tak já mu někdy ani nerozumím, co on to říká, jak to používá v té angličtině. A trpím, a já myslím, že i naši předci, u kterých jsme dělali ty konkurzy, by asi velmi trpěli. Ivana Bernátová, hostem setkání u mikrofonu. Spíš.

0: Iva Lebernátová je dnes v setkání u mikrofonu. Mluvili jsme o tvých začátcích, o náročném výběrovém řízení. Vzpomeneš si, co zajímavého si točila, nebo s kým zajímavým si točila ze začátku?
1: Tak natočila jsem toho hodně. Existuje asi 30 CDček, které mám jako archív, který si schovávám a občas jako mám tu chvilku, kde si to poslouchám, protože jsem měla opravdu vynikající respondenty, ať už to byly prezidenti Václav Havel nebo Václav Klaus, nebo jsem měla u mikrofonu Ozzy Osbourna.
0: Dokonce.
1: Nebo Sinéad O'Connor, no a samozřejmě naše herce a zpěváky, Lucku Bílou, Václava Neckáře, architekta Davida Vávru. No, ale jinak mou běžnou prací bylo chodit samozřejmě do terénu a byla jsem na soudech, na mnoha soudech, kde se projednávaly vraždy, loupeže, mačetové útoky. V podstatě jsem natáčela i z vrahy, například s Jiřím Kahínkem a taky s Ladislavem Michelbauerem, známého utěkáře z vězení. Mimochodem s kolegyní Gabrielou Hauptfoglovou z Českého rozhlasu Sever jsem byla 2 dny zavřená ve vězení v Rýnovicích. A natočili jsme rozhlasový pořad o tom, jak to tam chodí. Mluvili jsme právě s panem Michelbauerem a různými násilníky z Balkánu, s odsouzenými za podvody a dokonce jsme spali na takzvané díře. To možná, jestli jsi viděl film Doznání nebo posluchači viděli, tak taková hrůzná záležitost. To jsou místnosti, kde seš na samotce za trest, jako vězeň. No nás neměli kam dát, protože tam byli všude muži v Rýnovicích, tak jsme museli na tu díru. Já jsem samozřejmě vůbec nespala, protože ta díra to je jenom taková tvrdá pryčná, je tam toaleta a nad tebou je takový jako průsvitný strop, tam chodí bachaři se psy a byl tam taky nějaký odsouzený, který celou noc řval, pane prezidente, zachraňte mě. Takže já jsem byla úplně zničená, mě potom bachař otevřel a říkal, jak to vypíte, jak vypadáte zničeně a pan ředitel už pro vás má koláče a kávu.
0: No ty jsi natáčela tedy evidentně s kdekým, kdo na tebe nechal takový, řekněme, zvlášť zapamatovatelný dojem?
1: No, tak to je teda složitý, ale třeba s tou Luckou Bílou jsem zažila prostě úžasnou chvíli v jejím divadle. To je tak empatická bytost, která může mluvit na jakékoliv téma okamžitě. Tam nepotřebuje připravené otázky nic, prostě rozdala by se. A já jsem s ní natáčela loni pořád k Vánocům. A ona mluvila o tom, jak hrála v pohádkách, samozřejmě ne princezny, ale ty čarodějnice a tak dále a vzpomínala na Vánoce svého mládí. Tak to je v podstatě osobnost, která se mi velice líbila. No samozřejmě, mám zážitek s panem Václavem Havlem a to je takový zajímavý zážitek, když byl tady v roce 2003 s panem Třískou a připomínali si výročí srpna 68, protože oni tehdy tady měli takové protiokupační vysílání po obsazení Liberce vojsky Varšavské smlouvy, tam potažmo byli hlavně sovětští vojáci. No a tady připomínali se to svoje vysílání a najednou pan prezident zmizel a všichni ho hledali a já jsem si říkala, aha, kde asi tak bude? No samozřejmě, že byl mezi regály knih schovaný a prostě si tam listoval. A já jsem ho tak pozorovala, měla jsem takové nutkání mít exkluzivní rozhovor. Ale představ si, Pavle, já jsem tuhle tu šanci nechala propásnout. Protože jsem říkala, ten člověk potřebuje trošku klidu. A tak jsem ho tam šťastného nechala mezi těmi knihami. A nikomu jsem ani neřekla, kde je. Pak ho jsem samozřejmě našli. A všechno bylo v pohodě. Ale měla jsem jenom takové ty oficiální rozhovory, které tam prostě měl každý. Ale ten exkluzivní jsem si nedala tehdy.
0: No, ty jsi pak měla jim příležitost jindy a tak dále, ale s prezidentem dneska může mluvit kdekdo? A co ten vrah?
1: S tím vrahem, no, Ladislav Michelbauer například, tedy tam seděl za vraždu 2 lidí, tak dostal 23 let a on byl velice vzdělaný a dokonce byl nešťastný, že se vězni koukají na privátní televizní stanice a nedívají se na druhý program, který on jediný uznával, České televize.
0: Vzdělaný vrah.
1: Ano, vzdělaný vrah. A plánoval si, že až prostě odejde z toho vězení, že bude žít v Karibiku. No tak já jsem si říkala, to určitě má nějaké schované peníze, co dostal za ty vraždy. No a takže jsem s ním točila, vznikl ten pořád. co jsme točili s Gabrielou Hadfoglou a on mi potom psal dopisy do Českého rozhlasu Ústí nad Labem. Naštěstí neznal moji adresu. A měl krásné písmo, mám je ještě někde schované, prostě spoustu dopisů. No a když utekl Jiří Kajínek, tak tenkrát pana Winklebauera drželi doslova v kleci, když měl návštěvy. Takže já jsem tam za ním jednou přišla, protože jsem si říkala, tak když už teda ke mně má nějaký vztah a je takový výmluvný, tak ještě něco natočím. No a normálně seděl přede mnou v kleci, já jsem ještě podávala knížku, kterou jsem mu jako koupila, jako aby se mohl číst. A tak na to nezapomenu. On se pak přejmenoval na Nováka, pak ho pustili z toho vězení a já mám pocit, že už není mezi námi.
0: Mě připomíná Mlčení jehňátek, no. Jak tam byl v té masce dokonce a tak dále. Ivana Bernátová povídá o své práci, o svých zážitcích, o svém životě.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Setkání u mikrofonu.
1: No máš za sebou, povídám si s Ivanou Bernátovou, reportérkou, redaktorkou Českého rozhlasu, spousty natáčení. Bylo ti někdy při nějaké práci, jak se říká, ouvej?
2: Tak bylo párkrát a nejvíce během bleskových povodní v roce 2010, které si vyžádaly 8 lidských obětí a škody za 8 miliard korun. Já doteď nezapomenu na to, protože jsem tehdy měla víkendovou službu, bylo to v sobotu 5. srpna, kdy jsme šli do domu ještě právě po ránu u Jeřice a šli jsme z hasiče varovat ty lidi a říkali jsme jim, pojďte se evakuovat, oni nechtěli, protože už zažili povodně někdy v 50. letech a voda tam prý prostě nedotekla a pak se divili, že během 5 minut už nás museli hasiči vynášet přes ten najednou se objevivší proud řeky na ulici. No a potom tristní bylo dívat se odpoledne, protože jsem se tam vrátila, protože jsem něco odvysílala. To, co jsem natočila, pak jsem se tam vrátila, to už jsem se do Chrastavy nedostala. Stála jsem na tom dálničním mostě a viděla jsem to jezero obrovské, kde hasiči na těch člunech zachraňují poslední lidi, kteří fakt neukázněně zůstali v těch domech a potom je právě museli tahat z té vody lany. Tak to jsem normálně brečela. No a samozřejmě jsem brečela, i když se zachraňovali lidé pomocí vrtulníků, Praspenavě na Frýlandsku byli na střechách a mávali o pomoc. Mnoho oblastí bylo odříznuto od světa. No a když jsem viděla tu zkázu a zmár, protože ta města a ty vesnice byly tehdy už hodně a hodně vypěkněné, protože už jako využívali ty různé dotace, tak to byly krásné vesnice, jenom si viděl prostě tu suť a tu hrůzu, která se musela odklízet a tak ten pocit zmaru byl šílený. Nehledě na to, že jsme skoro vůbec nespali, protože jsme byli pořád ve službě.
1: Já jsem v té době bydlel u Berounky, respektive na kopci nahoře, takže jsem to viděl všechno pod sebou, jak to vypadalo. A pak jsme jeli Strakonickou ulicí, tou inkriminovanou k Barandovskému mostu a tam jsem viděl ty obrovské kusy asfaltu, kdy měly mnoho metrů čtverečních snadno otočené tou vodou. Nebo na louce, když jsem byl u Berounky potom se psem na procházce, tak tam jsem viděl třeba těžký, obrovský secí stroj, mnoha set kilogramový, jak ta voda snadno a rychle tohleto dokáže přemístit. Ale ty jsi neměla co brečet, ty jsi měla natáčet jako reportérka.
2: No, já jsem vlastně natáčela hodně a hodně, pak se to zpracovávalo, já jsem potkávala lidi, kteří říkali, lidi jsme vás teď slyšeli v rádiu a my vás slyšíme ještě v noci a vy vůbec nespíte. Já říkám, no tak v noci se to opakuje, tak dále, ale je fakt, že teda máme toho hodně na práci. No, točili jsme tu situaci, kde kdo jakou pomoc potřebuje, kudy kam se dostat, protože byly zničeny mosty, byly zničeny silnice, dokonce jsem scháněla pomoc pro postižené lidi a pro třeba pěstounskou rodinu z Frýdlanska, která přišla o auto a to bylo jediné auto, kterým vozili děti do školy a tak. A tehdy jsem byla teda překvapená tou vlnou solidarity. Třeba na tu jednu reportáž jsem sehnala 5 aut, takže ti lidé si mohli vybírat, mohli dostat teda i další rodiny, které pak byly v nouzi, že jo, ne každý to mohl dostat, ale ty rodiny v nouzi, tak vlastně dostávaly tyhle všechny auta. No a já mám takový zajímavý zážitek, kterým jsem pobavila dokonce i prezidenta Václava Klause, který rok po povodních přijel do Chrastavy a tam jsme vzpomínali ještě s kolegou Milanem Brunclíkem, který u nás pracoval tehdy, teď je v České televizi, tak jsme vzpomínali na ty povodně. No a já jsem je pobavila tím, že to nebylo jenom o tom smutku a bylo to i o zajímavých zážitcích, že jsem vezla prostě nějaké potraviny a pití a pečivo dobrovolníkům, kteří pomáhali odklízet ty trosky u Jeřice v Nové Vsi, u Chrastavy. A přivezla jsem jim teda mimo jiné i slivovici. To jsem si říkala, tak ať se trošku zahřejou a tak. No a oni odmítli. Já jsem si říkala, co oni mi takhle ukázali. Obrovská lednička. A narvaná uvozovkách chlastem, protože jim připlula od někud. Připlula. A oni nevědí odkud, no tak samozřejmě měli co pít, takže já jsem pak tu slivovici odvezla jiným potřebným.
1: Dobrá zásoba tedy. No ještě, když jsme tady u toho natáčení, tak ještě stručně, ty jsi natáčel i při různých sněhových kalamitách. Nějaký zážitek?
2: No tak samozřejmě byly takové normální sněhové kalamity, takže když jsem projela bez problémů a tak, ale byly i velké, kdy třeba známý Albrechťák, tady před Frýdlantem kopec, byl úplně zasypaný, stály tam mnoha kilometrové fronty kamionů a já jsem tam tedy musela jet dělat rozhovor s těmi kamionáky, jak jsou tam chudáci, jak tam mrznou, jak nemají co jíst a pít. No a sama jsem si neuvědomila, do jaké situace se dostávám já, protože jsem jela jako v tom druhém směru a teď to klouzalo z toho kopce a teď já se neměla kde zastavit, kde otočit. Jsem prostě měla hrůzu, bylo to ještě služební auto, jsem si říkala, ježiš, já to nabourám.
1: Tak tam bych byl klidný, ne? Vysjela svým autem, je to horší, ne? Tady jsme pojištěni dobře.
2: No, to je pravda, no.
1: Doufám, že mě neslyší teď někdo z ekonomického útvaru Českého rozhlasu.
2: No, takže to tenkrát fakt mi nebylo dobře, už taky nevím, že mi někdo pomáhal i to auto otáčet, že mi tam tlačili ty kamionáci. Já jsem byla i mnohokrát mi tlačili auto v těch sněhových kalamitách. Například v Navarově jsem ale musela počkat 4 hodiny, jsem čekala na traktor, protože tam je takové hluboké údolí. Já jsem tam natáčela tenkrát, to si pamatuju do teďka, byl zamrzlý lom, tam blízko Navarova, a tam dělali Vánoce ti nějaký potapěči se stromkem vánočním pod vodou, takže tam jsem uvízla taky.
1: My otočíme list a za chvíli se budeme věnovat začátkům libereckého rozhlasového vysílání. Ano, tady je Český rozhlas Liberec, setkání u mikrofonu.

0: Připomínám, posloucháte Český rozhlas Liberec, setkání u mikrofonu dnes s Ivanou Bernátovou, letitou legendou Českého rozhlasu. No, začátky samostatného libereckého vysílání, ty pamatuješ? Já jsem přišel už do hotového. Jak vzpomínáš na ty začátky?
1: Já připomenu, že jsme od roku 1999 vysílali pod Českým rozhlasem Ústí nad Labem, se později přejmenovalo na Český rozhlas Sever, a s tím, jak vznikaly nové kraje, tak i ten náš liberecký, se objevovaly snahy o vznik samostatné krajské stanice, no a politici jakoby podnikali různé legislativní kroky. Pamatuju si, teda naši regionální politici, kteří to prosazovali, pamatuju si, že jsem jezdila do parlamentu a do senátu, abych vysvětlila poslancům a senátorům, proč má být v novém zákoně o Českém rozhlase klauzule o možnosti vzniku regionálních stanic. No a když byl pak zákon schválen, tak jsem dostala od vedení Českého rozhlasu, protože jsem tehdy byla vedoucí, tak na jí vhodnou budovu, no a našla jsem jich 5 a komise vybrala právě tenhle, ten domek, který byl dvojdomkem v Zeleném údolí v Modré ulici. Vždycky jsem to tak propagovala, jsme v Zeleném údolí v Modré ulici, tak je to takové zajímavé. No a tenhle ten dvojdomek se upravil, různě se tady prorážely ty průchody. No a vybavovala jsem to i nábytkem, jsem vybírala i nábytek, takže třeba ta modrá je dobrá a já miluju modrou, takže modrá a zelené tabule, tady ta naše loga, takže to prostě se hodilo.
0: Zelená, modrá, pro blázny dobrá.
1: No, ale
0: znáš,
1: je to zase
0: to
1: trendy. Ne, je to trendy. Takže teď máme teda to studio, máme 2 studia, máme newsroom. A mimochodem, o tom našem domku v Zeleném údolí v Modré ulici vznikl pěkný pořád. Herce a architekta, autora slavných šumných měst Davida Vávry, mě už se mu sekundovala jako herečka. No a ten pořad se jmenuje Tady bydlí rozhlas a můžete ho najít na webu Českého rozhlasu. No a když to zakončím, po těch mnoha letech, kdy jsme vysílali několika hodinové bloky z Liberce, tak 2. listopadu 2016, mimochodem na mé narozeniny, začal vysílat Český rozhlas Liberec, takže jsme letos oslavili kolik? 10 let.
0: 10 let. No, ty to vyprávíš idylicky, ale na druhou stranu, co si zase budeme povídat, jsou to řadové domky, takže sousedíme tady s lidmi, že když začnou sekat zahradu, my to slyšíme ve vysílání, ono také to naše přijíždění, odjíždění aut do toho dvorka,
1: není pro ně příjemné. Mimochodem se báli nás, že tady máme antény a že to může škodit zdraví.
0: Že budou svítit.
1: Ano, takže my jsme museli přesvědčovat o tom, že to je stejný, jako když oni mají satelity na střeše.
0: No, nemluvím ani o parkování, to je peklo, takže tady na ulici, když se někomu znelíbíme, tak se volá městská policie a navíc zase na druhou stranu tady je jeden obyvatel, když zastavíme před ním, tak jsou vždycky záhadně vypuštěné pneumatiky. Vůbec to není jednoduché. Ivano, mohla si vybrat samostatný dům někde v centru?
1: Ale třeba. Já jsem vybrala, ale komise vybrala tento.
0: Co ty máš vůbec ráda z toho rozhlasového vysílání?
1: Tak já nejradši poslouchám, i ráno teda dlouho spím, tak jsem důchodce, mám na to nárok. Ale ráda poslouchám Pohodové dopoledne, teda, nebo to je vlastně, jak to je?
0: Dopoledne pod Ještědem.
1: A taky Pohodové odpoledne z Liberce, to jsou takové ty hodiny, kde mi to vyhovuje. Dopoledne hosta Ivety Kalátové, taky mám ráda seriály, do nich tedy taky přispívám občas se svými pamětníky.
0: Ty budeš chystat na 28. září, budeš mít zajímavého hosta, ale víc teď prozrazovat nebudeme. Chystáš seriál další?
1: Ano, chystám další seriál Václavu Havlovi, bude mít nedožitých 90 let, takže to připomínají snad všechny stanice Českého rozhlasu v celé zemi. Takže tohle mám ráda a pak mám samozřejmě ráda rozhovory s herci, zpěváky. No, mám ráda milé a vtipné moderátory, z nich jeden sedí přede mnou.
0: Kdo to je?
1: No, občas se přiznám, že volám do písniček na přání. Ne, nevolám, já píšu e-maily do písniček na přání.
0: Já si tě nevybavuju, že bys tam psala. Ty píšeš pod nějakým jiným
1: jménem,
0: ne?
1: Já tam jsem jenom jako Ivana.
0: Ivana.
1: Tak a to nepoznáš si mého e-mailu.
0: Přiznám se, že netušil jsem, a teď už to vím samozřejmě. No, zažila ty si nějakou peprnou chvilku u mikrofonu?
1: Tak zažila. Ještě třeba v Lidových sadech se pamatuji, že tam měla jedna kolegyně Morče, A to morče občas křičelo. Já jsem zapomněla, že tam zrovna je, že ho tam má. A teď jsem začala mluvit na celoplošnou stanici, kde to slyší třeba mnoho milionů diváků. Na to morče začalo řvát. To bylo podezřelé i tomu moderátorovi a já teď jsem si vzpomněla, že to morče, když se dá na klín, takže neřve. Jo, on bylo tak naučené, takže já rychle morče popadla, měla jsem mobil v jedné ruce, druhé morče, takhle jsem si ho posadila, začala jsem ho hladit a bylo všechno v pohodě, ale ono najednou ten, totiž ono to třeba trvá pár vteřin nebo milisekund, ale máš pocit, že to trvá prostě minuty, hodiny, se úplně potíš, jak to morče prostě dát a nemůžeš prostě nic dělat. No a pak jsem zažila jednu taky situaci takovou zajímavou, že jsem vysílala o nějaké novince lékařské z Liberecké nemocnice, tam byl strašný hluk na chodbách, říkám, to nedávám, tak musím někam jít a už nebyl čas, tak jsem se zavřela na toaletu. No a ta toaleta nebyla zavírání, to jsem si nevšimla, už jsem neměla čas jít do nějaké, která to zavírání neměla. Na nenos tam začal dobývat nějaký chlap. No a já jsem se takhle opřela a on měl strašnou sílu a pořád mě takhle vyvyklával. A já měla na druhém konci Honzu Pokorného z Radiožurnálu, moderátora. No a ten to tam slyšel a teď říkal, teď se říkal, to tam máte nějakého vraha? Nebo tak? A já jsem tak jako lehce nastínila, že to úplně není lehká situace, protože ten člověk ještě začal na mě řvát, že zavolá policii. No a naštěstí teda Honza Pokorný byl takový důvtipný, tak to jako brzo ukončil nějakým vtipkem, všechno dobře dopadlo, chlap tam pak vpadl, já jsem ho sprdla jako prostě úplně šílený, jsem říkala, co děláte na dámských záchodech, protože se splet. Takže takovéhle chvilky zažívá.
0: No, krásným rozhlasovým zážitkem jsme zakončili dnešní setkání u mikrofonu s Ivanou Bernátovou. My se sejdeme opět, protože Ivana o tom dnes řeč nebyla, ráda cestuje, daleko cestuje. Občas si právě povídáme o nějakém zajímavém turistickém zážitku a budeme v tom pokračovat. Dnes tedy končíme. Ivana Bernátová v setkání u mikrofonu. Ivano, děkuju. Ať se ti daří, ať jsi stále tak pozitivně naladěná. Hezký
1: děkuji,
0: den.
1: Mějte se všichni krásně.
0: Hezký den i vám, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec. Zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Transfuzní stanice v Jilemnici rozšíří počet odběrových mlýní. Jízdní řády v Libereckém kraji se od zítřka mění. Turnov si vezme úvěr kvůli dostavbě sportovní haly. Odpoledne se bude vyjasňovat, teploty vystoupí až na 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Odběrové místo pro dárce krve v Jilemnici na Semilsku rozšíří provoz. Další odběrový den chce přidat na přelomu října a listopadu. Středisko od loňska spravuje transfuzní stanice krajské nemocnice Liberec poté, co původní provozovatel přesunul odběry krve do Vrchlabí. Podle primářky Renaty Procházkové musela liberecká nemocnice rozjet jilemnické odběrové místo od nuly. Přesto tam postupně dárců krve přibývá, říká Renata Procházková.
3: Jenom za letošní rok máme 45 prvodárců v Jilemnici, což jako je velice pěkný. Máme tam zatím 3 odběrový dny a plánujeme na podzim, že otevřeme další odběrový den, protože se nám podařilo získat personál, sestřičky, takže se tam stabilizuje tým.
1: Cestující v Libereckém kraji musí od zítřka počítat se změnou v jízdních řádech, oznámila to společnost Corit LK. Některé sezónní linky budou pokračovat jen v omezeném režimu nebo už nebudou převážet kola.
4: Například linka číslo 79 z Liberce na Ještěd pokračuje o víkendech až do začátku listopadu. Autobusy linky číslo 650, které jezdí z Frýdlantu přes Hejnice až na Smědavu, budou pokračovat ve stejném víkendovém režimu, jen bez možnosti přepravit si kola. Konkrétní změny lidé najdou na stránkách iidol.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Na investiční akce v příštím roce si Turnov vezme 100 milionový úvěr. Splácet ho bude 10 let. Navíc město zaplatí 27 milionů korun, informoval starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj. Většina peněz z úvěru půjde na dostavbu sportovní haly v lokalitě Turnov 2. Ta bude stát 218 milionů bez daně. Zbytek peněz ze 100 milionové půjčky půjde na přestavbu největší školní jídelny ve městě. Roudnická farnost si dnes připomíná 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a svatého Vojtěcha na hoře Říp. Památka prochází z roku 1126, kdy ji nechal opravit český kníže Soběslav I. Kulaté výročí provází celodenní program v Roudnici nad Labem i přímo na vrcholu hory. Po dopolední mši za účasti olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzí

0: 1, což je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice třetí třídy v Albrechticích v Jizerských horách je uzavřená od křižovatky se silnicí od Jiřetína pod Bukovou pod křižovatku se silnicí na Mariánskou horu. Opravují tam povrch vozovky. Objížďka vede přes Smržovku a Desnou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je čas nedělního poledne, 4 minuty po 12. hodině a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Následující okamžiky můžete tradičně strávit s naším vysíláním a také spolu rozhodovat o tom, co bude znít éterem. Dnes můžete, alespoň podle kalendáře, slavit se nositelí jména Jonáš. Mezi nimi najdete třeba starozákonního proroka a hlavní postavu stejnojmenné biblické knihy Jonáš. A tohle jméno najdete také třeba i v kabaretu Jiřího Suchého divadla Semafor z roku 1962 Jonáš a Tingle Tangle. Tak pokud nějakého Jonáše ve svém okolí znáte, nezapomeňte mu popřát všechno nejlepší, třeba i prostřednictvím našeho vysílání.
1: Písničky na přání s Alešem Mastníkem.

Vítá vás třetí galaxie, to byl Michal David, také vás vítají písničky na přání na telefonním čísle 22 155 37 22. Můžete také tradičně psát své vzkazy do naší e-mailové schránky zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a SMS zprávy, tak ty už posílejte ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera váš text na číslo 911 04. Jsou tady s vámi písničky na přání, za chvíli se podíváme do vzkazů, které dorazily k nám do naší e-mailové schránky.

Na takové malé hudební rozhýbání tady byl dnes Divokej Bill, teď už to bude na vás. Slíbil jsem, že také nahlédneme do vaší korespondence, která k nám dorazila do studia před samotným vysíláním. No a je tady hned jeden vzkaz. Vážení, chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky v pořadu Písničky na přání pro našeho otce. Dobrou náladu a pevné zdraví k včerejším narozeninám a zítřejšímu svátku přejí panu Václavu Drašnárovi z Frýdlantu, jeho staré děti Tomášek a Vašík. No a posílají tu následující písničku.

0: orchestr Glena Millera a hudební přání, které putovalo Václavu Drašnarovi z Friedlandu a posílali tuhletou písničku jeho staré děti Tomášek a Vašík. Teď už to bude na vás, telefon 22 155 37 22, telefon, který plní hudební přání. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Dobrý odpoledne, tady Alena z České Lípy. Dobrý den, Alešku. A přeju všem dobrou chuť k jídlu. A ještě bych chtěla zahrát písničku od Rena Stuarta pro Vlastika z Rochlic, Janičku z Rochlic, Aničku z Liberce a Aničku z České Lípy a všechny ty, který mají rádi Roza Stuarta a pro vás, Alešku, že jste ji vybral.
0: I don't want to talk about it.
1: A Milánkovi za dobrý oběd.
0: Klasika od Roda Stuarta, tak si to užijte. Pozdravujte v České Lípě a zase brzy naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

Písnička z muzikálu Kleopatra, tři české divy, Ilona Čáková, Bára Basiková a Monika Absolonová. No a ta třetí, jmenovaná dnes, slaví narozeniny. Česká herečka, zpěvačka a moderátorka, dvojnásobná držitelka ceny Itálie v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry za role v inscenací Funny Girl a Judy, dnes slaví 50. narozeniny. No a kdyby vás to zajímalo, tak svoji hudební kariéru odstartovala už v pouhých 7 letech. Telefon 22 155 37 22, e-mailová schránka zahrajte.liberec@rozhlas.cz a vaše SMS vzkazy na čísle 911 04. S vámi jsou stále písničky na přání.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, Rádio Vá.

0: Electric Light Orchestra a vysílání Českého rozhlasu Liberec. Písničky na přání jsou tady stále s vámi. Telefon 22 155 37 22. Vyzvání, no a my jsme tomu rádi. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, je teda Šárka z Liberce. Takže písnička bude pro úplně všichni známí a přátelé, co si dáváme hrát. Jenom zkaz panu Lastimilové, jestli je v pořádku, a dá o sobě vědět, že už dlouho nevolal. A bylo by to tam taky pro vás do Modré ulice, že vám přeju klidnou službu a pohodovou vám i kolegyni paní Aleně a všem, co se podílejí na našem vysílání. A písnička by byla ještě pro Dráčky a pro kamarádku Monču a její kolegyně a všem přeju hezky. Zbytek neděle a zítra krásný sváteční den.
0: Krásnou písničku jste vybrala, kapela Smoky už je tady. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: bitvě o Karlův most.
1: S Michalem Prokopem jsme se dostali až k 12. hodině a 44. minutě. S vámi jsou stále písničky na přání. Stále voláte na číslo 22 155 37 22. No a já se opět ptám. Halo, halo, kdo je tam?
2: Halo, halo, kdo tam je? Tady babička z vesnice, Jarka. Chtěla bych nechat zahrát písničku na Hotel Kalifornie a putovala by to pro Šárku, pro Evičku do Turnova, pro Jarušku do Freelantu a všem lidičkám, co se necháváme zahrát, a byla by to písení pro mě synka a pro vás do rádia, pro všechny, co tam jste.
1: Takže jedna velká klasická nahrávka s kapelou Eagles. Už je to přichystáno. Vy se mějte hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Hezky víkend, naslyšenou.

0: Ikonická píseň kapely Eagles Hotel California ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Finálová rovinka dnešních písniček na přání, řekněme si to upřímně. A také jedno přání, které k nám sice dorazí z Čech, ale bude to slovensky. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Dobrý den, tady Monika z Liberca a rada bych se nechala zahrát pesničku od Adama Ďuricu Zatancuj si so mnou. Pre všetkých ľudkov, ktorým je dneska smutno, aby sa im nálada trošku polepšila a možno, keď sa im bude dať aj trošku zatancovať, tak tým tancom sa nálada zlepší určite. Mm-hmm. Tak všetkých pozdravujem a prajem príjemný víkend, aj taký predložený, kto má aj zajtra, že je doma, tak nech si užije krásny čas jesený.
0: No úplne úžasný. Tak já posílám tu písničku, Adam Ďurica je tady, my se mějte hezky a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

Adam Ďurica, vysílání Českého rozhlasu Liberec, finálová rovinka dnešních písniček na přání. Pokud jste se nedovolali, nebo jsme vaše přání zatím nepřečetli, tak nesmutněte, zase po 17. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Liberec máte šanci, abychom splnili vaše hudební přání. Za malou chvíli 13. hodina, dnes rozhlas jede za vámi, show Aleše Cibulky a jeho hostů, no a my se uslyšíme zase ve 2 hodiny odpoledne. Hezký den vám všem přeje Aleš Masník.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Do konce září mohou lidé žádat o papírové oznámení o valorizaci důchodu. Začala příprava modernizace trati mezi Turnovem a Mladoboleslaví. Liberec přispěje na opravu Levhartince v zoo. Odpoledne se bude vyjasňovat, teploty vystoupí až na 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Už jen poslední dny zbývají na podání žádosti o papírové oznámení o valorizaci důchodu. Ta se podává České správě sociálního zabezpečení nejpozději 30. září. Lidé ji můžou poslat poštou nebo osobně donést na pobočku správy, je ale možné ji vyřídit i online, a to na e-portálu ČSSZ. Pokud už lidé o papírové oznámení žádali, nemusí to dělat znovu. Až do podzimu příštího roku potrvá mezi Turnovem a Mladou Boleslaví geologický průzkum podloží. Průzkumné vrty souvisí s plánovanou novou železniční tratí Praha-Liberec. Na výsledcích průzkumu bude záviset, kudy přesně nová rychlodráha povede. Podle ředitele odboru příprav staveb správy železnic Pavla Pajdara bude například obtížné místo u obce Svijany,
2: kde se křížíme s dálnicí, a ten zásah do toho území bez hlediska nějakých estakád a přeložek té trati, které zase mají dopad vizuální, ale ne úplně jednoduchý úsek bude i výjezd Mladé Boleslavy přes krásnou louku, kde vznikne nová estakáda potom do Bakova a samotný průchod Bakovem, protože tam ta trať půlí Bakov.
0: Město Liberec přispěje na opravu pavilonu Levhartů v liberecké zoo 50 miliony korun. Na posledním zasedání v tomto volebním období o tom rozhodli zastupitelé. Peníze město poskytne pod podmínkou, že podobu projektu odsouhlasí Rada architektů města. Opravu Levhartince plánuje liberecký kraj začít příští rok na jaře. Dotace od libereckého magistrátu by měla pokrýt zhruba polovinu předpokládaných nákladů.
3: Zoologickou zahradu v Liberci převzal v roce 2022 Liberecký kraj. Město od té doby každoročně přispívá na konkrétní projekty. Naposledy dalo 50 milionů korun na rekonstrukci pavilonu žiraf. Ta by měla stát celkem 100 milionů korun a hotová má být do několika měsíců. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Rusko třetí noc po sobě útočilo drony na ukrajinské hlavní město Kyjev. Jedna žena byla zraněná a vypuklo několik požárů, informoval server Kyjev Independent. Nad městem podle starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojené s ukrajinskou armádou. Sport. České tenistky můžou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu získala první bod ve finálovém utkání Karolína Muchová, když porazila Ukrajinku Kalininovou 2-0 na sety. Ve druhém utkání nastoupí Linda Nosková proti ukrajinské jedničce Elině Svitolinové. Počasí. Odpoledne a večer bude ubývat oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Na horách to bude 14.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy, kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ano. Ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
1: No,
2: já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No, no, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.

0: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
1: A nezanechalo to na tobě stopy?
0: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
0: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
0: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
0: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
0: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Jako z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže
0: ano.
2: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
0: Škoda, nebo škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy, mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
0: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané, počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Já jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
0: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Anešku.
0: Podívej, já si to
2: jenom
0: taky...
2: to ne.
3: No. A nebo klidně duete.
0: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako i trničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli.
4: Prajzli.
3: A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, co mi asi neozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď jsi mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hájaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: A tak nevíš, to až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne,
0: kdy stávala dívka do školy.
4: Když do školy, tak to bylo ta-da-da-dan, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, ale bylo tam to rádio. Bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
3: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu. Mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastróly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme. Takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já co musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hodně obstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili, a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potravy na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skvostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě daprádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy, a protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Okay. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného, slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka
8: tomu. O samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí, nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: na
5: ale
9: ten,
5: s tím ale fagotem
9: ten jsem teda taky
5: fakt...
9: ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne. To ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný, až za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře, takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasný, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio a my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná, říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně. Děkuji.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý, my se uslyšíme ve Šťastné cestě, třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva, říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice, jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roučou Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořá, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Velká část obchodu zítra zůstane zavřená. Stavba nového areálu zdravotnické školy v Liberci začne příští rok. Festival šperku v Turnově v říjnu otevře kulturní instituce. V noci i zítra bude jasno, v noci i přízemní mrazíky a přes den až 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou také lékárny a čerpací stanice. Začátek stavby nové budovy pro střední zdravotnickou školu v Liberci bude o rok posunutý. Původně chtěl Liberecký kraj začít výstavbou ještě letos. Přípravu miliardové zakázky ale zdrželo vyřízení potřebných povolení. Soutěž tak vypíše kraj až v prvním čtvrtletí příštího roku. Podle náměstka hejtmana Jiřího Ulvra ze starostů pro Liberecký kraj bude soutěž náročná. Dá se podle něj očekávat řada dotazů a připomínek od uchazečů, podobně jako to bylo při soutěži na stavbu centrálního depozitáře v Českém Dubu, říká Jiří Ulvr.
4: My prostě vycházíme na investicích ze zkušeností, jde po Dub částka zhruba kolem 500 milionů korun, bylo tam spousta také dotazů, takže předpokládáme, že této stavby násobně jenou tak dražší, ty dotazy budou minimálně stejné, takže proto vám tady nechceme slibovat, že začneme stavět v létě.
2: V Turnově chystají festival šperku. Potrvá od 5. do 17. října a začne sympoziem v Muzeu Českého ráje. Veřejnost také bude moci navštívit několik průmyslových a uměleckých institucí a firem, například místní šperkařskou školu nebo družstvo Granát. Závěrečný program přehlídky popsala ředitelka městské kulturní organizace Andrea Bentová.
5: Uděláme tady takovou cestu šperkfestu, která bude začínat anebo končit právě na té špéře. Druhý začátek nebo konec bude v uličce Řemesel. Cesta bude vyznačená i vizuálně.
2: Šperkfest je součástí projektu Skleněné údolí a Mezinárodního sympozia současného šperku. Silný déšť a s ním spojené lokální záplavy momentálně ohrožují většinu zemí pevninské části jihovýchodní Asie. Stav ohrožení vyhlásila už 15-milionová metropole Thajska Bangkok a silné srážky v následujících 48 hodinách čeká Laos, Kambodža a Vietnam. Všech 50 distriktů thajské metropole vyhlásilo stav ohrožení. Podle starosty města nařídili úřady evakuaci několik tisíc lidí do bezpečných prostor a zavřeli některé školy. Úřady varují, aby se lidé pohybovali ve vodě opatrně, protože zvednutá hladina vyplavila do ulic a domů nebezpečné hady a známé bangkokské varany.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, místy přechodně polojasno až oblačno, kránu se ojediněle budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 9 až 3 stupně, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici číslo 14 mezi Jabloneckými pasekami a Lučany nad Nisou. Leží tam u odbočky na Jindřichov na vozovce kámen větších rozměrů. Projíždějte tudy opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší.

0: podniku. V roce 1964 zemřel Hans Chovanek, jehož továrna na dřevěné perle a hračky v Jiřetíně Albrechticích se během 30 let existence vyvinula v největší evropský podnik v oboru. A ještě jedno datum. Rok 1977, kdy na Bucharce pod Ještědem byl zahájen provoz na umělém lyžařském svahu. Dnes máme také Světový den cestovního ruchu. V Belgii slaví Valonský den, na Tajvanu a v Hongkongu slaví den měsíce a v Mexiku den nezávislosti. A určitě do historie stoupí i ten dnešní den. Příznivci divadla dnes mohou vyrazit do Příchovic u Tanvaldu. Pražské divadlo Járy Cimrmana tam slaví 60. sezónu. Pro veřejnost je v areálu připravený celodenní program. Setkat se můžete i s některými ze zakladatelů divadla. Z místa se už za chvíli také připojí naše reportérka.
1: Pohodové odpoledne s Alešem Mastníkem.

0: Karel Gott a písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Divadlo Járy Cimrmana dnes společně s Radiožurnálem slaví jubilejní 60. sezónu. V Příchovicích u Tanvaldu je na celý den připravený program. Vyrazili na něj příznivci divadla i takzvaní cimrmanologové. Oslavy v areálu u Čápa sleduje také reportérka Kateřina Kubíčková. Hezké odpoledne, Kateřino.
1: Dobré odpoledne, jsem do areálu u Čápa, od rána přichází velké množství lidí, louka pod penzionem je kompletně zaplněná a další lidé pořád chodí. Většina, se kterými jsem mluvila, tak mají humor Cimrmanova divadla velmi rádi a přišli se s herci setkat osobně. Je tady i mnoho takzvaných cimrmanologů, tedy lidí, kteří se specializují na veškerá fakta o divadle i samotném fiktivním Járovi Cimrmanovi. Tato postava je propojená právě s Příchovicemi, kde se dnes oslaví 60. sezóny.
0: Můžeš nám připomenout, jaké stopy po sobě Cimrman v Jízerkách zanechal?
1: Důležitým místem je právě areál u Čápa, který se kdysi stal základem Příchovic. Ty jsou jedním z předobrazů Liptákova, kde fiktivní Cimrman žil. Součástí areálu je i muzeum a maják Járy Cimrmana z roku 2013. Rozhledna ve tvaru majáku stojí v nadmořské výšce 800 metrů, což z ní dělá nejvýše položený maják na světě.
0: Kateřino, můžeš nám připomenout, co je v Příchovicích na programu?
1: Tak ty oslavy začaly už včera v kině Járy Cimrmana v Tanvaldu, kde divadlo uvedlo svou hru Akt, ale ten hlavní program, ten je naplánovaný na dnešek. Dnešní den zahájila spanilá jízda na historických kolech. Příznivci Cimrmana na nich vyjeli po 9. hodině z Tanvaldu a cestou pod vedením herce Petra Brucknera odhalili ceduly označující Cimrmanovu třídu. V areálu u Čápa pak následoval křest knihy Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno. Pokřtěná je speciálním pivem Pavouk. Na křest navázala beseda se členy souboru, do Příchovic dorazili například Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, zmiňovaný Petr Bruckner nebo Miroslav Táborský. Dalším bodem programu bylo vyhlášení výsledku ankety o nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana.
0: Kde mohli lidé do této ankety hlasovat?
1: Anketa byla zveřejněna na serveru iRozhlas. Šlo o takzvané duely. Lidem se nabízela dvojice postav a oni hlasovali pro jednu z nich. Postavy nominovali sami členové souboru. Bylo jich celkem 100. No a tou vítěznou postavou se stal Karel Infeld Prácheňský ze hry Záskok. Postava měla celkem 73% vyhraných duelů. Hned za ní byl Varel Feštenský, následovali pomocný učitel Poustka, mamka Žílová a náčelník zdobití severního pólu. Program tady v Příchovicích trvá až do 8 hodin do večera. Lidé se můžou těšit ještě na blok věnovaný 90. narozeninám Miloně Čepelky, autogramiádu herců nebo třeba besedu s takzvanými cimrmaniaky.
0: Kateřina Kubíčková z Příchovic se nám přihlásila do vysílání Českého rozhlasu Liberec. Kateřino, děkujeme a těšíme se brzy naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 14 hodin 23 minuty, pravidelný čas, kdy voláme Český hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem. Tam už je přichystán meteorolog Pavel Juza. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Před námi jsou dny, které se dají shrnout do jedné univerzální předpovědi. Konečně ono, když se na podzim nad střední Evropou rozhostí mohutná tlaková výše, tak to tak bývá. Takže dnes máme univerzální předpověď. Nebo se mýlím?
2: No, tak nějak jako dá se říct, že určité rozdíly tam v tom počasí jsou. Teď v současné době v Libereckém kraji máme většinou skoro jasno až polojasno, ale je to taková ta vysoká řídká oblačnost, takže se dá říct, že je to slunečný den a teplota v současné době v Libereckém kraji dosahuje 19 až 22 stupňů a to je zhruba teplota už maximální a teďka, co se týče toho vývoje, tak v noci bude hlavně na horách zesilovat vítr, ale bude pravděpodobně zesilovat také ve frýlandském výběžku a noční teploty klesnou na značně rozdílné hodnoty, většinou 9 až 6 stupňů. V některých údolích při uklidnění větru mohou jít až ke 3 stupňům, ale naopak ve frýdlandském výběžku, pokud tam bude to větrnější počasí, tak může ta teplota minimální dosáhnout i 14 až 11 stupňů, čili podstatně tepleji než na ostatním území kraje.
1: Počasí, když nastává v těchto pozdních dnech právě ta situace, o které jsme mluvili, že se nad námi usídlí tlaková výše, tak to bývá stabilní, řekněme. Dokážete odhadnout, jak dlouhá ta epizoda babího léta bude?
2: Teď to zatím vypadá, že podobné počasí jako teď se udrží tak zhruba do poloviny týdne, ale co bude dál, to se ještě uvidí. Zatím do té poloviny týdne je to dost pravděpodobné, přičemž ale bude zesilovat vítr a to zejména na horách a také v tom frýdlandském výběžku, takže zejména v úterý a ve středu ten vítr bude v nižších polohách mírný, ale na těch horách může být i čerstvý, možná až silný a nárazy na horách a v tom frýdlandském výběžku by mohly i přesáhnout 55 km za hodinu. A co se týče teplot, tak teploty přes den budou tak nějak přes těch lehce kolem těch 20 nebo lehce přes 20, ale minimální teploty v noci budou rozdílné podle rychlosti větru. V některých místech mohou klesnout pod 10 nebo i pod 5 stupňů, ale zejména v tom frýdlandském výběžku vypadá, že ty noci budou poměrně teplé, že by tam ta teplota noční na některých místech měla být nad 10 stupňů, možná i kolem 14 nebo 15.
1: Pavel Juza, meteorolog, byl hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Děkujeme a opět brzy naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Písničky, které prověřil čas, nebo chcete-li písničky, které nestárnou, když jdou na mužského léta a také Valdemar Matuška na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Víte, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Do historie se už za chvíli podíváme s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo?
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dileň? Hora Dileň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dileň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
4: Chtěl bych napsat báseň,

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela, která se před 48 lety pojmenovala po britském formuláři na podporu v nezaměstnanosti UB40 a také vysílání Českého rozhlasu Liberec. Patříte mezi příznivce taneční televizní show Stardance, když hvězdy tančí? Letošní premiéru bude mít na programu ČT1 10. října. Letos se naposledy setkáme s moderátorskou dvojicí Marek Eben a Tereza Kostková, kteří svůj odchod z úspěšného projektu oficiálně oznámili v polovině září. Teď už se ale na parket s dětmi vydá redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je taneční soutěž?
2: Tančujem.
1: A kde?
2: Na tančování.
1: Znáte nějaké tance?
2: Nevím. Že baletky jsou na spiškách a musí tančet.
3: Takhle.
2: Píš holky, protože kluši nemůžou nosit baletky.
1: A při tanci se dva lidé musí držet nebo můžou tancovat sami? Jak to je?
2: Museli se to naučit.
1: A tancuje kluk a holka?
2: Spíš jenom holky.
1: Tancují vaši rodiče, Ondro?
2: Kdyby byly svatba, když se ženili.
1: Teď už netancujou?
2: Ne, protože se už nežení.
1: Chtěli byste být tanečnice, holky?
2: Jo.
3: Já.
2: A teď z nás se nám to jednou splní výspělost na kloužku a besedu, protože tam budeme tancovat.
3: Jo, tam budeme zpívat. Úplně
2: a
3: všechno.
2: A tam budeme dělat gymnastiku, co myslím.
3: Jo, budeme. My tam budeme dělat všechny tyhle cviky.
2: Já taky tančuju doma.
1: A na jakou hudbu?
2: Na skákal peš.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Zvýšení daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Liberecká komunitní energetika má za sebou čtvrt roku fungování. Turnov si vezme úvěr kvůli dostavbě sportovní haly. V noci i zítra bude jasno, v noci i přízemní mrazíky, přes den až 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a také úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Do energetického společenství v Liberci se za první čtvrt roku zaregistrovalo 65 členů. Registrace magistrát spustil v červnu. Zapojit se můžou domácnosti i malé a střední podniky. Energii zatím dodává pouze město ze svých 15 solárních elektráren. Zhruba šestinu vyrobené energie spotřebují městské budovy. Zbytek se v rámci společenství nazdílí do dalších míst. Nově odběratele město hledá, říká náměstek primátora Vojtěch Prachař, zvolený za hnutí ANO.
5: V tuhle chvíli hledáme spíše odběratele než výrobce. Samozřejmě i těm výrobcům vlastně jakoby nabízíme, že od nich tu elektřinu budeme vykupovat, ale pro nás je vlastně primár to, aby jsme měli spíš ty odběratele.
4: Na investiční akce se v příštím roce si Turnov vezme 100 milionový úvěr. Splácet ho bude 10 let, navíc město zaplatí 27 milionů korun. Informoval starosta Tomáš Hoke ze starostu pro Liberecký kraj. Většina peněz z úvěru půjde na dostavbu sportovní haly v lokalitě Turnov 2. Ta bude stát 218 milionů bez daně.
6: Při výběrovém řízení na banku, která úvěr poskytne, jich radnice oslovila 7. Nejvýhodnější podmínky měla Česká spořitelna. Takto vysoký úvěr si město mohlo vzít i díky tomu, že už v minulosti úvěry splatilo. Zbytek peněz ze 100 milionové půjčky půjde na přestavbu největší školní jídelny ve městě. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho prý ale stáhnout. Sport. České tenistky ovládly závěrečný turnaj poháru Billie Jean Kingové. Ve finále porazili Ukrajinu 2-0, když ve dvou hrách Karolina Muchová porazila Kalininovou a Linda Nosková potom také ve dvou setech zvítězila nad Svitolinovou. Češky uspěly v týmové soutěži po 8 letech. Od proměny soutěže z Fed Cupu na pohár Billie Jean Kingové triumfovali poprvé.
1: Počasí.
4: V noci bude jasno nebo skoro jasno, místy přechodně polojasno až oblačno, kránu ojedinile mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 9 až 3 stupně a ojedinile se objeví i přízemní mrazíky. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli výstavbě terminálu uzavřené ulice Kamenná a Lipanská. Uzavírka platí až do září příštího roku.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Český rozhlas Liberec posloucháte i krátce po nedělní 15. hodině a i teď vám přejeme pohodový poslech. Dnes můžete, alespoň podle kalendáře, slavit s nositelí jména Jonáš. Mezi jejich majiteli najdete třeba starozákonného proroka a hlavní postavu stejnojmenné biblické knihy Jonáš. A tohle jméno najdete třeba i v kabaretu Jiřího Suchého divadla Semafor z roku 1960.

Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: hvězd o tom stát.
1: Písnička, kterou ve světě proslavil Kenny Rogers, česká verze s Petrem Spáleným a Hráč v písničkách, které nestárnou. Lebka svatého Václava dnes v 19 hodin dorazí do Staré Boleslavy. Lidé ji budou moci vidět v bazilice svatého Václava. Tam zůstane vystavená i během zítřejší pouti. Při slavnostním mši na Mariánském náměstí lebku letos poprvé nahradí zcela nový stříbrný relikviář, takzvaná herma s ostatkem světce.
2: Páně, postav ho na oltář tam, kam patří.
3: Šperkař a klenotník Jiří Urban právě poprvé umístil novou svatováclavskou hermu do baziliky svatého Václava.
4: Herma je vlastně úložiště pro ostatky. Toto je jakoby portrétní socha do pasu.
3: Jaký ostatek tam vlastně je?
4: Pravděpodobně kousek kosti.
3: Když se půjdeme podívat trošku blíž, tak vás poprosím, jestli byste popsal, co na té hermě všechno je.
4: Když začneme od spodu, tak tam jsou lvíčci, autentické kameny z lomu, kde se těžil kámen na výzdobu kaple na Karlštejn.
3: To je včetně tady toho modrého kamene uprostřed?
4: Ten jediný tam nepatří, to je krásný lápis lazuli z Pakistánu. Ten tam je umístěn víceméně kvůli barvě a jednak lápis lazuli je kámen králů.
3: Hermu zdobí také třeba český granát, jinak je celá vyrobená ze stříbra. A to včetně hlavy, kterou tvaroval akademický sochař Petr Fogl.
5: Mně šlo o to, abych tam spodobnil to, že to byl nesmírně duchovní člověk. Ne jen ten vojevůdce, dneska ho takhle lidi vnímají z toho Václavského náměstí. Tak snažil jsem se vytvořit takovou podobu, která bude jiná, bude laskavá, bude vstřícná, jemná, je láskyplná.
3: Oba umělci na hermě pracovali přibližně 2 roky.
5: Oči jsem se snažil udělat tak, aby člověk, který se bude moci podívat mu do očí, aby tam vzniknul nějaký kontakt, jo, nějaký prostě dialog.
3: Na pouť do Staré Boleslavy se už tradičně vozí lebka svatého Václava. Ta ale každým přesunem trpí, jak mi vysvětluje proboštz staroboleslavské kolegiátní kapituly Libor Bulín.
6: Lebka se do Staré Boleslavy vozit bude, ale zůstane pouze tady v bazilice svatého Václava.
3: Novou hermu bude kapitula vystavovat i při dalších svátcích během roku. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Slovenští no name na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Jaro, léto, podzim. Na zámku v Ploskovicích na Litoměřicku nejde jen o roční období, ale také o jména vzácných barokních soch. Ty dlouhá léta chátrají a potřebují citlivý restaurátorský zásah. Na opravy ale v zámecké kase nezbývá moc financí. Vedení se tak rozhodlo na jejich záchranu vypsat veřejnou sbírku a oslovit veřejnost.
1: Radostný mladík, který se těší z toho vína. I na ní vidíme celou řadu těch defektů. Určitě je to ten plášť, který je za sochou. Vidíme velkou prasklinu, která prochází přímo za zády.
2: Popisuje kastelán zámku Ondřej Píš jednu z barokních soch, která je na zámku už téměř 300 let. Kromě stáří se na zdejších kamenných skvostech podepsalo i nešetrné restaurování.
1: Na konci 19. století, když ještě sochy stály v exteriéru, tak byly přebarveny směsí písku, barviva a vodního skla, což byla látka, která právě měla jaksi odpuzovat tu vodu, ale vedla k tomu, že zavřela ty pory, díky kterému ten kámen dýchá.
2: Opravit potřebuje také alegorie jara, říká průvodkyně Radka Kajzrová.
3: Nejprve dojde k nějakému tomu průzkumu těch defektů a potom samozřejmě také k čištění toho kamene, k stabilizaci té kamenné vrstvy a opravení těch defektů, jako je třeba prasklina na levé ruce, v níž tedy alegorie jara drží kytici.
2: To je léto. Tady jasně vidím, že létu chybí ruka.
1: To je asi ten nejviditelnější defekt a tady už jediné, co nám skutečně může pomoci, tak je šikovná ruka restaurátora.
2: Díky štědrému dárci se letos podařilo opravit první trojici soch. Na restaurování pracovali studenti Akademie výtvarných umění a na spolupráci by rádi na zámku navázali i v příštím roce.
1: Nás ta spolupráce velmi těší, protože se podaří do toho procesu restaurování dostat mladé studenty, kteří jsou navíc nadšení, je to vlastně pro ně taková první velká zakázka.
2: Kdy se sochám vrátí jejich barokní krása, bude záležet na tom, jak se podaří sehnat potřebných 300 tisíc korun. Vedení zámku dokonce na sochy vypsalo veřejnou sbírku. Pomoc jejich záchranou tak může kdokoliv.
1: Blíží se Vánoce, což je taková hezky doba, kdy lidé třeba rádi na něco přispějí. Tohle určitě je něco smysluplného. Vždycky si také klademe tu otázku, co po nás zůstane, co zůstane po té naší generaci.
2: Zamýšlí se Ondřej Píš. Z Ploskovic Lucie Jejzlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hudební výlet do poloviny let 80. na italskou hudební scénu, kapela Ricky Poveri, a tohle byla česká verze hitu. Hana Zagorová, Vlastimil Harapes a Jen pár dnů v písničkách, které nestárnou. Osmdesátiny v pondělí 21. září oslavila herečka Daniela Kolářová. Mohli jste ji vidět v nespočtu filmů a televizních seriálů. Přesto se považuje hlavně za divadelní herečku. Prkna, co znamenají svět, ji chytla už kdysi v Karlových Varech. Jako malá holka podlehla kouzlu divadla.
1: Moje maminka pracovala jako účetní v divadle Vítězslava Nezvala a udělala tu osudovou chybu, že mě půjčila, když mi bylo asi 9 let, do divadla, do pohádky, Císařovi nové šaty, Andrzenové pohádky. A v první půlce jsem hrála kuchtíka v císařské kuchyni a na konci to dítě, které křičí, císař pán je nahatý, no a tím to spečetila. Pak mě půjčila ještě několikrát. A když jsem byla na gymnáziu, které se tehdy tak nesmělo jmenovat, protože jsme byli středně všeobecně vzdělávací škola, 12letka, tam jsme měli profesora na češtinu Vratislava Bartuňka a ten byl aktivní, velice nás zásoboval typy literárními a mimo jiné tam založil studentský soubor, který se nejdřív jmenoval Šticháček a později Kapsa. A když jsme dělali různá literární pásma, a tak vlastně se nás tam sešlo víc, kteří se zajímali nějakým způsobem o to dělat divadlo, buď to jako herci, nebo někdo chtěl studovat režii, dramaturgii. A vlastně tím se to vršil kamínek ke kamínku. Já jsem se ještě tak v 10. třídě rozhodovala mezi sportem a divadlem, no a pak už vlastně ze setkání s tím profesorem češtiny to jednoznačně začalo vyhrávat divadlo, takže jsem se orientovala k divadlu. To je jednak krásná budova. Já jsem tam prolezla, tam je zvláštní věc. Tam, když slezete úplně pod jeviště a pod orchestr, tak tam už jsou sklepy a tam hučí ta řeka. A to jsem nikde v žádném divadle...
2: To je tam slyšet?
1: Ano, to je tam slyšet. To je taky můj zážitek z dětství, protože jsem teda byla drzá a všecko jsem to tam prošmejdila. A pak jsem zabloudila do šatny dam a tam právě při té pohádce Císařovi nové šaty se dámy pudrovaly, měly takový oranžový, bledě modrý paruky, to, co si dneska můžete běžně nechat udělat. Tak to tehdy byly jenom divadelní paruky a oni měli takový pudry a voňavky a teď to tam lítalo.
2: A vonělo
1: to. A vonělo to všelijak, teda bylo toho moc a já na to koukala jako blázen, bylo to úžasný. Mě to fascinovalo a potom největší, a to jsem svým dětem, to jsem je nebrala příliš, když už chodili třeba se mnou do divadla na Vinohrady, do rekvizitárny, protože jak dítě zabloudí do rekvizitárny, tak to je konec. Tam jsou šavle, mečány, všechny ty helmy a to umělý ovoce, umělý kuřata, kterýma když hodíte, tak poskakujou. Takže kluci si to taky párkrát zkusili, když byli malí a chtěli jenom do rekvizitárny prostě, protože to jsou taková zákoutí utajená, že jo, protože to už se jak se neví, že jsou tam krejčovské dílny a já nevím co všecko, kde se šijou kostýmy. No a tak jako když na to koukáte jako desetiletý dítě, tak to je fascinující svět sám pro sebe.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vysílá Nightwork na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Jak je to doopravdy? Ptá se a odpovídá kolega Jan Křemen každé nedělní odpoledne v tuto dobu. No a dnešním tématem jsou švestkové knedlíky.
1: Ano, nejtypičtějším českým jídlem je svíčková na smetaně. A představte si, že by bylo omylem si myslet, že druhé místo patří vepřoknedlozelu. To je až na třetím místě. Druhé místo patří totiž švestkovým knedlíkům. Švestkové knedlíky jsou považovány za druhé nejtypičtější české jídlo, kdy ale je nutné přiznat, že i jejich kořeny sahají do širšího středoevropského prostoru. První zmínky o ovocných knedlících v českých zemích se objevují už v kuchařkách ze 17. století. Během dvou století získali neobyčejnou pozornost strávníků a tak například v 19. století se švestkové knedlíky objevily i v dílech Jana Nerudy. Tento spisovatel o nich tehdy napsal, že švestkové knedlíky jsou vrcholem a také nejtypičtějším českým jídlem. Což byla pravda, protože v té době se vařily i pro vídeňský dvůr a tam měli obzvlášť vypečené a mrsné jazyčky. Díky tomu se tento švestkový knedlík začal nabízet i v restauracích v Rakousku a Bavorsku. Nešlo ale o stejný recept, a tedy podobu jako u nás, ale o velmi podobné recepty, podle kterých se v těchto zemích švestkové knedlíky nabízejí i dnes. Vedle švestek se u nás, ale i v sousedních zemích, nabízejí jahodové a meruňkové knedlíky v vkynutém či bramborovém těstě. Posypané mákem a tvarohem, někdy ale jen tvarohem s cukrem nebo bílým jogurtem a dokonce i opečenou strouhankou na pánvi. Vždy posypané práškovým cukrem a přelité rozehřátým máslem. Od roku 1972 se u nás pořádá tradiční soutěž v pojídání švestkových nebo také trnkových knedlíků, které se koná každý rok na hudebním festivalu Vízovické trnkobraní ve Vizovicích. Jedlíci mají jednu hodinu na to, aby spořádali co nejvíce knedlíků. Knedlíky se zde vaří podle originální receptury pořadatelů. Spařovaného těsta, zhrubé mouky, žloutků, mléka a soli. Jeden syrový knedlík i se švestkou váží přibližně 30 gramů. Pecky se nevyhazují, slouží jako důkaz snědeného množství. Soutěžící si smí během závodu povolit opasek, pít vodu, stát, chodit po pódiu nebo dokonce cvičit. Vítězem se stal letos Radim Dvořáček z Ostravy, který zvítězil už po sedmé v řadě. S počtem 193 knedlíků. Držitelem českého rekordu je rovněž Radim Dvořáček, který v roce 2024 snědl 228 knedlíků. Absolutní světový rekord drží ale americký profesionální jedlík Patrick Bertoletti, který v roce 2008 v rámci vizovického trnkobraní spořádal 233 knedlíků. A tak musíte všichni uznat, že švestkový knedlík patří mezi nejoblíbenější česká jídla. Ten

0: Píše se rok 1976 a tuhle skladbu naspívali hned dvě slavné zpěvačky ve Francii Mireille Mathieu a v Čechách Věra Špinárová a stal se z toho nesmrtelný hit. Jednoho dne se vrátíš na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Za chvíli je tu 16. hodina a po 4. hodině odpolední i hvězdné návraty Patrika Rozehnala. Tím dnešním hostem bude herec, který získal obdiv řady diváků a posluchačů. Po 16. hodině vás bude bavit Pavel Zedníček a my se uslyšíme opět v 5 při písničkách na přání. Hezký den vám všem přeje Aleš Pasník.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Trestní odpovědnost by se mohla snížit na 13 let. Transfuzní stanice v Jilemnici rozšíří počet odběrových dní. Město Cvikov hledá letošní vánoční strom na náměstí. V noci i zítra bude jasno, v noci i přízemní mrazíky, přes den až 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Trestní odpovědnost by se mohla u závažných trestných činů snížit z 15 na 13 let. Navrhnout to chce ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste u pachatelů agresivita a brutalita, a to i u těch mladších 15 let. Změnu by chtěl představit v první polovině příštího roku. Institut pro kriminologii a sociální prevenci ale oponuje, že není prokázané, že by brutalita dětí dlouhodobě rostla. Odběrové místo pro dárce krve v Jilemnici na Semilsku rozšíří provoz. Další odběrový den chce přidat na přelomu října a listopadu. Středisko od loňska spravuje transfuzní stanice krajské nemocnice Liberec poté, co původní provozovatel přesunul odběry krve do Vrchlabí. Podle primářky Renaty Procházkové musela liberecká nemocnice rozjet jilemnické odběrové místo od nuly. Přesto tam postupně dárců krve přibývá, říká Renata Procházková.
3: Jenom za letošní rok máme 45 prvodárců v Jilemnici, což jako je velice pěkný. Máme tam zatím 3 odběrový dny a plánujeme na podzim, že otevřeme další odběrový den, protože se nám podařilo získat personál, sestřičky, takže se tam stabilizuje tým.
2: Vhodný vánoční strom na náměstí poptává město Cvikov na Českolipsku. Radnice to oznámila na svém facebookovém profilu. Vánoční stromy schání obce a města v Libereckém kraji už od jara. Například město Turnov zveřejnilo poptávku v dubnu.
4: Poptávaný jehličnan na Cvikovské náměstí by měl být zdravý, rovnoměrně rostlý, hustý a hlavně vysoký. Strom musí kvůli bezpečnosti stát na dobře přístupném pozemku. Město kompletně uhradí pokácení i odvoz. Lidé můžou své nabídky posílat do městských služeb. Ze Cvikova Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: U letecké vojenské základny v britském Fairfordu zasahuje protiteroristická jednotka britské policie. Na záběrech televize Sky News jsou vidět 3 dodávky, u kterých operuje speciální dron na práci s výbušninami. Kvůli podezření z porušení zákona policie zadržela 5 mužů a evakuovala nedalekou vesnici Welford. Podezřelí zůstávají ve vazbě. Bezprostřední okolí úřady uzavřeli a na základně platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Leteckou základnu RAF Fairford využívalo také americké letectvo k nasazení bombardérů ve válce s Íránem.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, místy přechodně polojasno až oblačno, k ránu se ojediněle budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 9 až 3 stupně a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen. Uzavírka platí do konce roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
6: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
5: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
6: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
5: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
6: A hned na začátku chci se zeptat,
5: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
6: Výborně.
5: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
6: Zajisté.
5: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
6: Smrti, brácha, prosím.
5: Ale vy nás máte rozesmát.
6: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
5: Ale já myslel

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jan Čařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedniček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říká, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec, nakladně, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, já jsem říkal, no, tati udělal, vročil jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým?

0: Tomu já nerozumím.
1: No to je Richard III. Já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
2: Já tu válku nezaviděla.
0: Ano, ano,
2: já můžu, pane Richard.
0: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde.
2: No,
0: já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to kombinace. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou?
2: Jo,
0: že jo?
1: Ještě,
0: já myslím, že to dáme docela dohromady. Pojďte.
3: Šéfe, nechci vyrušovat, ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
2: Ježišmarja.
0: Na to jsem já zapomněl, ale... Na to už nějak nezbyde čas.
2: No.
0: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
2: ano,
0: jo?
2: Tak dobře.
0: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, co pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
2: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
2: No já, no.
3: Hodná holka.
0: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje.
2: Jo.
0: Vy si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
2: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
0: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů najednou, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot.
0: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
2: Já tu válku nezavinila.
4: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
3: Já jsem z toho blbej.
2: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
0: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
5: Přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
6: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, seděli, tak se povídal, Mira vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Evitásky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. Nepustili jsme to. No.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a foto ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek, a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl. A rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný Francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo první den byla ostuda, ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a já to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, čověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl vohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme. Vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí. A Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala polis, říká Čmaňa, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já jich chci, hrozně jich chci. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Ústí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn to režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Lučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kratane! Ty vole, já si vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyve, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chytne, tyve. Policajt. Jsi v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, ty.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kretene, kreten?
4: Kde je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Tyvo, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Tyvo. Hele, podívej se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když jsi
4: no,
5: v šoku
4: si
5: ještě.
4: No to víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to bude šok jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Jo.
4: Výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Ne? Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Tak jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Už zase pokutu. Dej
4: si pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Tak. Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: Jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbraň chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to chtěl, na čí jméno by to bylo.
5: Tyhle, konečně jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adresu, ne, nevím, nějaká
4: no.
5: Nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, člověče.
4: No,
5: ale
4: no,
5: ještě počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák Milátka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
5: Veselá bába. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je tak kvíl asi?
5: Ne, díky.
4: To je... To je dobrá čeče.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Já něco řeknu. Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, aby nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký. No.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
6: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. staňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
6: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herc ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, no, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
5: To.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
5: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pane správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No práce tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Hergot. Vás jsem poslalo samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
5: Mm-hmm.
3: A kde?
5: Mm-hmm.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
5: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
5: No, cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
5: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomej nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
5: Pane Simota,
3: no.
5: Co nějak dohodneme?
3: Toho.
5: Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
4: Houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
6: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
7: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
8: A proč by byli v koncích?
7: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
8: Ztratit se můžete raz, dva.
7: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak.
8: No já, no třeba půjdete na houby.
6: 26.
8: Zabloudíte, narazíte na stádo kňouru a je po vás.
7: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
5: Ale no tak dědo.
9: Náš děda je pěkně ostrej.
8: A proč hovadinku?
7: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
8: Sedláčka, dědo, sedláčka.
7: A já říkám chalupníčka pořád.
8: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
7: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
10: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte cíprout.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
9: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. S tím Rudlou Fárou.
11: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
9: Nic, je svobodnej. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním to nechápu.
11: Jo, zapíchnutej tahačky s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
12: Mami, víš, o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
9: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
11: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, sezíznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Ano.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, tak ten říkal, ty
2: toho
3: vole.
2: Si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čo, vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštně, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat tebe, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Já ti stejně nevěřím. No dobře, no. No nic, no. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Vím, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renček, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlím, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: láska nebeská.
1: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
2: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se mě zeptá, co děláš třeba 24. o Vánoci, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba. Tak.
3: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
4: A kdybych se počurala.
3: A ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
4: Protože už bylo pozdě.
5: Julka?
3: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
5: Co se stalo? Se pohrali?
3: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
4: No, je to moje vina, Julie, moje vina.
3: No, takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
4: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
5: Leono, cože se vyspíte?
4: Počkej, já to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
5: Jak to, že se ztratila klíč?
4: No, já jsem blbá, no.
5: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
4: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
5: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
4: Cože? Jo, takhle.
5: Hele, čau, dej mi Oskara.
4: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
3: Co ti řekla?
4: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
5: Halo, Oskare? Oskare?
3: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
5: V jednom pokoji? S Leonou?
3: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
5: Doufám, že tam jsou manželský postele.
3: Manželský postele?
4: No je tady, co naděláš?
3: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
4: Jaký rozdělený? Tady je postel jak kráva.
3: A nedají se spojit.
5: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
3: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
4: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, že to máš lepší. Já neumím hrát si kňachtu.
3: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, asi to, když musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a ona ti... No tak, vem si. Já si musím chtít.
4: No, cože?
5: Tak jak jsou ty postele?
4: No, postele?
5: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
4: No jistě, jsou tady, ano.
5: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
4: Holka, ty nespojíš.
5: Proč nespojíš?
4: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
5: Jo, pandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
4: Ne, počkej, to zase ne, jako že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, člověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
5: Cože? Jaký zpráci?
4: Ježiš, co to mou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo? Jo, čau.
3: Říkat takový kraviny.
4: Ty jsi šlát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám si s tím zač.
3: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
5: Jo, tak ty jsi spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
3: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
4: No, to já taky, utahaná. No.
5: Co tam tak řve?
3: Taky říká, že je utahaná.
4: No já sotva pletu nohama.
3: Ona sotva fakt, to je pravda. No.
4: Já se tady na palandu nevylezu.
3: No, to zase, abych byl já nahoře. No.
5: Oskare.
3: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobro, čau, ahoj.
1: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. krátce po půl jedné, dostal na 192. kilometru smyk, auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích, necítit bolest tak palčivě, slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
2: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, to je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějou, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti, pak stanou, tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, zapomenout ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Velká část obchodu zítra zůstane zavřená. Začala příprava modernizace trati mezi Turnovem a Mladou Boleslaví. Divadlo Jára Cimrmana dnes v Příchovicích slaví 60 let. V noci i zítra bude jasno, v noci i přízemní mrazíky, přes den až 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou také lékárny a čerpací stanice. Až do podzimu příštího roku potrvá mezi Turnovem a Mladou Boleslaví geologický průzkum podloží. Průzkumné vrty souvisí s plánovanou novou železniční tratí Praha-Liberec. Na výsledcích průzkumu bude záviset, kudy přesně nová rychlodráha povede. Podle ředitele odboru příprav staveb správy železnic Pavla Pajdara bude například obtížné místo u obce Svijany,
2: kde se křížíme s dálnicí a ten zásah do toho území bez hlediska nějakých estakád a přeložek té trati, které zase mají dopad vizuální, ale ne úplně jednoduchý úsek bude i výjezd Mladé Boleslavy přes krásnou louku, kde vznikne nová estakáda potom do Bakova a samotný průchod Bakovem, protože tam ta trať půlí Bakov.
0: V Příchovicích u Tanvaldu dnes divadlo Jary Cimrmana společně s Českým rozhlasem oslavuje jubilejní 60. sezónu. Do areálu u Čápa dorazili příznivci divadla i členové souboru.
3: Pro někoho je biblí Švejk, pro mě Cimrmani.
4: Říká cimrmanolog Roman Žluva. Během oslav soubor společně pokřtil knihu Divadlo Jary Cimrmana 60 let vyprodáno.
5: Neboj se, knížko, budeš mokrá, ale kdyby pršelo, odnesal bys to taky.
4: Řekl Zdeněk Svirák, když knihu křtil pivem Pavouk. Na oslavy dorazil taky například Petr Bruckner, Miroslav Táborský nebo Miloň Čepelka. Ten v Příchovicích oslavil i své nedávné 90. narozeniny. Při oslavách taky moderátoři Radiožurnálu vyhlásili výsledek ankety o nejoblíbenější postavu z Cimrmanových her. Prvenství získal Karel Infeld Práchenský ze hry Záskok. Z Příchovic Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Slovenská policie obvinila dva 15-leté mladíky z přípravy úkladné vraždy. Na případ upozornila jako první televize JOJ, podle které plánovali zabít spolužáka. Policie potvrdila, že oba jsou stíhaní ve vazbě. Soud ji uvalil kvůli obavám z pokračování trestné činnosti. Další podrobnosti ale policisté kvůli pokračujícímu vyšetřování nezveřejnili. Právníci mladíků podali proti rozhodnutí stížnost, o které bude dále rozhodovat nejvyšší soud.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, místy přechodně polojasno až oblačno. K ránu se ojediněle budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 9 až 3 stupně a ojediněle se mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli výstavbě terminálu uzavřené ulice Kamenná a Lipanská. Uzavírka platí až do září příštího roku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je čas nedělního pozdního odpoledne, 4 minuty po 17. hodině a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Následující okamžiky můžete tradičně strávit s naším vysíláním a také spolu rozhodovat o tom, co bude znít éterem.
1: Písničky na přání s Alešem Mastníkem.

Petr Muk, Stín katedrál a první hudební závdavek po 17. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Ano, jsou tu písničky na přání. Pravidelní posluchači už dávno vědí, ti méně pravidelní se dozvědí. Telefon k nám do studia 22 155 37 22. Tak to je telefon, který plní vaše hudební přání. Můžete také psát do naší e-mailové schránky zahrajte.liberec@rozhlas.cz nebo posílat SMS zprávy ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera váš text na číslo 91104. Připomínám, že cena SMS zprávy jsou 4 koruny, no a také už to klasické připomenutí navrch, že za malou chvíli splníme vaše první dnešní hudební přání.

Ilona Čáková, mimochodem zpěvačka, která byla hostem dnešního pořadu Rozhlas jede za vámi. Natalia také 17 hodin a 12 minut v písničkách na přání. Dne 20. září oslavila naše dcera Magdalena Hunková z Liberce 45. narozeniny. Milá Majdo, za tvoje velké srdíčko a lásku ti děkujeme a přejeme jen to nejlepší, co k životu patří. Hodně zdraví, štěstí a splněných přání. Hodně lásky ti přeje přítel Marcio a synek Alexíček, taťka s mamkou, bratr Honza s Míšou a Honzíčkem, teta Ilona, Martina, Lenka se Simonkem, Petra s Pavlem a mnoho dalších. Máme tě moc rádi. A prosím, zahrajte písničku od Nicole Kidman a Robbieho Williamse Something Stupid.

Something Stupid, Robbie Williams, Nicole Kidman ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ještě jednou nahlédneme do vaší pošty, kterou jste nám zaslali na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Hezké odpoledne. Přál bych si zahrát písničku Pozry od Miroslava Žbírky z roku 1984. Děkuji, Petr z Liberce.

0: Hudební výlet do poloviny let 80. s Miroslavem Žbírkou. Je to konečně jen a jen na vás. Teď si telefonujeme na čísle 22 155 37 22. Haló, haló, kdo pak tam?
1: No haló, haló, Aleši, Bužena v Liberce. A já dneska, tahle písnička bude dneska hlavně pro naši školní partičku, se kterou se setkáváme každý rok už dlouhá léta a je to vždycky moc fajn. A včera jsme si to taky moc hezky užili. A už teď se těšíme zase za rok, že se opět všichni uvidíme, protože nám ty roky přibývají a tak si to setkávání vždycky moc užíváme a věřím teda, že příští rok budeme všichni zase pohromadě. A všechny zdravím a všechny se opatrujte, ale ještě malinký moment. Ještě chci poděkovat jenom do Lázně Liberda, do Zeleného stromu za výbornou obsluhu a za moc dobrou večeři pro nás všechny. Takže děkuji. A vám taky děkuji a příště zase naslyšenou.
0: Posíláme
1: a všechny spolužáky moc pozdravuju.
0: Posíláme přátelství, Petr Rezek, vy se mějte hezky a těším se naslyšenou.
1: Taky se těším.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaní.
1: Důchodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: A co víc si můžeme přát?
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott před poločasem, písniček na přání, máme 17. hodinu a 29. minutu. Vy telefonujete na číslo 22 155 37 22. No a ten dotaz, ten už znáte. Halo, halo, kdo pak tam? Halo, halo, slyšíme se?
1: Halo.
0: Slyšíme se výborně. Tak co si necháme zahrát a pro koho?
1: No, pro Boženku z Rochlicové, pro Šárku, pro Vlastíka z Rochlic a pro všechny, co si dáváme hrát, a bude to Růže z Texasu.
0: Takže jedna klasická nahrávka od Valdemara Matošky. Vy se mějte hezky a brzy naslyšenou.
1: Vy taky, pane Vlastník, naschle.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kapela Survival Eye of the Tiger, opět výlet do 80. let ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Stále telefonujete, stále píšete, tak pojďme plnit vaše hudební přání. Halo, halo, kdo pak tam?
1: No dobrý den, tady je Jindra z Jindřichovic a chtěla bych pozdravit a písničku poslat pro pečovatelku tady do domova důchodců, do Jindřichovic. A potom by byla písnička, kterou jsme spolu vybrali, tak by byla pro Boženku, pro Šárku, pro Jalču do Friedlandu a pro Hanku a Harryho do Byliny a Marusku do Děčína. A jinak všem za všechno moc tady děkuju a vám do zlatu taky. Moc na vás myslím a vzpomínám. Děkuju. Nashledanou.
0: Mirel Matije, Santa Maria de la Mer, to je skladba, kterou jste vybrala, tak už putuje éterem. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Díky, nashledanou.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Částečné zatmění srdce s Lenkou Filipovou a také na frekvencích Českého rozhlasu Libere. S vámi jsou stále písničky na přání. 22 155 37 22, to je telefon, který plní vaše hudební přání. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Dobrý den, pane Aleši, já vás zdravím.
0: Já vás také zdravím, pane Zdeňku. Tak co budeme hrát dnes a pro koho?
1: Tak bylo by to pro moji snachu. Sice je vlázní na Slovensku, ale já jí to nahrávám, tak já jí až přijede na chalupu, tak já jí to pustím. A bylo by to od Aby.
0: I have a dream.
1: Hej, jo, musí to říct, já to.
0: To vůbec nevadí, pošleme jí to a vám děkuju za tu odvahu a mějte se zase brzy hezky a také naslyšenou s námi ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Děkuju.

0: Švédská kapela ABBA, teď 17 hodin 51 minut a tak finále, řekněme, dnešních písniček na přání. Zase zítra v pravé poledne a o víkendu můžete dokonce dvakrát v pravé poledne a po 17. hodině plnit svá hudební přání. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, dobrý den, zdraví vás, Jirka.
0: Zdravíme na Trutnovsko, tak co to bude dnes?
1: No, já jsem rád, že jsem se dovolal, protože právě koukám na hokej, konečně nám fanouškům začala dlouho očekávaná extraliga, takže já bych chtěl hlavně dneska pro fandy a vůbec celý naše Dynamo, který dneska hraje v Brně, Kometa Brno, zatím je to 1-1, ale musím pogratulovat i vám, Liberečákům, na to, že jsem fanda Dynama, když jste hráli s náma. Hlavně se mně tam líbí ten váš 17-letý mladíček, ten Lukáš Kachlíř, tam je celý plný let, šikovnej, talentovaný kluk, věřím tomu, že to je výborný adept na mistrovství světa do 20. Takže nám všem, co prostě milujeme hokej, a i vám všem do Českého rozhlasu Liberec.
0: Mm-hmm. Vybrali jsme písničku, řekněme, vyloženě příhodnou, v pekle sudy válej. Přesně. Tak nám válej tygři, tak si to pošleme. Mějte se hezky na Trutnovsku.
1: Mějte se krásně.
0: Brzy naslyšenou.
1: Ahojte, mějte se krásně, naschle.

A mě nezbývá, nežli dodat, to byly dnešní písničky na přání na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Zase zítra v pravé poledne si můžete dát repete. No a pro dnešní den jedno loučení. Za malou chvíli zálety Aleny Zárybnické a k tomu loučení jenom dodávám, že se na vás budu těšit opět o příštím víkendu. Hezký den vám všem přeje na frekvencích Českého rozhlasu Liberec Aleš Masník.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Zvýšení daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Jízdní řády v Libereckém kraji se od zítřka mění. Město Liberec přispěje na opravu levhartince v zoo. V noci a zítra bude jasno, v noci i přízemní mrazíky, přes den až 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký provečer. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a také úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Cestující v Libereckém kraji musí od zítřka počítat se změnou v jízdních řádech, oznámila to společnost Korit LK. Některé sezónní linky budou pokračovat jen v omezeném režimu nebo už nebudou převážet kola.
4: Například linka číslo 79 z Liberce na Ještěd pokračuje o víkendech až do začátku listopadu. Autobusy linky číslo 650, které jezdí z Frýdlantu přes Hejnice až na Smědavu, budou pokračovat ve stejném víkendovém režimu, jen bez možnosti přepravit si kola. Konkrétní změny lidé najdou na stránkách iidol.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Město Liberec přispěje na opravu pavilonu Levhartu v liberecké zoo 50 miliony korun. Na posledním zasedání v tomto volebním období o tom rozhodli zastupitelé. Peníze město poskytne pod podmínkou, že podobu projektu odsouhlasí Rada architektů města. Opravu Levhartince plánuje Liberecký kraj začít příští rok na jaře. Dotace od libereckého magistrátu by měla pokrýt zhruba polovinu předpokládaných nákladů.
5: Zoologickou zahradu v Liberci převzal v roce 2022 Liberecký kraj. Město od té doby každoročně přispívá na konkrétní projekty. Naposledy dalo 50 milionů korun na rekonstrukci pavilonu žiraf. Ta by měla stát celkem 100 milionů korun a hotová má být do několika měsíců. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Švýcaři v referendu zřejmě zamítli návrh na přijetí přísnější reformy neutrality. Z odhadů výsledků státní televize SRF vyplývá, že proti hlasovali více než 2/3 voličů. Schválení by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v dobách míru se Severoatlantickou aliancí. Pravicová švýcarská lidová strana uvedla, že tradiční neutrální postoj země oslabilo zavedení sankcí vůči Rusku po začátku invaze na Ukrajinu. Sport. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a společně s československou reprezentací vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, místy přechodně polojasno až oblačno, kránu se ojediněle budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 9 až 3 stupně a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici číslo 2709 u obce Noviny pod Ralskem na Českolipsku se střetlo osobní auto s motocyklem. Na místě zasahují záchranáři, projíždějte tudy opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárebnická. Jsme znovu mimo rozhlasové studio, tentokrát na místě, které nemůžete minout, chcete-li z Vrchlabí zamířit do Špindlerova mlýna. Hned u kruhového objezdu je běžecký areál Vejsplachy. A právě tady jsem se z mnoha důvodů setkala a dala si rande s biatlonistkou, olympijskou reprezentantkou, bronzovou medailistkou z mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě z roku 2020 a taky dámou, která se při poslední olympiádě v Cortině stala vlajkonožkou naší výpravy. Lucia Charvátová. Ptát se budu na momenty absolutní bolesti i radosti, na moment, kdy sportovec pochopí něco, co ho v kariéře posouvá dál, a zajímá mě, kdy bylo nejtěžší vstát a znovu jet a pálit. A jaký je poměr mezi množstvím slz z radosti a z bolesti. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Lucie Charvátová se narodila v Hradci Králové a do svých 6 let žila ve Špindlerově Mlýně. Místo, které jsem si já dovolila vybrat pro naše setkání, mi nabízí překrásný pohled do kraje a taky na Charvátův kopec. Tak hned prozradíme, proč jsme tady a děkuji moc, že jste přijala moje pozvání na zálety. Dobrý den, Lucie.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Charvátův kopec.
1: Je to tady už legendární místo. Já sama jsem ve Vejsplachách vyrostla, ale ty Vejsplachy změnily podobu mnohokrát a teď ta současná, která je, tak právě se na ní tyčí Charvátův kopec, což je uměle navezený, vlastně vyvýšený bod. V momentu, kdy se tady vybagrovával rybník vedle kačák, tak všechny ten přebytečná zemina se sem dovezla v podstatě přes silnici a tím tady vznikl kopec, na který běžkaři výjíždějí ze 3 stran a myslím si, že dá komu s, je to v podstatě velmi náročný stoupání z mnoha stran a určitě nese teda jméno ne po mně, ale po mém otci, který tady ve Vejsplachách se stará o provoz a buduje Vejsplachy k tomu, aby vlastně běžkaři mohli lyžovat po celou zimu, ačkoliv ty zimy už v posledních letech nejsou tak ideální, jak bychom si je představovali.
0: Část toho lyžařského areálu je opatřena technickým sněhem, takže pokud nahrají dobré podmínky, alespoň ty teploty jsou takové, že se dá vyrábět technický sníh, část areálu osvětlená. Je to místo, kde já vidím životní tep i po tom, co v zimě zajde slunce. Těší vás to?
1: Já mám ohromnou radost, co vlastně teďka tady dokázal vybudovat. V podstatě už to bude 20 let, kdy od nějakého prvního sněžního děla se tady vybudoval areál, který je konkurenceschopný, z kterého mají jak místní, tak i lyžaři z větší dálky, protože i díky tomu, že je tady opravdu osvětleno, tak je možnost využívat areál v podstatě od rána až do večera. A věřím, že prostě na lyžařské chodky si zde přijdou veškeré věkové kategorie i výkonnostní kategorie. Já sama, když jsem přes zimu doma, mám nějaký volný čas, tak pár tréninků tady vždycky odjedu a těší mě to, když tady vidím mladé naděje, které v podstatě směřují dál a dál a vidím v nich své následníky.
0: Když pročítám vaše webové stránky, tak hned v jednom z prvních odstavců říkáte, že jste rodačkou z Krkonoš, o tom jsme mluvili, ale taky hned v té samé větě říkáte, že váš život je víceméně zbalený v tašce na kolečkách. Tak kdy jste zbalila první tašku a vyrazila na první soustředění?
1: Tak první soustředění v podstatě někde v roce 2005, kdy jsem nastoupila tady na základní školu Náměstí míru do sportovních tříd a vyrazila jsem na své první soustředění s panem Alešem Sukem, který mě přivedl k tomuto sportu. A právě to, jak jsme říkali, že já pocházím ze Špindlerova Mlýna, tak dlouho potom jsem si kladla otázku, jestli vlastně jsem si vybrala ten správný sport, jestli by mi přece jen sjezdový lyžování nešlo lépe, protože v tom Špindlu jsem jenom sjezdovala a s těma běžkama jsem se dostala do kontaktu, až když mi bylo 12 let, ale teď zpětně určitě ničeho nelituju. A od té doby jezdím pravidelně na soustředění, zbalená právě v tašce na kolečkách. Teď poslední roky už je to profesionální sport minimálně 15 let, kdy opravdu většinu těch tréninků odtrénuju někde, dejme tomu v zahraničí, ale ráda se vracím domů, ale co na tom nemám ráda, tak je právě to vybalování té tašky a znovu balení tašky. To je nejhorší činnost, kterou mám s tím sportem spojenou.
0: K tomu vašemu sjezdovému lyžování. Dívala jsem se na fotografie.

0: viděla jsem vaši dětskou lyžařskou, jak stojíte u vleku. A troufám si říct, že to byl Stoch anebo nějaký jiný kopec, když budeme listovat stránkami Lucie Charvátové na webu?
1: Nebyla jsem troškař, začala jsem se sjezdové lyžování na Stohu, tam jsem se opravdu naučila lyžovat a myslím si, že dodnes na výkonnostní úrovni sjedu ledasi jaký kopec a je to má oblíbená aktivita, takže na jaře, když ještě zbyde sníh a mám nějaký volný čas, tak ráda na sjezdovky nebo na skelpy vyrážím.
0: Ideální. Od roku 2013 jste českou reprezentantkou v biatlonu. Udržet si to nadšení a tu radost ze sportu i po tolika letech. Jedna z nejčastějších otázek, které dostáváte, ale mění se odpověď na ní s postupem času?
1: To je velmi těžká otázka. Já myslím, že nemění. Vlastně já, je zázrak asi, že jsem u sportu vůbec zůstala, protože mé předpoklady nikdy nebyly nějaký, že bych byla super talent. Já mám všechno, řekla bych, velmi vydřené tréninky, poctivě odtrénované. Nikdy jsem vyloženě neměla nic zadarmo, ale co mě u sportu vždycky drželo, byla dobrá parta a tu jsem právě měla od té základní školy, co jsme tady s Alešem Sukem trénovali, tak jsme měli výbornou partu a potom, i když jsem přecházela k běžeckému lyžování do Jilemnice, tak jsou to přátelé, které mám dodnes a mám je na celý život. Kdykoliv se vidíme, jdem si spolu zasportovat a udržujeme toho zdravýho ducha a hlavně strašně rádi vzpomínáme na ty příhody, které jsme zažili v těchto z těch dorosteneckých juniorských letech. Potom už se z toho stalo více zaměstnání, řekla bych, ale samozřejmě takhle se na to dívat nelze. Já, protože ten sport mám v sobě od malička a každý den pro mě pohybovat se je v podstatě svátek, takže já to tak nevidím, že by to byla dřina nebo nějaká práce. Je to v podstatě součást mého života a tak to beru. Samozřejmě jsou dny, kdy se mi na trénink úplně nechce, když je hnusný počasí nebo se cítím unavená, ale já jsem na to tak zvyklá a v podstatě si nedovedu představit život, že bych ten den nešla sportovat nebo hlavně nešla na ten trénink.
0: Lucie Charvátová, posloucháte Zálety.

0: Sedíme na zahradních stoličkách, které Lucie pro dnešní rozhlasový rozhovor vytáhla ze svého auta. Máme parádní výhled na Charvátův kopec ve Vrchlabí, který je pojmenovaný podle tatínka, který se tu stará o běžecké stopy a díky kterémuž vlastně funguje celý tenhle ten lyžařský běžecký areál. Jedno jméno, které se už několikrát prolnulo naším rozhovorem, pan učitel Suk. A věřte mi, že jsem ho v záhletovém rozhovoru slyšela od nejednoho lyžařského reprezentanta a olympionika. Tak pojďme teď po společném jmenovateli vašich začátků Aleši Sukovi. V tom nejlepším slova smyslu, pojďme po něm, řekněme o něm něco víc.
1: No, vzpomínám si na moment, kdy jsem odjížděla právě na to soustředění a moje mamka v podstatě byla v slzách, kdy viděla, že na soustředění odjíždí jen samí chlapci a jedem někam, kde není ani umývárka, budeme se mít v potoce a budeme si kácet stromy v lese, aby jsme si zapálili ohníček a opekli buřty. Takže s panem Sukem to ne vždycky bylo úplně jednoduchý, rozhodně jsme si nežili jak bavlnce a myslím si, že nás všechny to velmi zocelilo, že ne vždy šlo jenom o to trénování, ale někdy bych řekla, že šlo až o přežití, ale rozhodně mi to dalo dobrý základ do života, že si jen tak něčeho nezaleknu. Ale pan Suk, tak to je legenda sama o sobě, ten vychoval nejednoho sportovce a já jsem měla vlastně do sportovní třídy, když jsem chodila, tak vlastně jsem mými spolužečkami byly Karolína Arbanová a Eva Samková a to je právě to, co nás velmi spojuje a můžem všechny říct, že díky panu Sukovi jsme vlastně u sportu zůstali i tak dlouho, v podstatě dodnes všechny.
0: Má geniální talent na to, rozpoznat talent, to se mu bez pochyby podařilo v mnoha případech. Vy jste pod jeho vedením vyhrála vlastně i první běžecké mistrovství republiky?
1: Je to tak a shodou okolností to právě bylo tady ve Vejsplachách. No, kdy start byl ještě tady za potokem, jak jsem říkala, Vejsplachy měly mnoha podob, ale pamatuju si na to, jak pan Suk vždycky měl dobrou radu na startu a to hodně to rozdejchej, ať máš první kilák zadarmo, anebo moje oblíbená vzpomínka na něj je, když viděl takovou vyplašenou holku v páté třídě, která stojí na startu svého prvního mistráku, měla jsem startovní číslo 37 a on říká, lichý číslo. Tak ty jsou vždycky dobrý, ty vyhrávají. A od té doby věřím na lichý čísla.
0: Potvrdilo se to i na nějakém z velkých závodů, třeba v tom roce 2020, taky bylo číslo liché?
1: Byla to 83, bylo to číslo liché a tam potom ještě samozřejmě roli v biatlonu hraje to, na kterém střeleckém stavu střílíte a když můžu, tak si taky vybírám liché číslo.
0: Jasně, pokud je tedy na střelnici volno a vy můžete dojet do toho místa, které je volné. Mimochodem máte na to kromě té lichosti čísla ještě nějaký jiný recept, kde nakonec zastavíte? Má to nějakou logiku?
1: Ne, vůbec ne, tak samozřejmě, když střílíme bleže, tak se střílí v první polovině střelnice v těch místech, kde většinou je nástřel pro náš tým, pro naši reprezentaci, takže to místo je vlastně určené dopředu a na tu stojku potom je to jedno, je to záleží na tom sportovci, samozřejmě čím blíž dopředu, tak tím větší je prostor pro to vydýchat se přes tou střelbou, ale jsou střelnice nebo místa, kde jsou typizovaný nějaký střelecký polohy právě i třeba kvůli povětrnostním podmínkám, vzhledem řekněme třeba Estersund, Oberhof, ty kraje těch střelnic jsou kryty tím valem, takže řekněme, že jsme tam lehce v závětří a proto kolikrát i ty biatlonisti využívají těch zadních terčů, těch 27, 28 až 30, kde se cítí více bezpečněji a komfortněji.
0: Lucie Charvátová, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Lucí Charvátovou moc ráda dnes mluvím venku v přírodě. Posloucháte Zálety, které pro vás vysíláme v Českém rozhlase. Je to pro mě výjimečné setkání. Ne úplně často se stává, že proti mně sedí sportovec tělem i duší. A já jsem na začátku říkala, že mě nesmírně zajímá to, v jakém procentu, vzájemném procentu jsou slzy radosti a slzy bolesti. Jak to má Lucie Charvátová?
2: Já jsem toho názoru, že do sportu slzy nepatří. Samozřejmě člověk prožívá zklamání, může být naštvaný po tom závodě, ale ve mně opravdu spíš se projeví ty emoce toho naštvání. Neříkám, že bych šla a zlámala rovnou hůlky, jako kteří je vidět, někteří sportovci tak své emoce prožívají, ale já jsem spíš víc v pohodě, snažím se být v pohodě a rozhodně mě to nedohání k slzám. Nemám to úplně ráda, když ty sportovkyně právě brečí, litují se a tak nad tím lanou. To já radši to překlopím ten list a jdu dál.
1: Kdyby vznikal dokument Lucie Charvátové, víte, jak by se jmenoval?
2: Teď se mi už nabízí říct skoro já legenda, protože opravdu jsem asi jedna z nejstarších biatlonistek v České republice vůbec a nikdy předtím jsem si to nemyslela, že ve sportu budu tak dlouho. Vždycky ten milník byl takový do 30 a dost, ale musím říct, že jednak to prostředí v biatlonu se docela mění, že těch sportovkyní, že patřím samozřejmě k těm nejstarším, ale nejsem jediná, což mě velmi těší a že takový ty mýty o tom, že ženy ve sportu prostě mají určitou hranici a pak by měly být doma, věnovat se rodinným záležitostem, tak to myslím, že už opravdu je na zvážení každého a že ta volnost pro ty ženy teď je velmi značná a i ta podpora třeba žen, který se chtějí po mateřství vrátit ke sportu, teď je vidět, že opravdu se na tom víc a víc pracuje. Takže musím říct, že někdy si připadám, že už jsem legenda, protože v týmu opravdu máme mladé holky, které dělají v podstatě, se narodili, když, no ne, to bych přehnala, že se narodili, jsem začala dělat biatlon, ale opravdu, když vytahuji nějaké vzpomínky, tak to ještě bylo úplně v jiné době a někdy, když si představím, že pro mě tyhle legendy taky stále byly a viděla jsem je v tom sportu, tak to byly fakt staří lidi, takže někdy tak si připadám.
1: Kdybyste si mohla pustit znovu jakýkoliv, teď navazuju na slovo legendy, legendární biatlonistický záběr, ať už se to týká vás osobně nebo kohokoliv jiného, nějaký moment, který můžete vnitřně označit, že to byl legendární moment vašeho a nebo jiného biatlonisty. Byl by to nějaký konkrétní?
2: Tak začnu klidně sobecky. Samozřejmě, že nejradši vzpomínám na svůj dojezd na mistrovství světa v Anterselvě do cílové rovinky. Ten záběr jsem potom v televizi několikrát viděla a vím, jak to komentátor v daný okamžik prožíval a to vlastně teď mě přijde na tom strašně krásný, že nikdy jsem tu podporu takhle zvenčí vlastně nevnímala, neviděla, ale když komentátor televizní dokáže takhle rozhecovat v podstatě diváky u televize, tak myslím, že to museli prožívat stejně s ním a stejně tak já to prožívám teď, když to zpětně vidím.
1: Ten čas, kdy doběhnete do cíle a už u vás stojí reportér a chce nějakou tu bezprostřední reakci, protože samozřejmě diváka bezprostřední reakce zajímá, asi je sakra krátký.
2: No, já se snažím vydechat tak, abych vložně do toho mikrofonu potom nefuněla, ale samozřejmě v těch emocích člověk do toho cíle dojíždí a ještě vlastně v ten moment ani nemusí tušit, jak nakonec skončí a může to být někdy opravdu těsný. Chce to k tomu mikrofonu přijít s klidnou hlavou a nevychlit ze sebe všechno zlo světa právě na toho komentátora a nedávat, asi nešířit to úplně dál. Já mám jeden takovej triček, který moc neříkám hlavně těm komentátorům. Já většinou se snažím neposlouchat, na co se mě ptají. Já tak si představuju, na co by se mě asi mohli ptát a tak nějak v jedné linii odpovídám o tom, jaký byl závod a co si o tom myslím a většinou to funguje a nepřijde mi, že by to do téhle chvíle nějak poznali.

0: Lucie Charvátová, sedíme na lyžařských tratích, teď tady aktuálně proměněných ve fotbalové hřiště u Vrchlabí. Areál se jmenuje Vejsplachy. Já schválně jméno Vejsplachy používám v prvním pádě, protože vlastně nevím, jestli se říká ve Vejsplachách, ve Vejsplaších, ale asi spíš Vrchlabáci říkají ve Vejsplachách, že?
1: No, my celkově tady máme rádi naše krkonošské nářečí, takže možná ne všechno říkáme češtinářsky správně, ale já sama používám termín ve Vejsplachách, ale vím, že třeba tadyhle o kus dál je kříž u Výsplach a někdo říká Vejsplaších, takže já budu ráda, když všichni do Vejsplach dorazí a rozhodnou se sami, jak je budou nazývat.
0: Přesně tak, hlavně, že to budeme říkat s úsměvem na tváři. Pojďme teď, Lucie, jestli můžu pro mě poodhalit trošičku zákulisí toho, a to je příprava materiálu a vlastně i ten moment střelby jako takové. A já vlastně ani nevím, jaký termín používáte pro to, co tedy vozíte jako biatlonisté na zádech. Jak je to správně?
1: Tak to vysvětluji velmi ráda a docela velmi často já se účastním nějakých příměstských táborů s malými dětmi a tam samozřejmě slyším ta vaše pistole, ale pistole je krátká, ta je u pasu a my používáme termíny flinta, malorážka nebo zbraň, v našem slengu často bouchačka, ale samozřejmě správný název je malorážní zbraň dlouhé ráže.
0: To je skoro jazykolám, mám-li to vyslovit správně. Každopádně četla jsem a opravte mě, jestli to není pravda, že možná už loňskou sezonu anebo na tu letošní nějaká novinka na vašich zádech?
1: U mě konkrétně ne, lehce se mění pravidla pro všechny biatlonisty, protože se dbá na velmi zvýšenou bezpečnost, přece jen nadále platí to, že střílíme s náboji, které můžou člověka zabít, proto ta bezpečnost je samozřejmě na místě. V podstatě největší změny se týkají manipulace, kdy biatlonista si nesmí na svou zbraň šáhnout dříve než vlastně na té střelecké podložce, tak to je asi ta největší změna, pak určitě si diváci můžou všimnout, že spousta biatlonistů se snaží ve střelbě zrychlit. Já když jsem začínala s biatlonem, nebo když diváci vzpomenou na Gábinu Koukalovou, ty střelecké položky byly kolem 30 vteřin. Momentálně, pokud nestřílíte po 25 vteřin, tak nemáte šanci a na lyžích to většinou nedojedete. Takže biatlonisté se snaží svou manipulaci velmi zrychlit a proto i ty zásobníky se snaží mít co nejblíže ve své pažbě té komoře, kam vlastně ten zásobník vkládají. Takže i tam ta manipulace je trošičku jiná v současné době a ty pravidla se to snaží nějak tak podchytit a jakoby udělat unijní pro všechny.
0: Je důležitá váha nebo ta biometrie?
1: Tak minimální váha zbraně je 3,5 kg bez zásobníků. Řekla bych, že samozřejmě pro menší holky ta váha zbraně hraje roli. Ty jsou rády, když vezou v uvozovkách pouze 3,5 kg, ale pro nějakou stabilitu, obzvlášť ve větru, potom ty kluci mívají zbraň i přes 4 kg a asi se cítí v té střelecké poloze stabilněji. Důležité je mít dobře vyvážený ten lauf. Tam se většinou přidávají nějaké závaží, protože ano, je to vysunutá, že jo, osa před tu zbraň a když do toho foukne vítr, tak to je to, co vám s tou střelbou pěkně zahejbe a ten terč potom minete raz, dva. Takže snaží se každý biatlonista si tu zbraň optimálně vyvážit, ale taky, co vlastně je možný od výrobce nebo ten, kdo mu tu pažbu na tu míru dělá, tak je to v podstatě, co mu vyhovuje a nejde to úplně tak přizpůsobit tomu, jak by to bylo ideální.
0: Jak jste si rychle zvykla na to, že na zádech musíte zbraň vozit? Nepřekáželo vám to, když srovnáme vaše běžecké lyžování a vlastně začátky v biatlonu?
1: Tak není to úplně to, co bych vyhledávala. Já z běžeckého lyžování jsem vlastně byla i silnější v klasice, takže já kdybych teď mohla zase do biatlonu zpátky přivést tu klasiku, byla bych velmi ráda, ale nedovedu si představit, jak se i tehdy při klasice jezdilo s flintou na zádech. Ta flinta zátěží sama o sobě je, ale musím říct, že my s ní až tolik netrénujeme v létě prakticky vůbec, takže vlastně je to takový ten moment až toho nečekaného překvapení při tom závodu, kdy tam člověk myslí na jiné věci a nevnímá to jako zátěž, takže mě flinta osobně nějak moc neomezuje, ale samozřejmě, když porovnám třeba opakovaný trénink, který jedu se zbraní nebo bez zbraně, tak na kiláku to může být rozdíly 15 vteřin, takže nelze úplně srovnávat výkon absolutní v běžeckém lyžování a v biatlonu, ale potom naštěstí, když jedete biatlonový závod, tak na tu zbraň vůbec nemyslíte. Já miluju, když je umrzlo, technický sníh, krásně to jede, odraz prostě jak na betonu, ještě k tomu zasněžený hory, sluníčko, modré nebe. Je potřeba mít, říkám, dobře namazené lyže a obzvláště v podmínkách třeba jarních sněhů, kdy už je to opravdu i o těch věcích, které jsou jasně dané, že třeba ty nečistoty, které jsou na tom sněhu, na jarních snězích, tak že ten skluz prostě zpomaluje, brždí a tam ta máza je neskutečně důležitá. Já jsem prožila ve své kariéře i ten přechod z fluorových vosků na ty bezfluorové a říkala jsem si, toho se nikdy nechci dožít, to radši skončím s biatlonem, to bude hrozný. A opravdu si pamatuju na to, že ten první rok nebyl vůbec dobrý. Jednak žádný týmy, vyjma nějakých skandinávských, na to nebyli připraveni, takže co závod, to byl nějaký pokus a v podstatě boj s větrnými mlýny, protože tam i ta příprava těch lyží se odbíjela v podstatě už 24 hodin dopředu a vlastně nikdo nevěděl, jaký ten správný postup. Musím říct, že teď za ty tři roky asi, co se jezdí na bezfluorových vozcích, tak už to ty servisáci vychytali, ty produkty na to jsou o dost lepší, takže ten pocit začíná být téměř skoro dobrý, ale ten prvotní přechod, ten byl opravdu na ten pocit velmi těžký.
0: Je něco, bez čeho si nedokážete představit, že byste do závodu odstartovala?
1: Tak před samotným závodem je to takový koloběh událostí, který jedna bez druhé v podstatě by mi nedovolila umožnit se ten start postavit. Je to od samotného nástřelu a když si představím, že si jenom třeba zapomenu napáskovat náboje do zásobníku, tak to je ta největší noční můra, kterou jako biatlonista určitě má, že přijede na tu střeleckou podložku, dá zásobník a zjistí, že je prázdný. Jako řekněme, je po závodech, ale není to konec světa, od pořadatelů tam dostane náhradní zásobník nebo náboje, ale je to ztráta v řádu minuty i více, takže bez toho si nedovedu představit, že bych vystartovala.
0: Vida, tak jsme se dostali na noční můru biatlonistek. Lucia Charvátová, posloucháte Závety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Lucí Charvátovou dnes moc ráda mluvím v záletech. Možná nějaká zbrklost, možná nějaká nepozornost, možná nějaký moment, kdy se před závodem nesoustředíte tak, že by to všechno klaplo. Vzpomenete se nějakou konkrétní?
2: Tak vzpomenu si velmi dobře, stalo se to v Oberhofu, protože všechno špatné, co mně se může stát, většinou je v Oberhofu a proto opravdu musím říct, že to není mé oblíbené místo k závodění a vůbec k ničemu. Nicméně pamatuji si, že jsem v Oberhofu vystartovala na tréninkových lyžích, takže když si vzpomenu, jak jsme se teď bavili o těch pocitech, tak vyjet na tréninkových lyžích a hned vidět ten pocit, že ty lyže nejedou, tak to je opravdu žalostný. Ten závod dobře nedopadl, ačkoliv jsem po prvním kole navzdory všem pravidlům přezula na závodní namazané lyže, tak mi k lepšímu výsledku nepomohly, ale naštěstí v systému, v kterým startujeme teď a kdy ty lyže si bereme přímo na startu správné, tak už by se to asi nestalo, ale to jsou moje vzpomínky, které v biatlonu určitě jakoby možná i taky někdo prožil, stejně tak jako se biatlonistovi, včetně mě se stalo, že objela jsem trestné kolo navíc, zapomněla jsem obět trestné kolo, anebo taky moje legendární příhoda o tom, jak jsem vystřelila jeden náboj navíc, aniž bych to tušila, což znamenalo automatickou diskvalifikaci.
1: Připomeňte mi moment, kdy jste se dozvěděla, kdy budete vlajkonožkou v Cortině na posledních olympijských hrách.
2: Bylo to pro mě velmi nečekaný v tom, že v podstatě ještě před začátkem olympiády přišel takový dotazník, kam se člověk mohl nanominovat a já jsem se nanominovala s tím, že jsem nevěděla, jaký bude následný postup. Prostě říkala jsem si, jo, dobrý sranda, možná jsem tady jediná z těch sportovců, kdo ty maily čte, tak ať je vidět můj zájem o tom, že jsem si e-mail aspoň přečetla, ale potom došlo k hlasování sportovců a to mě velmi mile překvapilo, že právě sportovci si za svého zástupce a vlajkonoše zvolili právě mě. Možná je to tím, že ve sportu už nějakou dobu působím, současně jsem v komisi sportovců Českého olympijského výboru, takže se snažím mít pozitivní vliv na sportovní prostředí, aby závodníci se cítili dobře a jakmile bychom jim i my v komisi sportovců mohli pomoct, tak ráda přiložím ruku k dílu a budu dělat všechno pro pohodu těch sportovců, takže je to vlastně i taková odměna za to, že nějakou práci pro ten sport dělám a že si mě ty sportovci zvolili.
1: Byl v ten moment nějaká tréma?
2: Ani ne, já když si na to zpětně vzpomenu, tak asi to nevyzní úplně skvěle, ale v Milánu jsem nebyla, vlajku jsem nesla v Cortině a tam jsme se prošli přes náměstí a mě to spíš připomínalo nějaké mládežnické závody, protože ta atmosféra tam opravdu nebyla olympijská, takže trému jsem neměla a zvládla jsem to v pohodě. Samozřejmě nesla jsem třeba vlajku na zahájení dětské olympiády za Královéhradecký kraj a vím, že největší nervy jsou s tím, aby se nezamotala, takže předtím je potřeba pořádně se rozmávat a rozcvičit se na tenhle velký výkon. Takže vlajka se mi naštěstí v televizním záběru nezamotala a tím jsem považovala svůj úkol splněný.

0: Biatlonistka Lucia Charvátová, posloucháte Zálety. Krásně jste se zmínila o tom, že chodíte na přednášky k dětem, že se staráte o to, aby se o biatlonu vědělo i mezi mladými sportovci. Co vás na tom nejvíc těší nebo překvapuje?
1: Já mám radost z dětí, kteří chtějí zkoušet biatlon, ale samozřejmě v jejich očích vidím, že strašně zábavná je ta střelba, když ty terče padají, ale potom se jim snažím klást na duši, že to není jenom o tom střílení, ale že je to hlavně o té fyzické kondici, kterou mně přijde, že kolikrát mladí biatlonisté rádi přehlížejí a možná i jejich trenéři, protože já tím, že jsem byla vychovaná, jak jsme zmínili, panem Sukem a velmi tvrdým tréninkem od žákovských kategorií, tak si myslím, že je to stále to, z čeho já těžím, a to z velmi dobré fyzické výkonnosti v biatlonu. Víme o tom, že nejsem silná střelkyně, ale snažím se všechno na těch lyžích dojet, seč to jde. A to si myslím, že je ten základ, a to se dětem snažím i trochu předat, že opravdu je potřeba být aktivní, trénovat a není všechno jenom sport hrou, někdy je opravdu potřeba zabrat.
0: A kolik víc rozumíte teď svému tělu, než jste mu rozuměla před 10, 15, 20 lety?
1: Myslím si, že už docela hodně. Prožila jsem si tak nějaké zdravotní lapálie, které samozřejmě mě vedly k tomu, že jsem přemýšlela o tom, proč je to zrovna takhle s mým tělem. Ono celkově metabolismus mého těla ne vždy fungoval úplně stoprocentně, tak jak by si sportovec představoval, takže tam jsem s tím strávila určitě spousty času a možná mě to i nějaký ten čas ve sportu stálo, že ne vždy byly moje sezóny dokonalý, byly tam nějaký tmavější roky a ty mě nutily vlastně přemýšlet o tom, jestli vůbec mám se sportem pokračovat. Ale nakonec mě to naučilo velmi o mém tělu a v podstatě můžu říct, že když se ráno probudím, tak poznám, jaký budu mi den, a tomu se snažím přizpůsobit i ty tréninky. Samozřejmě, abych plnila tréninkový plán a mělo všechno nějaký smysl, ale když zrovna ten den cítím, že to není úplně ono, tak není důvod se přepínat a rvát to přes koleno, prostě udělá se to někdy jindy. Takže je to o tom naslouchat svému tělu a opravdu si myslím, že už to mám naučené, nepotřebuji k tomu žádný podpůrný systémy nebo nějaký extra měření, cítím to na sobě.
0: Poslední otázku v Záletech vždycky klade umělá inteligence a vás se Lucie ptá, co bude to nejdůležitější v nadcházející sezóně světového poháru, na co se teď nejvíc soustředíte?
1: No tak přípravy pomalu vrcholí do svého finále, teď už jsme v období, kdy ty tréninky jsou velmi intenzivní a těžké. Mám tam nějaké neduhy z celého léta, které se snažím postupně tréninkově dohánět, ale musím říct, že nebude to asi sezóna snů. Je to tak asi vždycky, když ten čtyřletý cyklus je vyvrcholen olympiádou, tak ten rok na to buď musí být skvělý, anebo je to lehce v útlumu. Bojím se, že moje sezóna asi bude lehce v útlumu. Nicméně vrchol sezóny je v estonském OTP, což je velmi větrná střelnice a moje další z neoblíbených míst, takže budoucí sezóna, nemám z ní úplně dobré pocity a musím říct, že se na ní nějak speciálně netěším.
0: Budeme hodnotit, až bude za námi, ale při vašem životním optimismu, při vašem životním elánu a při přehledu a schopnosti soustředit se i na jiné momenty, než je ta sportovní kariéra, si myslím, že ta cesta ven, třeba i z toho netěšení, se existuje. Lucie, moc děkuju za pro mě velmi inspirativní rozhovor a vážím si vašeho úsilí a vaší pevné vůle, kterou máte nejenom ve sportu. Děkuju vám za to.
1: Děkuju moc krát, bylo mi velkým potěšením tady s vámi být dnes.
0: A že jsme si to užili krásně, parádně, seděli jsme na běžeckých okruzích kousek od Vrchlabí ve Vejsplachách. Mým hostem byla Lucie Charvátová. Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Velká část obchodu zítra zůstane zavřená. Liberecká komunitní energetika má za sebou čtvrt roku fungování. Festival Šperku v Turnově otevře kulturní instituce. V noci i zítra bude jasno, v noci i přízemní mrazíky, přes den až 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou také lékárny a čerpací stanice. Do energetického společenství v Liberci se za prvního čtvrt roku zaregistrovalo 65 členů. Registrace magistrát spustil v červnu. Zapojit se můžou domácnosti i malé a střední podniky. Energii zatím dodává pouze město ze svých 15 solárních elektráren. Zhruba šestinu vyrobené energie spotřebují městské budovy. Zbytek se v rámci společenství nazdílí do dalších míst. Nové odběratele město hledá, říká náměstek primátora Vojtěch Prachař, zvolený za hnutí ANO.
4: V tu chvíli hledáme spíše odběratele než výrobce. Samozřejmě i těm výrobcům vlastně jakoby nabízíme, že od nich tu elektřinu budeme vykupovat, ale pro nás je vlastně primár to, aby jsme měli spíš ty odběratele.
2: V příštím roce chce magistrát instalovat na své budově dalších 9 solárních elektráren. V Turnově chystají festival Šperku, potrvá od 5. do 17. října a začne sympoziem v Muzeu Českého ráje. Veřejnost také bude moci navštívit několik průmyslových a uměleckých institucí a firem, například místní šperkařskou školu nebo družstvo Granát. Závěrečný program přehlídky popsala ředitelka městské kulturní organizace Andrea Berntová.
5: Uděláme tady takovou cestu Šperkfestu, která bude začínat anebo končit právě na té špéře. Druhý začátek nebo konec bude v uličce Řemesel. Cesta bude vyznačená i vizuálně.
2: Šperkfest je součástí projektu Skleněné údolí a Mezinárodního sympozia současného šperku. Papež Lev XIV. Řekl, že církev musí zahojit rány, které způsobila ve vlastních řadách. Hlava katolické církve to prohlásila na mši ve francouzských Lourdách před setkáním s oběťmi sexuálního násilí. Vyslechnutí zneužitých lidí patří mezi nejsledovanější body papežovy návštěvy Francie. Církev musí podle papeže Lva XIV. Mít dost odvahy na to, aby začala sama u sebe a uzdravila hluboké rány a bolestivé chyby, které její členové způsobili. Podle vyšetřovací zprávy z roku 2021 duchovní ve Francii od 50. let sexuálně zneužili na 330 tisíc nezletilých.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, místy přechodně polojasno až oblačno, kránu se ojediněle budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 9 až 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli výstavbě terminálu uzavřené ulice Kamenná a Lipanská. Uzavírka platí až do září příštího roku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký bramborák.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, velmi děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně onemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižen

0: kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že ankavaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubů, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té ankavaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
0: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Na tuto otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnoza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom i jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritída. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásný děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu do onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky. Jo.
1: To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy vypadávání.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila ale tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě, mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci Ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem. Já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuju i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

dom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Mladým lidem v Praze se otevřel chajet. Kdo byl falešný mesiáš? Šaptaj cvi. A nezmeškejte vítězné filmy soutěže Stroj času. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Židovské šarády, talmudický kahut nebo karaoke night. To vše za doprovodu hudby a tance zažili účastníci prvního setkání Chajetu. Ten chce nově vytvořit prostor pro mladé lidi, kteří chtějí být součástí živého a otevřeného židovského společenství. Podrobnosti prozradí rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Dobrý večer, setkávání mladých lidí říkáte Chajet. Co to znamená?
1: Dobrý večer, tak tento název vymyslel náš mládežnický lídr Jakub a je to zkrátka slov Chaj, Etz Chaim a Tamar, což Chaj, které je odvozeno ze slova Chaim, to znamená život, ale zároveň také název naší komunity Etz Chaim, strom života, a to poslední T ve slově je zkrátka pro Tamar. Tamar je mezinárodní organizace mladých dospělých, která je spojená se Světovou unií progresivního judaismu, která se nachází vlastně ve více než 50 zemích na světě a spojuje přes 1,8 milionu lidí. My jsme chtěli, aby ten samotný název vyjadřoval spojený s Etz Chaim, ale zároveň také i to, že naši mladí lidé jsou součástí širšího mezinárodního židovského společenství.
0: Proč se právě nyní Chajet tady založili?
1: My jsme vlastně reagovali především na přání našich mladých členů, kteří chtěli mít vlastní platformu, kde se mohou pravidelně setkávat, mohou poznávat sami sebe a sebe navzájem, vytvářet mezi sebou vztahy. V naší komunitě je stále více mladých dospělých a ukázalo se, že právě takový prostor nám v současné době chybí.
0: Kdo na taková setkání může chodit?
1: Mohou na ně přijít všichni Židé a lidé s židovskými kořeny, kteří mají zájem o komunitu Etz Chaim a její pojetí židovství a je jim přibližně mezi 18 a 35 lety. A my chceme, aby Chajet byl otevřeným a přátelským prostředím, zároveň i pro ty, kteří třeba zatím nejsou pravidelnou součástí židovského komunitního života v rámci naší komunity.
0: A mají ta konkrétní setkání vždy nějaký program, nebo je to jenom přátelské popovídání, nebo co je na programu?
1: Ona to budou nejrůznější společná setkání, třeba spojená s oslavami židovských svátků a šabatů, vzdělávací a diskuzní programy, ale třeba i úplně neformální akce bez nějakého náboženského obsahu, třeba společná návštěva kina nebo posezení. Důležitou součástí budou také kontakty a setkávání s židovskými mladými lidmi z dalších zemí. Chajet má vlastně být především místem, kde mohou vznikat přátelství a kde se mladí lidé budou cítit skutečně doma.
0: Dá se nějak zobecnit, jak vlastně dnes mládež svoje židovství prožívá? Je pro tu generaci něco typického?
1: Já si myslím, že mladí lidé, mladí Židé dnes především hledají autenticitu ve vztahu ke své vlastní identitě a v podstatě nechtějí, aby jim někdo určoval nějaký jediný správný způsob, jak být Židem nebo Židovkou. Každý má prostě jinou rodinnou historii, jinou židovskou biografii, třeba jinou míru náboženské observance a také jiný způsob, jakým své židovství prožívá. Zároveň velmi silně vnímáme také potřebu vzájemného respektu. Mladí lidé se nechtějí poměřovat podle toho, kdo je více nebo méně židovský. Chtějí prostě prostředí, ve kterém mohou být sami sebou, objevovat svou vlastní identitu a přitom cítit, že někam patří. A myslím si, že takový prostor bychom jim chtěli prostřednictvím Chajetu nabídnout.
0: Říká rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Děkuji moc a hezký večer.
1: Děkuji vám, hezký večer.
0: Ostravský vokální soubor Noach zpívá na slova 96. žalmu. Rozveselí se nebesa a zaraduje se země. Zahučí moře se vším, co v něm je.

0: Židé stále ještě vyhlížejí Mesiáše. Před 400 lety se vesmírně narodil Šabtaj Cvi, muž, který ve své době přesvědčil velkou část evropských Židů o tom, že právě on je tím, na koho čekají. Mnozí členové komunit zdecimovaných 30-letou válkou a východoevropskými pogromy Bohdana Chmelnického se dokonce za ním vypravili do Osmanské říše. Tam zjistili, že si tento falešný mesiáš pokusil zachránit život konverzí k islámu. Osmanské úřady ho vyhostili do Ulcině v jihovýchodním cípu dnešní Černé hory, kde před 350 lety zemřel. S balkanistou z Historického ústavu Akademie věd Františkem Šístkem o něm mluvila Šárka Švábová.
1: Jeho proroctví se nenaplnila. Přesto on nejen v průběhu svého života po konverzi k islámu, ale i po jeho smrti až do dneška si zachovává určitou skupinu příznivců. Čím to?
2: Ve chvíli, kdy Šabtaj Cvi konvertoval, tak dost velká část jeho stoupenců byla naprosto rozčarovaná, odvrátila se od něho, ale část mu zůstala věrná. Věřili totiž, že to je součást nějaké jeho mise, že tímhletím způsobem proniká třeba do tajemství jiných náboženství a tak dále. Začalo se to vyvíjet až tímhle směrem a mnoho jeho příznivců tedy po jeho vzoru ten islám také přijalo. V Osmanské říši, která byla tady multináboženská, ale muslimové samozřejmě měli navrch, tak tam už nebylo cesty zpět. Kdo konvertoval k islámu, tak ten už se nemohl vrátit k původnímu náboženství. Bylo to hodně tajné učení, které se uchovávalo v rodinách a ty jejich obřady byly také velmi tajné. Takže to je jedna z těch věcí, která udržela ty jeho následovníky, vlastně, kteří navenek byli muslimové, ale částečně si udrželi židovské zvyky a měli ten kult, tedy Šabtaje Cvi.
1: Co může nabídnout učení šabateismu dnešnímu člověku?
2: Lidé mají přístup takový trošku new age, že si v něm hledají všechno možné, dokonce i nějakého věrozvěstva, sexuálního osvobození a tak dále. Je to už takové eklektické, ale ku podivu on ty následovníky má i mimo teda tu sektu Denme, která spíše velice decentní a nechtějí se moc jaksi ukazovat veřejně, aby o nich bylo známo, že patří těm následovníkům. Takže to je vidět třeba v Ulcini v městě, kde zemřel, kde byla v roce 2020 postavena jeho socha, tak ta se stala takovým trošku poutním místem, že občas se tam někdo objeví a položí tam květinu nebo se k němu pomodlí a pak dále dokonce, ale nevíme, co je to přímo za lidi. Ani nemusí být vůbec teda dneska samozřejmě z židovského prostředí, může to být kdokoliv.
1: Víme, kde odpočívá Šabtaj Cvi.
2: Víme určitě, že v Ulcini zemřel, že tam byl pohřben a byl tam jeho hrob, ke kterému po staletí přicházeli poutníci, nadále jeho vyznavači. My ovšem nevíme, kde ten hrob dnes je. Těch verzí je vícero. Jedna je, že byl za městskými hradbami vlastně a koncem 19. století, protože to byla muslimská hrobka, tak byla srovnána se zemí, protože tam v těch místech se stavil pravoslavný kostel. Nicméně ve městě existuje hrob svatého muže, kterému muslimové říkají Murad Dadaj. A to je zajímavé, že on je velmi uctívaný, ale není o něm vůbec žádný příběh. Nedokáže vám nikdo říct, co tedy ten Murad Dadaj učinil a proč je tak uctívaný. A podle názoru mnoha lidí vlastně právě tenhle ten hrob je ve skutečnosti hrobem Šabtaje Cvi. Je tu možnost, že z toho hrobu pravděpodobného blízko moře byl exhumován a přenesen tam, kde je ten dnešní hrob takzvaného Murata Dadaje.
0: Vokální skupina Noach měla ve svém repertoáru i část židovské každodenní modlitby Adon Olam, neboli Pán světa.

0: Příběh Sklepa a Veltínského, Dům Endlerů a Rozarčin Stroj času. To jsou vítězné tituly soutěže s názvem Stroj času místa paměti. Centrum židovské kultury Štetl se zajímalo o to, jak vnímají dějiny děti a mladí filmaři. Vyzvalo proto žáky a studenty českých škol, aby natočili film o historii místa, kde žijí. Zájemci můžou vítězná díla shlédnout v Brně 1. října v galerii U dvou polívků na Jakubském náměstí. Podrobnosti má Martina Pouchlá.
1: Toto místo je místem paměti, protože si ho pamatujeme, moje rodina, a předáváme si na něj vzpomínky z generace na generaci. Myslím si, že bychom si takové místa měli připomínat.
2: Tak to zní vítěz zvláštní ceny poroty, film Rozarčin Stroj času. Zpracovává téma Jánských koupelí, kam autorku brával její dědeček. Jedná se o jeden z celkem 46 filmů, které se do soutěže přihlásily. Zaslalo je 30 základních, středních a základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Porotě, která vybírala vítěze, předsedal František Tichý z Gymnázia Přírodní škola v Praze.
3: Nám vlastně šlo o to, aby to byla týmovka. A toho filmu to jako je potřeba.
2: Letošní zadání ponechali organizátoři schválně široce otevřené různým historickým osobnostem, budovám i místům.
3: Já jsem byl rád, že jsme se domluvili o tom, že to nebudeme vázat na to čistě židovské téma, ale vlastně to všechno, co tvoří tu naši společnou historii. Protože když mluvíme o židovské kultuře a židovské historii, mluvíme o kusu i naší tady prostě tohle prostoru, protože my v sobě všichni máme část té kultury všech těch etnik, a to je židovská kultura, německá kultura, česká, moravská, to všechno je prostě takový ten kotel, který tady žijeme, a je krásný, že to můžeme takhle prožívat otevřeně a nemusíme se vymezovat, já jsem ten.
1: Teď bych vám rád něco o této škole pověděl. Byla to německá škola a stála na rohu ulic Hlinky a Výstavní.
2: Nejmladší účastník soutěže navštěvuje teprve dolní stupeň základní školy a uspěl s filmem o místě, které už neexistuje.
4: Já jsem se Arnoš Ladislav Bližňák a ten můj film byl o vybombardované škole na Mendelovém náměstí.
2: Díky soutěži odhalil nové poznatky o místu, které sám zná.
4: Já si pamatuji od 1. do 4. třídy, že jsem jel hlavně obvykle kolem stromu a tam byl ten areál, kde byla ta škola.
2: Kromě jednotlivců ale soutěžili také celé velké týmy, jako v případě tvůrčí skupiny studentů z Gymnázia doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kteří stojí za filmem Železo nebo železo.
5: V roce 1905 Mladou Boleslav obkroužila lokální železnice ze Skalska do Soboty. Model trati začaly růst průmyslové podniky. Svůj dílnu si u nového nádraží vybudovali pánové Laurida Klement a Rudolf Glickner změnil sortiment.
6: My máme u nás na škole historický klub, kde nějakým způsobem se snažíme učit pracovat s těmi prameny, zpracovávat je. Třeba pan profesor nám tam občas přinese i nějaké kroniky, tak tam dohledáváme informace. Tohle byla pro nás nová zkušenost.
2: Vypráví režisérka filmu Alena Gabrišová. Vybrané filmy bude dál využívat Centrum židovské kultury Štetl v edukačních aktivitách.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropský židovský kongres podpořil deklaraci Foraje 50, které sdružuje představitele židovských komunit a organizací z celého světa. Dokument upozorňuje, že antisionismus přichází v antisemitismus tam, kde židům upírá právo na sebeurčení nebo požaduje, aby se zřekli sionismu jako podmínky přijetí v politickém, akademickém, profesním či kulturním prostředí. K deklaraci se připojila také Federace židovských obcí v České republice. V rakouském Grazu se otevřelo první stálé židovské kulturní centrum v zemi. Nabídne výstavy, přednášky, hudbu a další programy o židovské historii i současnosti s cílem posílit viditelnost židovského života. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová. 20 hodin.
7: Český rozhlas zprávy.
8: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Všechny dosud vyhodnocené ranní vzorky vody z odoleny vody dnes vyhověly limitu pro olovo a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová.
9: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
8: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom stojí, že zvyšovat daně nechce. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnili odpoledne středočeské vodárny. Voda ale stále není pitná a zavedená opatření budou platit i nadále. Je tomu tak od čtvrtka. Omezení se týkají 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Kdyby mohla být voda opět pitná, zatím není podle středočeských vodáren jasné. Skauti z pražských Satalic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, kde jsou pro skauty dvě místnosti. Budova nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha Satalice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů korun.
10: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat, tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
8: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporů.
11: Hlavně jich prosím, skončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
8: Řádné parlamentní volby by se na Slovensku měly konat na podzim příštího roku.
7: Počasí.
8: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
8: Pozor teď na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru na Plzeň stojí dodávka a čeká na odtah. A na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy za sjezdem na Přimdu na 138. kilometru dořešují nehodu osobního auta mimo dálnici. Projíždí se levým pruhem plynule, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A po zprávách je už tady hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Naposledy v tomto měsíci, tedy v měsíci září roku 2026, je tady vaše oblíbená hitparáda. Máme změnu na nejvyšší příčce a vyhraje písnička, která ještě tuto hitparádu nikdy nevyhrála. To je informace, kterou vám říkám takhle hned na úvod, jinak vám přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a kromě té vítězné písně mám pro vás i tři novinky a novinky budou mít Luděk Malár, tomu i zatelefonujeme, skupina Olympic, a Jiří Pršala. No a samozřejmě nás čeká i dalších 8 hitů týdne, tedy kromě toho vítězného. Já si myslím, že takhle to na úvod stačí a teď písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2022, to znamená před 4 lety. Šárka Marková, Hula hop.

0: První dnešní novinku představí sám Luděk Malár, což je autor hudby a také interpret a také majitel projektu, nebo nevím, abych to vyslovil. Luděk mě za chvíli určitě opraví a nebo doplní. Každopádně měl být tady se mnou ve studiu, ale je nemocen, takže ho zdravím. Ahoj, Luďku.
1: Ahoj, Martine, zdravím všechny posluchači České Vanásky.
0: Co ti je?
1: Schvátila mě ve čtvrtek těžká chřipka.
0: Jo.
1: A rodina mi přikázala, že musím ležet.
0: Takže přeji brzké uzdravení, klidně si odkašlej a jedeme dál. Ty máš nový projekt, tak ten projekt představ a pak představíme tu písničku.
1: No tak v podstatě jsem se vrátil ke kořenům, když jsem v 15. začínal hrát blues a byl to takový můj sen, že vždycky bych si to chtěl zahrát, takže jsem si vytvořil vlastní projekt Blues for You, kde se mnou hrají mladí zvěnční muzikanti, skvělí. A 14. října vyjde první album, které se jmenuje Blues for You, samozřejmě. Je tam 10 věcí a v podstatě každá písnička má nějaký příběh. A aby mi to šlo rychleji a nemusel skládat texty, tak jsem se podíval do svých archivů, kde jsem objevil spoustu krásných textů a mezi nimi byl text od Jardy Vikrenta. My totiž s kapelou, když jsme hrávali v 80. letech ve Švýcarsku, tak jsme měli touhu hrát koncertně. A Jarda byl kamarád přes skupinu Voxy, kteří s námi hrávali ve Švýcarsku od Pavla Nováka, tak jsme ho poprosili, jestli by nám psal texty. Tak napsal první text, který se jmenoval Prokletý pátek, no a nakonec zůstal v šuplíku, protože finanční svoboda a vůbec svoboda hraní ve Švýcarsku byla pro nás daleko lepší, než začínat někde koncertovat v Česku v té době.
0: Lepší bylo vydělávat peníze.
1: Tak. A byla větší klid, nikdo tě nehonil. No a takže vzal jsem tady tuhle písničku, zhudebnil jsem, udělal jsem z toho blues, no a vznikla z toho věc, kterou za chvíli uslyšíte.
0: Takže jestli jsem to správně pochopil, tak třeba před 40 lety vznikl ten text.
1: Ano.
0: A teď
1: ano.
0: Vznikla hudba v roce 2026.
1: Ano. Tak, a text je z roku 85.
0: 85, takže 41 let dokonce to je.
1: No.
0: To je super příběh. A budete hrát i živě, nebo je to jenom studiový projekt?
1: Ne, je to vyloženě projekt pro živé hraní a první koncert, kde představíme celý projekt, bude 24.10. ve Zlíně Zelenáčově šopě, tak všechny zlíňáky zvu na tohle představení z kapely Blues for You.
0: Takže nové album, první koncert a ta písnička zazní právě teď, jmenuje se Prokletý pátek, já to ještě jednou připomenu a loučím se a přeji brzké uzdravení.
1: Ahoj, děkuju moc a mějte se krásně všichni.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Luděk Malár, skupina Blues for You, Prokletý pátek, autor hudby Luděk Malár a text Jaroslav Vikrent. To byla první dnešní novinka, celkově 115. novinka letošního roku. A další novinka má název Až to stouni zabalí. Skupina Olympic totiž vydává vůbec poprvé bestovku na vinilu. Je to kolekce 21 největších hitů a je tam celkem 20 hitů a právě ta novinka Až to stouni zabalí. Je to výběr, který nabízí takový průřez několika generacemi Olympiku a k tomu novinka, kterou napsali společně Petr Janda a Lukáš Pavlásek.

0: možná.
1: Nejen podsta skupině The Rolling Stones, ale také písnička, ve které Petr Janda, jako autor hudby a spoluautor textu s Lukášem Pavláskem, který napsal ten text, zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick Jagger a jeho kamarádi přestali valit, že by Olympic po těch 65 letech, protože pomalu nás čeká oslava 65. Olympiku, navždy vypili prout? No nevím, nevím, myslím, že jak jste slyšeli na konci, všechno pojede dál, i my jedeme dál a tady je třetí dnešní novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Ještě jednou dobrý den, jsem rád, že posloucháte, je vidět, že vás zajímá, co je nového a že se těšíte na vítěznou písničku týdne. Co je nového, už jsme si řekli a teď si to zrekapitulujeme. První dnešní novinka má název Prokletý pátek, zpívá Luděk Malár a SMSka je hit Mezera 12. V této hitparádě totiž hlasujeme pomocí SMS zpráv a ty mají tvar hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. A ty SMSky posíláme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, legendární skupina Olympic, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 10. A teď už aktuální žebříček této hitparády. Na 9. místě je písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka, dostala 9. zlatou českou dvanáctku roku 2026 a má na svém kontě i jedno vítězství a dokonce 3x byla na stupních vítězů. Má za sebou už 14 týdnů pobytu v našem žebříčku, ale už nemůže získat platinovou českou dvanáctku a tak se s ní rozloučíme a už pro ní nehlasujeme. Léto pod peřinou, Honza Nedbal.

Hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka, jmenuje se Léto pod peřinou, zpíval Honza Nedbal, autoři Tomáš Kolařík, hudba, text Honza Nedbal. Je to hit, který byl v hitparádě 14 týdnů a dnes se s ním loučíme, takže už pro něj nehlasujeme. Je to jeden z těch hitů, které vyhráli tuto hitparádu a já teď všechny zrekapituluji, protože jich je 10 a dnes vyhraje 11. hit v roce 2026. Takže teď těch 10 hitů. Jetplane, Ruda Sakala, 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství, Loďky, skupina Venuše, 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který vyhrál 3x, Jak dvě řeky, České srdce, také 3 vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Mukna a Jiří Bláha, 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tong, 2 vítězství, ale to pod peřinou Honza Nedbal, 1 vítězství. No a kdo vyhraje dnes, na to si musíme ještě počkat, 100% to nebude Daša, ta je dnes na místě 8. se svou písní Vyplouvám, kterou napsali David Solas a právě Daša.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé novinka, minulý týden čtvrté místo, dnes místo osmé, Vyplouvám a zpěvačka Daša. Na místě sedmém je stejná písnička, jako tam byla před týdnem, ale já také připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Sedmé místo, Do očí, skupina Cukr.

Skupina Cukr do očí, písnička, kterou pro ní napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika. 7. místo minulý týden a předtím také 7. Znamená to, že tahle písnička s názvem Do očí byla zatím jen na místě 7., protože před 14 dny byla novinkou. Novinkou z minulého týdne nás teď poctí Václav Neud Bárta, což je úřadující Zlatý slavík. Zlatý slavík roku 2025. Mimochodem, už jste hlasovali v anketě Český slavík pro rok 2026. Já už ano. Svítání se jmenuje ta novinka z minulého týdne, která je dnes 6.

Minulý týden novinka, dnes místo šesté, Václav Noid Bárta a Svítání. To je písnička, kterou napsali Noid a Back Back Clan, to je jeho kapela, a odtextovala jí Eliška Bártová. Jsme u místa pátého a sem ze třetího sestoupil hit Duše, který naspívala Lucie Vondráčková.

Minulý týden stupně vítězů, tedy třetí místo, dnes místo páté, Duše a Lucie Vondráčková, 11 týdnů v žebříčku, už je tahle písnička. Potkal jsem Lucku Vondráčkovou před týdnem u nás v Edenu, nebo před Edenem, a říkala, že má velikou radost z úspěchu téhleté písničky, takže gratuluji a uvidíme, jestli to bude Zlatá česká dvanáctka. A teď se rozloučíme s další písničkou. Hej Lala se jmenuje, napsal jí Michal Vorek a Elin, a Elin ji také zaspívá a zaspívá jí po 12. Bohužel během těch 12 týdnů ani jednou nezvítězila, ale dnes je po čtvrté čtvrtá.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: 12 týdnů je v hitparádě hit Hejlala, který naspívala Elin, minulý týden 9. místo, dnes místo 4. a je to hit, pro který už nehlasujeme. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak je to jednoduché, jsou na YouTube a nebo na Spotify, je tam seznam na obou těch platformách, který se jmenuje Hitparáda Česká 12. 2026. A tam je mimochodem i písnička, kterou jsme teď poslouchali, a jsou tam i ty, které ještě poslouchat budeme. Jsou to hity ze 3., 2. a samozřejmě i 1. místa. Máme změnu na nejvyšší příčce a dnes vyhraje hit, který ještě hitparádu nikdy nevyhrál. Máme tu víkend. Yellow Sisters a Andrew 3. místo. V labirintu hlavy.

Jsme u druhého místa a tady je hit, který byl teď třikrát na místě prvním, jinak už šestkrát byl na stupních vítězů. Jak dvě řeky, české srdce.

0: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, 900 1103, a píšeme SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, kromě dvou výjimek, protože ty dnes v hitparádě skončily. První novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit mezera 12. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, Olympic, hit mezera 11. A třetí novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 10. Deváté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, to je hit, pro který už nehlasujeme. Osmé místo, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. Sedmička, Do očí, skupina Cukr, hit mezera 7. Šesté místo, Svítání, jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku, Václav Noj Bárta, hit mezera 6. Páté místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 5. Čtvrté místo, Hej Lala, hit, pro který už nehlasujeme. Třetí místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Dvojka, Jak dvě řeky, České srdce, hit mezera 2. A na prvním místě bude mít písnička SMSku hit mezera 1 a je to hit, který tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrál. A ten hit se jmenuje Chci ti říct, je to 11. hit, který vítězí v tomto roce, tedy v roce 2026. Zpívá Petr Kustko, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné žádat do středy 30. září. V Praze na Pankráci hořel byt v 7. patře výškové budovy a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letoška v papírové podobě automaticky nerozesílá. A většina důchodců je prý ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí, teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Hasiči zasahovali u požáru výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Hořel tam byt v 7. patře, informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Budova začala hořet během odpoledne. Plameny přímo zasáhly dva byty. Z jednoho z nich hasiči zachránili jednoho člověka. Celý dům podle mluvčího nebylo třeba evakuovat. Lidem v nezasažených jednotkách podle něj nehrozilo velké nebezpečí. Na místě platil druhý ze 4 stupňů poplachu.
3: Zbytu se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dříve vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. Sport. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si váží toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
4: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou až k 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov je zavřený pravý pruh. Na 138. kilometru odklízejí následky nehody. Projíždí se levým pruhem a plynule. Na silnici 44 ze Zábřehu na Šumpersku do Mohelnice se srazila dvě osobní auta, nehoda je na obchvatu Zvole. Zasahuje do části pruhu. A na silnici 11 z Těrlicka do Havířova na Bludoviském kopci se srazila dvě osobní auta. Opatrně na vozovku vytekl olej a úsek je kluský. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chodské koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéf kuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděju Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvrt náplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když teď ještě čeká.
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou párty pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naděja.
2: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Nadějo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatý, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naděja se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak já myslím, že konzistence dobrá, teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam tenoučky, je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Nadějou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ní zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota stejná, jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo, a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do úmoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: bylo. A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíše, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večer se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritéria, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: No, jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovirok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Tunel na obchvatu Jizerního Vtelna na Mladoboleslavsku bude složený ze 30 dílů. Zítra čekáme slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mělo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Speciální konstrukci bude mít tubus tunelu na obchvatu Jizerního Vtelna na silnici 1/16 na Mladoboleslavsku. Stavbaři ho složí z několika kruhových dílů. Skládat za sebe je začali v těchto dnech. Až budou všechny na místě, překryjí je betonem a zeminou. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
2: Má to 27 dílků, z kterých se bude skládat postupně celá výroba toho tubusu a ten tunel bude nějakých 270 metrů dlouhý.
1: Práce na obchvatu obce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
1: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
0: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 probíhají práce na čtyřech úsecích silnice a usazování nosníku mostu a tvoří se tam kolona. V místě je pro každý směr průjezdný jeden jízdní pruh. A pozor na dálnici D7, je tam olej na vozovce na úrovni obce Studeněves. Na vozovce je olejová skvrna a táhne se další 2 kilometry ve směru od Prahy k místu události ke 24.5. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tady hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archívy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy a budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností, až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. A Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit, ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození

0: nějak ukončila, jo, ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
1: Jste jí zabila?
0: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
2: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
3: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
4: No, víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
3: No. Ale ženit se nebudeš.
4: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
3: Kolik dáte?
4: 200.
3: A máte doma slepice? No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
5: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
3: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
2: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
0: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
1: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
0: Ano.
1: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
0: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
1: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
0: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj,
1: no je.
0: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Aha. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
2: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.

0: prosím.
1: Fajn. Ještě nejsme všichni.
0: Ale je 8 pryč.
1: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
0: Jak? Hm.
1: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
0: Co? Počkej, vy jste měli byt?
1: Vertikální.
0: Co to bylo?
1: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
0: Počkej, jak jste spali?
1: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
2: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
1: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
2: No.
1: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
0: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
1: No, jeden za tři a tři za jednoho.
3: Necháš to?
2: To je jenom okurčička.
3: Ne.
2: Některý vůně jsou silnější než já.
1: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
4: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
5: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. léta, že jo?
6: To bylo 64 až 68.
5: A, tak to byl hezký rok.
6: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
5: To bylo krásný,
6: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
5: Ano, ano.
6: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová,
5: no.
6: Takže jsme, a Monika Švábová.
5: Jo, Monika Švábová.
6: Moje spolužačka.
5: Vy jste poměrně hned po škole, asi, vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
6: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři, a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
8: Hele, Mařenka Popincová.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mine, on může být špinavý,

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou, to zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zaberte chlapy, sakra! Provodě, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: No, jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No, dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček tehdy, ještě ano. Přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. A občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aha, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor. On to organizoval
1: to asi,
2: všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi vožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědiční příbuzní. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
7: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
5: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
7: Tak mu tam tu tetičku napiš. No. A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
5: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
7: Co vymalujeme ještě před veselkou?
5: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
7: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
9: Aj tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře.
7: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
9: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
5: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
9: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poledinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
9: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byti. Začí hříchy a trpím.
7: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
5: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
3: Ale neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny, ať jste zpátky. A my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a v příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, v absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
5: Víte, tetičko, co mi řek? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já to mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
5: Ale já nemám svátek.
12: A to jsem ti přinesl taky jenom tak?
5: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, neplakej dítě, to je umoj.
12: Co je, co se stalo?
5: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nás?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
5: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když máš špatný svědomí. Kačku, pojď se, moje uboj.
13: Maminko!
12: Hecký, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně o nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte,
14: přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele. Akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Co jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
5: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
5: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí, tak oddělají legraci, no.
3: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělá.
3: No, dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým, když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laj?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Stříčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho roztráždíce a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazovaní.
6: Proč jako spolu? V čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím. Já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím mít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách. No ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fjodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
7: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborný.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
8: Jaroušku, máš mě rád?
9: No to víš, že tě mám rád, kotíko moje.
8: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
9: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
8: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
9: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
8: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. My máme přece na všecko úplně stejné názory, že?
9: Ano.
8: No, jaký je krokodýl,
9: Zlej.
8: A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
9: Oba dva.
8: Tak.
9: Ano.
8: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
9: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
8: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, sedí se nepoperou.
9: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
8: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá. On je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá? Musí se hádat taky.
9: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
8: On, Martínek, jo. No. Proč?
9: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
8: No počkej. Tobě je líto Martínkovi.
9: Ale ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
8: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
9: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
8: Ale
9: co?
8: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
9: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
8: A když na tom přece vůbec nezáleží.
9: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
8: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
9: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, to je pana Martinka, paní Martinko.
8: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
9: Já vůbec nevím, že šilhá.
8: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
9: Je úplně jedno, jestli se špidlovoká, ty nebo paní Martinková.
8: Co jsi to řekl? Já, že jsem špidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
8: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
8: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
8: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Hmm. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
9: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všiml jsi vůbec toho Martinka?
8: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi to nevšiml, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
8: Ale náhodou, ty fousy si nechal na růst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci
9: ale
8: na růst fousy jako
9: ale.
8: Sumec. Já pak dělá sumec na ukazu, já chci sumec.
9: Ale to přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi muskej jako sumec, no.
8: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat i mužky?
9: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
8: Já že ho miluju.
9: Jistě.
8: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
9: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě jemný zakřiknutý bystrozraký koťátko.
8: Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
9: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sloty. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
8: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
8: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
8: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
8: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: "Vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky." A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: "Já jsem nevěděla, že seš sionistka." A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: "No, že jsi vzala žida." A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: "To jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony."
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říkala, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být hat.
3: No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravuj.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace té práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
12: Vratné lahve.
6: Ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy?
12: Žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pál 3.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdon z Ostravy domů.
4: Bartovské Aretě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vyjít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úřadě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem. Úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, ano, v podstatě.
12: Měřábem.
6: No. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byla, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky. Televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svého brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je neděle, hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun, přeji vám příjemnou dobrou noc a doufám, že se zapojíte do dnešního dvouhodinového povídání na téma Zase vy, nebo už zase vy. Poznají vás už podle kroku, máte někde svůj stůl. Připravují vám kávu bez objednání. Zdraví vás řidič autobusu, zná vás prodavačka jménem. Jste někde za inventář? Tak přesně o vás to dneska bude.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: S největší pravděpodobností se štamgasti hodí do hospody, i když je to jen můj subjektivní pocit.

0: Dobrý večer u noční linky, ještě jednou zdraví vás od mikrofonu Honza Macoun z technického pracoviště Petr Kubala. My jsme tady dnes v pražském studiu vlastně jako takovými štamgasty nočního vysílání. Budeme moc rádi, když zavoláte sem k nám do studia, napíšete, zkrátka přihlásíte se k tématu už zase vy. Dneska si budeme povídat o známých tvářích, pravidelných návštěvnících a lidech, kteří se vracejí tak vytrvale, až už si vlastně bez nich určité místo neumíme představit. O hotspotských štamgastech, zákaznicích oblíbeného pekařství, sousedech z lavičky, návštěvnicích knihovny i o těch, kteří pravidelně volají do rádia. Možná takového člověka znáte a možná jste to právě vy. Někde vám rovnou natočí oblíbené pivo, jinde už dopředu vědí, že budete chtít mluvit s vedoucím. Zajímá mě, jaké to je být štamgastem nebo tím, když se tak někde v potají vzdáli, o tak uslyší třeba takovéto už zase vy. A to nemyslím, prosím, ve špatném. To myslím jedině v dobrém, protože nebýt třeba vás, posluchačů, pravidelných štamgastů nočního vysílání, nebylo by noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pište také na linka@rozhlas.cz a nebo i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A hned pojďme do hospody, pojďme do Rakovníka, tam nás poslouchá posluchač Zdislav, který napsal, do naší hospody schodím skoro 30 let. Ne denně, to bych manželce nekřivdil, ale dost často na to, aby mě tam znali podle kroku. Když vejdu, výčepní se jen podívá a zeptá se klasiku. Ani neumím říkat, co chci. Někdy mě to těší, protože člověk má pocit, že někam patří, jindy si říkám, že už nejsem součást vybavení jako věšák u dveří. Jednou přišla nová servírka a donesla mi jídelní lístek. Celá hospoda se začala smát. Prý jsem byl poprvé po letech považovaný za normálního hosta. Od té chvíle říkám, že štamgast pozná stáří podle toho, že mu přestanou nabízet noviny.

0: Jste někde za inventář, protáčí nad vámi oči, poznají vás dřív, než promluvíte. Máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, děsí se vás obsluha, výčíšník, co zase budete chtít. Mizí prodavačky do skladu, voláte tak často, že už vás poznají po dechu. Píšete pořád dokola, musíte mít poslední slovo. A zase vy, to je to téma dnešního nočního povídání do jedné hodiny, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Je to noční linka, pojďte do toho, telefonní číslo 731 800 900, linka@rozhlas.cz nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Haló, haló, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, to je Robert Olomouc.
0: A dlouho jsme se neslyšeli. Roberte, povídejte. A zase vy?
1: No, je to tak. Chodím do jedné restaurace, jmenuje se to Pohonix. Přidají se tam 3 servírky. Ze všema vyhlázím od prima. Tu jednu mám moc rád, protože je to prima holka. Evidentně si spolu rozumíme. No a vždycky, když tam přijdu, tak už ví, že si dám matelinku, tak už se mě ani neptají, prostě ví, co si dám. A mám tam kamaráda, radím, ale je to moc prima chlap.

0: nevím, ale taky se to stane, že třeba občas není čas, tak prostě nepřijdu a neřeší o to, jo? Že může se stát, že třeba není čas, nebo mám nějaké vyřizování, nebo takové, jo? Ale neřeší o to, no tak...
1: Doptávají se třeba prýma. Případně, když nedorazíte jednou, že příště, když dorazíte, tak se ptají, kde jste byl, co jste dělal, proč jste nedošel?
0: Tak někdy tak trošku, jako řeknu, tak třeba měl jsem hodně práce, nebo nebyl čas, nebo takové, to je různý, no, ale jako jo, tak jako popovídáme si, je to v pohodě. A je tam, říkám, je tam jedna moc prýma holka, moc si s ní rozumím, a ona je tak hodná, a to bych asi neměl, no prostě, já jsem vdovec a když mě pohladí vlasy, tak je vytryskná i slzy a i hladím taky vlasy. Já mám už zkrátka strašně rád, jmenovat ji nebudu, protože nevím, jestli by si to přál, jako nechci nic pokazit, pochopit to. Ne?
1: Co si myslíte, že si myslí o vás obsluha?
0: No, tak to je správná otázka, taková trošku na tělo. Ale berou mě, že já jsem takovej, jak bych to řekl, takový dospělý dítě, takže já třeba, je tam prima, tak sednu si ke stolu a když je tam možnost, tak buď holky nebo chlapi se mnou hrají a i člověče nezlob se, je to moc prima, no já si rád zahraju člověče nezlob se, no takže na mě umřela, tak nemám s tím rád. A prostě už mě bylo takového, jaké jsem, no tak je to prima, že si sednu a hrajem toho brdo, je to paráda, no.
1: Tak Robert otevřel dnešní noční linku. Moc děkuju, zdravím do Olomouce, ať se daří a buďte štamgastem a člověkem, který, já jsem ještě nedomluvil. Chtěl jsem vám popřát hezký večer, klid, pohodu a zároveň taky, ať už jste kdekoliv štamgastem, ať jste vítaným hostem i nadále. A dobrou noc.
0: Všechny pozdravujte, Linko. Děkuji, nashledanou.

A zase vy, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Koukám do příspěvku, které jste odeslali, nebojte se, Praha nekouše, klidně zavolejte, 731 800 900, jdeme na poštu, tady píše pan posluchač, chodil jsem na poštu skoro každý den, protože jsem měl malý internetový obchod, balíčky, doporučené dopisy, podací lístky, reklamace, ze začátku jsem byl slušný zákazník, pak jsem začal radit ostatním ve frontě, kam mají co vyplnit, a to byla chyba. Úřednice u okénka číslo 3 mě jednou uviděla ve dveřích a úplně jasně na jejím obličeji bylo k přečtení, už zase vy. Neřekla to nahlas, byla to profesionálka, ale oči mluvily. Když jsem po čase obchod zavřel, přišel jsem jen poslat pohled, paní se zarazila a řekla, ne,

0: dneska jen jeden. No, měl jsem skoro pocit, že jsem ji zklamal. Moc zdravím do Vyškova, pan posluchač Bořivoj, děkuju moc. A co vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Považují vás někde za štamgasta, člověka, který chodí neustále do stejných míst, na stejné místo. Třeba mě napadá jet pravidelně autobusem hromadné dopravy, sednout si na své v uvozovkách už místo za ty dny, za ty týdny, měsíce a ejhle, zase vám tam někdo sedí, někdo jiný. Máte chuť ho vyhodit z toho daného místa. Třeba po čase zjistíte, že v autobuse jako dlouho nic, ani vidu, ani slechu po některých osobách, se kterými se zdravíte pouze očně. A potom po čase zjistíte, že ta osoba se třeba odstěhovala, že už to místo třeba po ní zůstane vždycky volné. Jak se tváříte vy na štamgasty, na pravidelné hosty, kteří se vrací ať už do obchodů, nebo třeba klidně i do rozhlasových stanic se svými příspěvky, telefonáty, nebo se svými sousedy, se kterými se pravidelně potkáváte, střetáváte, ale když se s nimi jednou nestřetnete, hned vám to přijde divné. Tak zkusíme třeba vás. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu. Kdo pak je tam? Tak, to je někdo, kdo nás poslouchá, ale mluvit nechce. A co tady, kdo nám volá teď? Halo, halo. Ano, to jste přímo vy.
2: Pali, Ružda.
0: Nerozumím, ještě jednou. Tak tady to taky nevyšlo a vyjde to někomu dalšímu. 731 800 900, volejte právě teď, anebo pište. Mám tady připravený ještě další od vás příspěvek, anebo z komentářů. Ano, to tady taky vidím. Čekárna, tady jsem si poznamenal, kde to mám. Tady Jana u svého obvodního lékaře jsem byla jednu dobu pořád, ne protože bych chtěla, ale zdraví se zkrátka ozvalo z více stran najednou. Nejdřív tak, potom záda, potom odběry, potom kontrola po viróze. V čekárně už mě snad lidé zdravili jako personál. Jednou přišla nová pacientka a zeptala se mě, jestli se má hlásit u mě anebo u sestřičky. Tak to už jsem si řekla, že je zle. Nejhorší bylo, že jsem měla oblíbenou židli u okna. Když byla obsazená, cítila jsem se skoro dotčeně. A to je to, co jsem říkal před chvílí. Dnes už tam chodím méně a jsem za to ráda. Ale když vejdu, sestřička pořád říká, a naše stálice. Nevím, jestli mě to těší nebo varuje. Moc zdravím. Děkuju. Víte co, pojďme teď za další písničkou. Schválně, jestli poznáte, co spojuje ji a dnešní téma.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. René, já a Rudolf, zpíval Jiří Schellinger. No a jestli se do našeho nočního vysílání tahle písnička hodí, já jsem uznal, že ano, protože k pravidelné partě a společným rituálům v písnice vlastně jde o trojici, která tráví nedělní odpoledne golfem. Hodí se tedy k otázce, s kým se pravidelně scházíte a kde už vás vlastně automaticky očekávají. Takový lidé nemusí být nikomu protivní. Prostě patří k určitému místu a určitému dni. A někoho dalšího z vás, volajících do vysílání Českého rozhlasu, kdo pak nám volá? Tady Honza, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Celý večer.
1: Já jsem dobře slyšet.
0: Jste výborně slyšet, nebojte se, nelekejte se, jenom se nám představte, jak víme, s kým máme tu čest.
1: Já jsem Nela, je mi 23.
0: Ano.
1: A chtěla bych se s váma podělit o takovej malej příběh. A jde o to, že já jsem navštěvovala před pár lety jednu takovou rychlovku, kde obsluhovali teda Vietnamci.
0: Ano.
1: Ale vůbec to nevadí, nejsem žádný rasista, ale jde o to, že já jsem se tam vždycky objednávala jedno jídlo. To byly prostě hranolky.
0: A ano.
1: Přišla jsem tam už tak po druhý, po třetí. A ten pán, který obsluhoval, se na mě podíval a řekl, hranolky, já, jo, hranolky. Takže to je taková jako vtipná historka, kde mě už začínali ti obsluhující trošičku poznávat a za mě upřímně tady to navštěvování míst některých dlouhodobě je pro mě příjemný, protože nejenom, že já poznávám personál, ale personál poznává mě a myslím si, že je to další místo, kde se člověk může cítit aspoň trošičku doma a každý mi to prostě přeju, protože je to moc fajn.
0: Protože jsem pracoval v gastronomii taky určitý čas svého života, tak jsem zažil spoustu štamgast hostů, jejich štamgast stůl, štamgast židle. A musím vám teda říct, že mě byli štamgasti po poměrně krátké době protivní. A já vám řeknu důvod proč. Protože si nárokovali. Nárokovali si něco víc než běžní ostatní zákazníci, kteří tam byli. Jak vnímáte vy toto?
1: Jak to vnímám já? To vnímám, takže je to něco blbýho. Myslím si, že ke každému zákazníkovi, ať už jakýkoliv obchodu, restaurace, večerky, by se mělo jednat a chovat by se k němu mělo s úplně stejnou úctou, ať už je to někdo, kdo tam chodí pravidelně, anebo někdo, kdo tam přijde jednou za život a už se tam nikdy nevrátí potom.
0: Co mě třeba dokáže velmi rozčílit je, když přijdete do nějaké té vietnamské večerky a vidíte tam nějaké jiné zákazníky, kteří se vybírají a tykají té obsluze. Rovnou tykají. A jsou tam třeba poprvé. Mně to přijde takové zvláštní a docela neúctivé.
1: Tak
0: zažila jste někdy?
1: Ne. Ještě, naštěstí ne.
0: Naštěstí ne, to je dobře. Já jenom, že jsem se u toho pozastavoval, mně to přišlo jenom zkrátka zvláštní, hele, dej mi tam ještě tohle, nebo mají pocit, že jsou jakoby něco víc, zase jsme u toho vlastně, no. Že připadá, že zkrátka si nárokují něco, co by si nárokovat neměli, ale je to asi o slušnosti, předpokládám.
1: Já bych to pochopila v případě, kdyby se ten člověk s tou obsluhou znal, třeba aspoň trošku, kdyby to byl známý kamarád. Ale i tak vím o spoustě případů, kdy se profesní život, profesní role nemíchá s tou osobní a že třeba dva kamarádi, kteří si normálně tykají, tak se potkají v tom zaměstnání a prostě si vykají, aby to nerozhodilo nějaký jejich pracovní poměr nebo cokoliv.
0: Je fakt, že když jste říkala, že už vás v té restauraci už tak jako vědí, co chcete, co budete chtít, tak já bych se cítil být potěšen, to je taky pravda. A na druhou stranu si říkám, že když o mě budou vědět víc a víc a víc, jako jestli je to vůbec tak jako dobře, jestli je fajn, že někam patřím, ale jestli náhodou se tam ta mezera toho soukromí a té linie, jestli se náhodou nepřekřížím moc brzo. Jestli to není vlastně ke škodě.
1: V tom případě takovej jeden tip mám tady pro toho člověka, který mu to vadí.
0: Ano.
1: Prostě dejte si výjimečně něco jiného.
0: To je fakt překvapení po všech stranách. Nelo, děkuju moc, ať vám ranolky chutnají tam, kde si je objednáváte, a taky ať jste vítaným hostem i nadále. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju. Dobrou.
0: Věta už zase vy totiž sama o sobě ještě neprozradí, jestli jste vítaní. Záleží na tónu, na výrazu i to, co přijde vlastně potom. Může následovat srdečné přivítání a také připomenutí, že zavírací doba už dávno skončila. Zkusme se dneska podívat na obě strany, na člověka, který přichází, i na toho, který to má znovu vyslechnout. Dovedeme poznat, že naše oblíbené povídání druhého tentokrát zdržuje. Umíme přijmout, že naše místo není zamluvené navždy, a dokážeme naopak ocenit někoho, kdo se vrací. Pamatuje si naše jméno a zeptá se, jak se máme. Nechci předem rozhodovat, kdo je milý štamgast a kdo je nesnesitelný návštěvník. Třeba se dneska ukáže, že o stejném člověku mohou dva lidé vyprávět dva docela rozdílné příběhy.

0: Ptáme se dnes v noční lince, jste vítaný host, jste nutné zlo, lezete někomu na nervy. Řekli vám někdy už zase vy, a znělo to mile, znělo to otráveně, berou vás za domácího nebo pletou si vás s personálem? I o tom to je dnešním nočním povídání. A volá Vítek z Jihu Čech. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, to je Vítek Budějovice. Já nejdřív budu s váma souhlasit, protože taky dělám v restauraci, jsem kuchař a to, co jste říkal, tak tam jde totiž o jednu podstatnou věc. O to, že ty zákazníci si malinko pletou tu pohostinnost s tím, že v podstatě za ty peníze si tam jako zaplatí nějaký prostor, kde si v podstatě můžou dělat, co chtějí.
0: Ano.
1: Jenže ona to není pravda. Pořád jsou tam na návštěvě a pořád, i když si za to platí, tak a právě, že kdo prostě má víc peněz, tak někdy prostě jako se prezentuje těma financema a myslí si, že prostě mu tam patří všechno.
0: Vlastně, Vítku, já se omlouvám, že přerušu, ale já jsem si teďka vzpomněl vlastně z toho období, kdy jsem v hospodě dělával jako kuchař, že vlastně jsem si na tu charakteristiku nebo to, co mě vlastně rozčilovalo úplně nejvíc na štamgastech, vzpomněl až teď. A to bylo, že ten nejlepší stůl si rezervovali štamgasti proto, aby tam crcali celý den dvě piva. Takhle to bylo zrovna v tom našem případě, ale samozřejmě provozu jinak.
1: Kdysi to tak bylo, odpovím vám jinak.
0: Ano.
1: Vlastně to říkal Šimek s Grossmanem, že byli v té Slávii a že už by tam dneska asi těžko někdo jim to dal, protože to byl stoleček u WC prej, jenom pro dva lidi a oni tam pili celý večer jednu sodovku na půl, jo.
0: No.
1: A jako těm, prostě oni už je znali a bylo jim to jedno, prej údajně do toho stolu vyřeli nějakým nožem prostě monogramy, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže nevím. No nicméně, já vám chci odpovědět jinak, tady je takový přísloví, jo. Co k nám lezete, my k vám taky nechodíme, jo. Takže takhle se to říká u nás, nicméně jenom chci říct tolik, že opravdu někdy by bylo fajn, kdyby ty lidi se jako postavili na tu druhou stranu a byli v té pozici toho tý služby nebo těch služeb a taky si tam těch 12 hodin jako odstáli a poslouchali celý den to zajímavý povídání, hodně jako výživný těch lidí a tak dále a tak dále. Jo.
0: Mm.
1: Takže ono to a souhlas s tím, že někdy my už jsme, jako to měla obsluha teda, já jsem kuchař, tak já jsem s tím tolik společného neměl, ale samozřejmě zase bylo, že když se objednávali nějaký, tak se přednostně dělalo pro štamgasty.
0: Jo, no jo, taky pravda.
1: Si objednávali určitý stůl a potom už ta obsluha, ten servis vlastně řekl, hele, tenhle ten stůl prostě jako bude pro ty štamgasty, že jako byl to jako slušný stůl, ale ještě tam byly prostě jakoby stoly, kde byly, protože to byl většinou stůl pro 6 lidí, jo, a potom byly stoly pro 4 a pro 2 a to, takže tam byly ty čtyřky se dávaly jako zase na určitý místa a tak dále, jo. Ono totiž dneska je to komedie ty restaurace, protože kdysi prostě podle cenové skupiny musely být rozmístněný i stoly a velikostí restaurace, kolik se tam vešlo stolů a tak dále, jo. Že cenová skupina prostě byla jako VIP, takže jste tam měl jako kolem z toho stolu ten prostor, jo. To znamená, proto jste si to platil, jo, tu jedničku, že vlastně máte i ten prostor kolem toho stolu a vlastně jakoby takový klid na to jídlo, jo. Takže tam se to, já už si to teď nepamatuju, kolik to bylo jako u toho stolu metrů, jo, takže tam prostě, když to byla jednička, tak plácnu, tam bylo 5 stolů, jo, nějaký VIP prostě snack baru nebo kavárně nebo něčem takovým a dneska jich je tam třeba 15, jo, těch stolů. Jo, že už dneska se to tam nadspěl chápe a už se na to nehraje, jo, na ty metry, aby tohle, ale když si prostě byly na to předpisy přímo, že byl ten rozměr prostě k tomu stolu, aby ten host tam měl určitý jako pohodlí, no. Jo, takže takhle a jinak, jako jak říkám, je to prostě, víte co, jak se říká, tady máme benzínku a tam přijdete a taky koukáte a lidi ani nezabučí, jo, jak se říká, když ten bejk přijde do té stáje, tak by aspoň měl zabučet, jo.
0: To je, jo, fakt,
1: a,
0: to je fakt.
1: A ještě poslední věc vám řeknu, co mi moc líbí, na YouTube je krásný z Ameriky, nějaký prostě koloniál, tam prodává tohle a oni mu tam hážou peníze. Jo, a ano. Prostě chovají se k němu hnusně, jo, k tomu klukovi. A on je zase háže zpátky, jako jo. A nebo mu řeknou, že chtějí kolu za $2.50 a on dají mu jenom $1.50. Tak on dobře, odevře kolu, vyleje tam do skleničky trochu koly, dá mu to zavře a on mu říká, proč mi to otevřel? Ty jsi mi dal $1.50, tak tady máš kolu za $1.50, nazdar. Jo, takže prostě takhle, anebo z boty vytáhne smačkaný peníze, smuchlaný úplně jak papír od salámu, dá mu to, on je narovná, ty peníze se veme z kasy, taky znova zmačká a hodí mu to zpátky, ne? A on začne tam vykecávat, proč mi to zmačkal? Říkal, tak ty jsi mi dal stejný prachy, tak nazdar, jo. A povím vám poslední věc, v Německu to byl mazec dost, to jako jsem tam řval, protože to jako jsem řekl manažera, normálně tam se šíleně chovají k eurům. A já jsem měl rovnou 20 eurovku, normálně byl účet 10 euro, takže jsem dal rovnou 20 eurovku a oni normálně zkoušel, jestli mám pravou, jo, a dal mi zpátky zmačkanou a papír od salámu. Říkám, ne. Jsou dvě možnosti. Buď mi to vrátí, těch 20 euro, těch mých, a tohle si necháš, mě to nezajímá ten nákup, anebo zavolat toho manažera, že chci normálně pěknou bankovku, jo. Protože k těm penězům, jak oni se tam chovají, natržený peníze, prostě kus rohu uchybělo, 5 eurovka natržená úplně, že prostě tohle, jim je to jedno, oni to tam dají, jo.
0: A to ještě navíc, to jsem taky častokrát slýchával, že eurům říkají teura.
1: Ano, euro i stojro, no, protože do dneška, to se málo ví, to teda prokecnu, že dneska, do dneška ještě můžete, teď zase našli v Itálii liry a chtějí to přeměnit na eura, jenže Itálové už dávno liry nemění, ale v Německu se mění pořád ještě západoněmecký marky, jako 50 centů je jedno euro, jedna marka, takže vlastně dvě marky je euro, jo, takže vy si normálně můžete dojet do Německa, vyměnit do Národní banky, třeba v tomhletom Mnichově, prostě do Národní německé banky si můžete dojet vyměnit marky. Jako,
0: Vítku, končíme. Povídáme dlouho, ale děkuju pěkně, jo. Protože bylo to velmi zajímavé a hlavně jste mi doplnil něco, co už jsem dávno zapomněl z oboru gastro. Tak dobrou noc až tam gastům. Taky pěkný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Budeme rádi, když zavoláte i vy 731 800 900, číslo sem k nám. Povídáme si o štamgastech a jak je vnímají obyčejní hosté, ti, kteří provozují ať už ten či onen podnik, anebo jak se cítí oni zákazníci, kteří jsou považováni za štamgasty. A vůbec jsou štamgasté vítanými hosty?

0: Halo, halo, kdo nám volá? Tady Český rozhlas.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas i posluchače.
0: Ano, kdo
1: tady
0: nám volá?
1: Oto od Uherského Brodu.
0: Zdravím vás, Oto, štamgast, ano nebo ne?
1: Tak byl jsem 10 let štamgastem.
0: Ano.
1: Potom ze zdravotních důvodů jsem to musel omezit, takže teď už nechodím do naší hospůdky, ale byl jsem v invalidním důchodu a my jsme chodili ráno na 10 hodin.
0: Už takhle brzo?
1: Večer si chodil každý, jak chtěl,
0: ano.
1: Ale ráno nás bylo 7 a to už jsme postávali před hospodou a čekali, až nám otevřelo
0: hospodu. Vidíte, co mi to připovídá? To by připomíná jako dědictví, ale něco v Hoši Guten Tag, kde vlastně chodili pánové ještě předtím, než otevřela, že jo?
1: Ano.
0: No a jak jste se cítil, když náhodou jste nedošli v plné počtu, v plné síle, nebo když vaše místo vám obsadil, to si vlastně nikdo asi nedovolil?
1: Ne, to jsme měli svoje místa.
0: Ano.
1: To se mi nestalo, že by mě někdo zaseděl místo.
0: No a co vám to dávalo, takhle to štamgastování, jako vnitřně, jako proč jste vlastně chodil takhle každý den, nebo tak často?
1: Bylo to... Protože říkám, byl jsem v invalidním důchodu, něco se doma podělalo, nějaká práce, a zbytek byl člověk prakticky jak kdyby sám. Tak jsem chodil mezi chlapy.
0: Že potřeboval společnost někoho, aby doma nezakrněl.
1: Přesně tak. A já jsem tam byl ale jenom jednu hodinu. Já jsem si dal kávu a dal jsem si sodovku.
0: Aha. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, že vlastně člověk chodí do hospůdky anebo do nějakého provozu právě proto, aby nebyl sám, to mě vůbec nedochází.
1: No, to bylo, já už jsem se na to ráno vždycky těšil, nemohl jsem se dočkat a měl jsem tam svůj hrnek na kávu a bylo to fajn, kluci hovořili o fotbale, já tomu moc nerozumím, já se o to moc nestarám. A tak, no,
0: ale měli zájem. Vzájemně jste měli zájem o sebe, že jo? V tom případě.
1: Určitě.
0: A vy jste to měli ještě teda ohraničený tou hodinou. A to bylo z jakého důvodu?
1: No, já jsem za hodinku spotřeboval to, co jsem si objednal.
0: Ano.
1: A potom kolem té 11. hodiny, 11:45, začali chodit meníčkáři.
0: Jo, ano.
1: Dělníci a tak dále, tak management všelijaký. Na jídlo. Takže já jsem zrovna odcházel a oni přicházeli.
0: Vy jste měl vlastně takový vlastně far plán, takový vlastně celodenní, nebo každodenní plán toho, jak ten čas strávit asi.
1: Ano. Já jsem se vzbudil ráno v 7 hodin a nemohl jsem se dočkat 10. Až bude konečně už 10.
0: Co bylo ještě dalšího v tom denním menu vašem? Co jste vlastně dělal potom ještě po zbytek dne?
1: No tak když byla nějaká práce na domě, různá, no, tak co mě zdraví dovolilo? Dokázal jsem betonovat, sice pomalu všechno, ale dokázal jsem cokoliv vymalovat. Nebyl to problém.
0: Dobře. Takže těšil se denně na 10, až to přijde, až se otevře. Co by se dělo, kdyby se neotevřelo? Nebo hlídali jste čas těsně před tou 10, jako kde pak je dneska?
1: Hlídali jsme čas a potom jsme už klepali na dveře, když se opozdil.
0: Co si o vás mysleli tam na té druhé straně za těmi zadnčenými dveřmi? No jo, jsou to... Ale kluci šikovní, jsou to otravové, jsou to... Co jsou to?
1: Ne, my jsme tam vycházeli s hospodskou velice dobře. To byl rodinný podnik a jako všichni jsme si tykali, takže prostě perfektní.
0: A dávali štamgasti lepší dýška než běžní zákazníci?
1: Já jsem dával 10 korun.
0: Bylo to hodně nebo málo? Nebo tak akorát?
1: No, tak z těch 40 korun jsem dával 50.
0: No. Tak to je docela dost. Zvlášť, když si uvědomím, že to ještě znásobím. No, za týdny, všechny a týdny. Jak dlouho jste byl tím štamgastem?
1: 10 let asi.
0: Pane, jo.
1: A jak začal ten covid, tak jsem zůstal doma, samozřejmě. A od té doby jsem přestal chodit. Už mě pozdravovali 100krát, že mám přijít a takhle. Musím někdy přijít, no, podívat se, ukázat.
0: Nejste v tom sám, já jsem si taky zrovna přednedávnem zpytoval svědomí nad tím, co jsem všechno přestal dělat s covidem.
1: Ano.
0: A jak jsem třeba dřív rád chodívával i třeba 3krát do týdne do sauny, tak jsem od té doby v sauně nebyl ani jednou.
1: Jasné, rozumím. Nic.
0: O to děkuju. Děkuju i vám, Štamgast nočního vysílání. Ať se daří, dobrou noc.
1: Dobrou noc, ať se daří i vám a posluchačům. Nasledanou.
0: Dívám, jak to vypadá v našem vzkazníku. Ano, dávám si obnovit, je to tu. Jana Zírkova píše, ano, pane Honzo, nakupuji v jedné dobročinné organizaci, kde si zboží zamlouváte jako aukci a pokud se tam objeví konkrétní plyšáci, které sbírám, tak prodavačky říkají, že už se smějí, že ví, že budu mít zájem. Bedřich, dobrý večer, mě se jednou stalo, že jsem byl u doktora a on říká zase vy, no řekl jsem ano, zase já. Mám tady třeba i příspěvek od Františka. Dobrý večer, pane redaktore a posluchačům Noční linky, protože redaktoři nás stále vyzývají, volejte, pište, pište. No a když už ten čas Noční lince věnuju, tak píšu. I někdy volám, volání jsem omezil. Je zajímavé, jak jsem přišel na kamaráda z vojny, Edu Zubra, nebo paní učitelky, které učili tam, kde já jsem byl na vojně. Oni tam byli o 5 let později. Byla to Červená voda nebo posluchači Noční linky ze Sázavy, Uždáru. Ti mě poslali knihy o Sázavě. Jestli se to někomu nelíbí, tak ať to neposlouchá, nebo ten pořad zrušte, já se aspoň vyspím. Je nás určitě pár posluchačů, kteří tomu věnují dost času a ráno utíkáme do práce. Jsme lidi různě protivní. Pan Macon taky píše dlouhé referáty, já si na něj nestěžuji. František ze Židlochovic, no ba.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, tohle byla Rejdivá Františka Nedvěda. Na pravidelných lidech je zajímavé, že bez nich by mnoho míst ztratilo část své atmosféry. Hospoda bez štamgasta, obchod bez známé zákaznice, čekárna bez věčného vypravěče nebo rozhlas bez pravidelných hlasů by byly možná klidnější, ale také méně živé. Zvyk je silná věc. Člověk se vrací tam, kde ho znají, kde má pozornost, kde má své rituály a kde má pocit, že někam patří. Jenže hranice mezi věrností a otravností je tenká. Stejný člověk může být pro jednoho milá jistota, pro druhého pohroma u dveří. Obecná pravda je prostá. Každý chce být někde vítán, ale nikdo nechce zjistit, že je vítán jen ze slušnosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude poslední do půlnoci, než otevřeme další druhou hodinu vysílání noční linky z Prahy, z pražského Karlína. Zavolejte, teď se to hodí, nestěžujte si, že se nemůžete dovolat, nevěřím tomu. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo pak je na druhé straně?
2: No halo, tady je Jaroslav.
0: Zdravím vás, Jaroslave, slyším vás tak jako velmi z dálky.
2: K tomu tématu bych dal jednu věc. Jezdil jsem před nějakýma rokama do Zlína a jezdil jsem nepravidelně, to znamená nějaký měsíc v roce, nějaký den v týdnu a v nějakou hodinu. Jo? To znamená, že to nebyly určitý časy. Chodili jsme do hospody na jídlo, do sídliště a pořád tam seděli stejní lidi. To znamená, v jakoukoliv hodinu, v jaký den v týdnu, v jakýkoliv měsíc, v jakýkoliv rok a pořád tam seděli stejní lidi.
0: No. Ano, ano, ano.
2: Obrácený příspěvek.
0: No jo, a teď, co to by vás evokovalo, kdyby tam náhodou neseděli, tak to by vás překvapilo spíš, ne?
2: No ne, já nechápu, kde dělali ten čas tam sedět, jako jo.
0: No, možná...
2: No
0: ale tak třeba jste, jestli jste slyšel předchozího pana posluchače, tak on říkal, já jsem byl vlastně v invalidním důchodu a vlastně považoval za nutnost někam chodit právě proto, aby nebyl sám ten člověk.
2: No to já rozumím, ale podle mě... témata probereme za 2 hodiny a pak už další den nemáme o čem, jo?
0: No těžko říct, nikdy jsem nebyl v té pozici. No, vlastně asi možná i byl, ale třeba si to ani neuvědomuju. Ale jak se cítí, no, takový štamgast? Já už jsem to slyšel tady z té jedné strany, z té druhé nepochopené nebo nechápající od vás. No na druhou stranu řekněte sám, že kdybyste je tam neviděl, tak by to bylo zvláštní.
2: Je to, ani ne, ale já jenom jsem byl překvapený, jak může v různou denní hodinu, v různý den v týdnu a v různé měsíce v roce tam sedět stejný lidi.
0: No, to je otázka, no.
2: Takže pro mě udivující, jo, kde berou ten čas, nebo prostě... Nechápu.
0: A třeba nám to někdo vysvětlí v té další hodině vysílání na téma a zase vy, až tam gasti a hosté. No, vám šťastné kilometry, samozřejmě. Ať je vám silnice široká. Děkuju za zavolání, dobrou noc. Ještě se podívám na příspěvky, které jste tady poslali. Viděl jsem tady od našeho pravidelného posluchače Michala. Ano, v jedné restauraci si dělám rezervaci jednoho místa u stolu číslo 1. Ani ne tak kvůli kusu žvance, jako kvůli tomu, abych byl mezi lidmi a mohl pozorovat cvrkot. Říkám, že chodím pomeškat. Tu a tam chodím takhle pomeškat i do jedné pobočky jednoho kavárenského řetězce. Říkejme mu třeba Starbucks. Boomři tam jsou dost v menšině a mladí tam chodí flexit. No, knížku si tam číst nechodí, natož tu od Davida Bacha. To by věděli, co znamená laté faktor. Myslím, že by se jim tam nečetlo tak dobře, jako jim tam chutná. No, na Redditu jsem se dozvěděl, že třeba v takovém Japonsku existují agentury, které do nově otevřených podniků dodávají desítky falešných zákazníků s cílem vytvořit dojem popularity a přilákat takovým jdoucím. Takovou brigádu by si kde kdo nechal líbit. A co teprve, pokud by v Japonsku otvírali nevěstinec? Brigádníci by se jen hrnuli a hrdě by si to pak psali do CVčka.

0: vámi noční vysílání Českého rozhlasu ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Zdraví u mikrofonu Honza Macon, u technického mixpultu a všeho toho podstatného pro vysílání Petr Kubala.
1: Noční linka.
0: Je tady půlnoc, vítáme nový den, je jim 28. září 2026. Máme tu státní svátek. Státní svátek, no, den české státnosti. Svátek slaví tedy Václavové, Vaškové, je vás moc, takže jednomu po druhém nebudu psát, ale vemu to tak hromadně. Ať se vám daří, doufám, že máte klid, pohodu a že vás nic netrápí, hlavně nebolí. Že máte nás a že vás z případné nepohody dostaneme přesně na tu stranu, které potřebujete. Podle příjmenáře slaví Čechovi i vám přeji jen to nejlepší. A jednu vzpomínkovou na Vladimír Čecha. Otevíráme druhou hodinu vysílání Noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. A už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat, steluční kvítí, nebo zame na stroj struny, tu jde kurňa o koruny a já stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím.

0: první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Zdravím vás všechny, zdravím vás, když řeknu štamgasty našeho vysílání. Doufám, že to neberete ve zlém, protože jsem měl teď telefonát s panem posluchačem, který vlastně tak nějak byl smutný z toho, že to bereme spíš jako, že do toho negativa. Ale to tak není. Nemyslím si to, že by to bylo vždycky negativní, anebo vůbec jako a priori negativní. Zavolejte nám a povězte, kde máte svůj druhý domov a kde vás znají možná až příliš dobře. Jestli vzpomenete na nějaké přivítání, které vás potěšilo, nebo na poznámku, po které jste se otočili a už nikdy nepřišli, i to může třeba být aktuální pro některého ze štamgastů. Zajímá vás také zkušenosti vás, kteří pracujete za pultem, obsluhujete hosty nebo vyřizujete telefonáty. Máte svého oblíbeného pravidelného zákazníka a co člověk musí dělat proto, aby vás jeho příchod spolehlivě připravil na dobrou nebo o dobrou náladu? Zavolejte, začněte klidně i přiznáním, že jste někde bývali postrachem. Konkrétní jména přitom můžeme nechat samozřejmě stranou, tak zkuste zavolat do jedné hodiny zatím prostoru dost nebo napsat linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo bude další? Třeba vás vezmu. Halo, halo, kdo pak volá? Kdo je na druhé straně?
2: Tady Iveta od Labe.
1: Ano, zdravíme Klaby, Iveto.
2: Dobrý den.
1: Povídejte, jste štamgast?
2: Ne, já jsem si vzpomněla na věc, která je stará téměř 50 let.
1: Ano.
2: Dodělávala jsem, já jsem sice maturitu, ale dodělávala jsem si ještě trošku školu, takže jsem 3 roky dojížděla do dálkově do školy. Mm-hmm. A byli jsme 4 kolegyně, jezdili jsme každý, mám pocit, že to byla středa tenkrát, a protože jsme měli vždycky v to vyučování odpoledne, ale poměrně dlouho až do večera, tak jsme chodili tam na oběd před vyučováním vlastně na tu 11. hodinu. A jak jsme tam chodili, už jsem to ze začátku jako občas, a pak jsme se naučili chodit tam každou tu středu a sotva jsme otevřeli dveře, tak tichník se mě nám podíval, usmál a říká, dámy jako obvykle, to ani, už nám ani jedno celý den, lístek, my jsme si pokaždý dávali jedno a to samý. Takže prostě byli jsme tam, ty 3 roky jsme tam byli štamgasti. Hmm. A je pravda, že to, že on prostě vždycky s tím úsměvem a takovou charmantností nás tam uvítal, tak to bylo hrozně příjemný.
1: No, je to fakt. Člověka potěší i maličkost, kterou docení třeba jen on sám a ostatní si nad tím můžou třeba poklepávat po čele, proč jako, no, proč zase a podobně. Ale je fajn, když se takhle člověk dokáže cítit a když na tom najde to své plus. No, děkuju.
2: A bylo to opravdu, to bylo velice příjemné a říkám, je to téměř 50 let, ale všechny 4 na to do dneška vzpomínáme.
1: Děkuju, Iveto, zdravím Klaby. Dobrou noc.
2: Mějte se hezky, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, ještě máme stále možnost, zavolejte, napište, tady někdo píše třeba, pane Macone, dobrý den, pane Macone, zdravím vás z Hané, nedá mi to a musím se znovu ozvat, téměř v každém vysílání vyzýváte, abychom my jako posluchači, já to poupravím, všichni a pokaždé to zmiňuji, abyste navrhovali nová témata, která by nás zajímala. Já jsem vám jich před delší dobou napsala hned několik, ale zbytečně, protože do dneška nebylo nic vysíláno. Nejsem ješitná, ale myslím si, že by se dalo určitě něco vybrat. Dneska mě napadlo další téma. Když bychom mnohdy volající, utíkající od témat, potřebují se vypovídat z toho, co je trápí, tak co třeba, co mám na srdci, co mě trápí, co mě těší. Vidíte, a takovéhle téma jsme měli poměrně přednedávnem a společně. Spíš si myslím, Zdeno, že nejenom témata, která posíláte vy, ale i třeba další volající posluchači, že vám zkrátka někdy mohou uniknout. A proto doporučuji, pusťte si vysílání Českého rozhlasu třeba i ze záznamu zpětně. Je to možné ze stránek vaší rozhlasové stanice, zpětný poslech a nabízí se třeba i vysílání noční linky, které jste nestihli, zaspali, anebo jste měli jiné zkrátka důvody pro to, proč neposlouchat. Vždyť se to dá pochopit. Vysíláme pro vás každou noc.

0: Dá se říct, že další Štamgast volá do vysílání. Jiří, zdravím vás, pěknou noc.
1: Spíš dobré ráno.
0: A nebo dobré ráno. Voláte z Vrbna pod Pradědem, tak předpokládám, že teď v noci tam tu tmu můžete dávat do pytlu a prodávat jí.
1: Máme tady krásný kulatý měsíc.
0: Já mám takový pocit, dneska nádherná, jasná noc, měsíc osvítí kde co, tak se nestratíme. Povězte, dnešní téma a zase vy o štamgastech nebo o hostech pravidelně vracejících se někam. Co máte vy k dnešnímu vysílání?
1: Já dnešního vysílání mám jenom tolik. Je to krásné téma, štamgastí, já jsem vysílání obrovským štamgastem a jsem štamgastem, ale teďka jsou trošičku na jiné straně štamgastem. A akorát před chvíličkou jste se tam bavili něco o tom, že nějaké téma nedáváte nebo to. A já jsem jenom chtěl říct, že jsem byl štamgastem, měl jsem svou židličku, svoje všechno, ale hodně přátel, ale v životě se mi stala událost, že jsem dostal rakovinu.
0: Ano.
1: No a tak jsem teďka štamgastem mezi lidma, kteří mají rakovinu.
0: No. No.
1: A vykládáme si o takovýchto různých těch rakovinových nádorech, ale chtěl jsem jenom to říct, že byste mohli dát, protože my teďka nemáme, já jsem v invalidním důchodě.
0: Ano.
1: Jo. Ale nemáme v noci co dělat a posloucháme rádio Olomouc a vaše tady ty noční linky a nějaké to téma od třeba těm lidem, kteří jsou víceméně skoro v osamocení, protože lidé jak kdyby dávali od vás ruky pryč, protože máte nějakou nemoc a už vás každý posílá do hrobu, jak se říká. Jo?
0: Není to spíš předsudek nějaký nebo no, něco podobného?
1: Nějaký, ale že by si lidi rádi popovídali na téma třeba o tom, jak žít s tou rakovinou, jo? Aby jsme si mohli trošku ulevit, jak se říká, na srdci.
0: No, jako k zamyšlení to je. Já mám rád ten otřelá téma.

0: témata nebo témata, kterým člověk si řekne, jak tohle může dopadnout potom v těch 2 hodinách vysílání, taky s tím mám svoji zkušenost vlastní, takže dalo by se něco přidat, určitě ano. Je zase fakt, že člověk, když tohle to probere v hlavě a říká si ano, tak měla by být noční linka nekonfliktní, neměla by být moc smutná, nechcete na druhou stranu, aby člověk plakal do vysílání, myslím tím ze strany volajících. Ale dá se to probnout, určitě ano. Tak vám děkuju za tip, protože já mám, se nevyhýbám takovým tématům, tak zkusím to promyslet a dám případně vědět.
1: No, já jenom jsem chtěl říct, že jsem byl dobrý, že tam prostě měl ze svoje místečko mezi přátelama, jo, a snažil jsem se být takový, jak kdyby na vrcholu. Mm-hmm. No, ale chtěl jsem jenom říct strašně moc, si vážím Rádia Olomouc, poslouchám ho od rána do rána, jo, a teďka v poslední době nemůžu spát, ale vždycky se těším na třeba na 4. hodinu na reprízu.
0: Na Humoriádu.
1: No, vždycky se pravidelně zbudí, já třeba usnu ve 12:45 ráno, ale probudím se přesně za 5 minut, 4 a poslouchám to a krásně přitom usnu, protože přes den směre na procházce, když tak dávají to od 4 do 5 a ráno od 4 do 5 to zase opakujou.
0: A nebo když nemůžu spát, anebo se probudím ve stejný čas, tak co jiného pustit a poslouchat. No je fakt, že...
1: Dneska tam byli moji herci, tam vykládali penky, takže jako... A pana Dvořáka pozdravuju.
0: Třeba poslouchá, třeba se mu to donese. Já poděkuju za zavolání, ať se vám daří a Jiří, ať se vám žije, pokud možno, co nejlépe. No, a s těmi lidmi, se kterými se scházíte a radíte se a povídáte se i na téma rakovina, tak třeba vás to v něčem posiluje, jinak byste si s nima nepovídal.
1: Nás to hodně nás to pozbuzuje, protože já jsem jenom chtěl říct na to téma, že jsme takový štamgasti, všetci tam, v tom kruhu, a všetci, ale tak nádherně, nikdo není žádný hrdina, všetci jsme jak malé děti a nikdy jsme se neznali, ale přesto se máme tak strašně moc rádi v tom životě, strašně moc rádi. Já jsem nikdy nevěděl, že dostanu rakovinu, ale dostal jsem se na onkologii do Ostravy, do Krnova, jo, všude, mezi ty lidi a mám svoje primáře, doktory a ty lidi jsou úplně jinakší, jo, jak se k vám krásně chovají, jak malému dítěti, jo, jako, ale je to nádherné. Prakticky, když člověk se dozví, že má tuto nemoc, tak tyto lidé vás přivedou na tu správnou cestu, jako správní štamgasti, kteří vám dají úplně zapomenout na to nemoc a žijete normálně dál s tím způsobem života.
0: Jiří, vy jste to tak hezky řekl a tak hezky to promíchal vlastně k tomu dnešnímu tématu, že nemám co jiného říct, než že si vážím toho, že jste zavolal. Děkuju.
1: No já vám moc krát děkuju a hodně štěstí v životě a prosím vás, hodně zdraví.
0: No, vlastně to byla moc hezká tečka, hodně zdraví. Není na to, co říct. Samozřejmě rakovina, to už zní podle názvu, podle pojmenování strašně, ale jak sami slyšíte, dá se na tom najít i něco moc fajn. Tak doufám, že jste to vnímali taky jako já.

0: Zamgastech o tom, jestli je příjemné nebo nepříjemné slyšet nebo vnímat a zase vy. O tom to je v dnešním vysílání. Telefon do studia 731 800 900. Zavolejte do Českého rozhlasu jako třeba vy. Slyšíme se dobře. Haló, haló.
1: Já vás zdravím, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý, ani bych nečekal, že jsem se dovolal, dá se říct hned.
0: Ano, po 100 letech. Třeba.
1: No, já jsem, když jsi tady, no. Na rovinu řeknu, že nevím, jestli jsem ve studiu už nebo ne.
0: Už protože... jste přímo do vysílání.
1: Přímo,
0: jsem přeslechl vaše jméno křesní, prosím
1: Antonín,
0: pěkně.
1: Antonín nebo Tonda nebo Antonín. To je
0: počkejte, zase tak u mě nejste takovým štangastem, abych vám říkal Tonda, takže Antoníne.
1: Tak Antonín.
0: Antoníne.
1: Může být.
0: Povězte, štangast.
1: K tomu štangastoství. Nebo tak, no, já tady, co se týče toho, tak nejsem v restauraci, ale třeba, já nevím, od roku 21 existuje určitá sociální síť, jako mluvená, jo, kde se mluví, jo, tak tam zase, dá se říct, jsem já takovým štangastem, nebo dá se říct, že se pravidelně setkáváme na to popovídání, já tomu říkám, jako kdybychom se v podstatě potkávali, jako kdybychom šli na ulici a potkali jsme se, jo. Pozdravíme se, jo, s některým jako prohodíme víc slov, s některým míň slov, jo, ale dá se říct, že to jsou každodenní setkání, jo, že už potom samozřejmě nechci, že by člověk vrostl do těch životů těch druhých, ale opravdu hodně o nich ví a jako tak se to je třeba pro mě, no a já celý život dělám teda radiomaterský vysílání, takže zase tam na těch radiomaterských pásmech tam taky, jako jo, pokud slyším určitou značku člověka, no tak taky už, že jo, samozřejmě, nebo je to tady někdo člověk z místa, tak už člověk taky ví, jo, s kým v podstatě má tu čest a tak, takže to je pro mě to, takový to štangastoství, no a my tady občas právě přesně jako radiomateři tady z Kladenska vnímáme jednou za, řekněme, 2-3 měsíce vždycky setkání, no, že jsme taky svým způsobem takový štangasti, sice nepravidelní tady v jedný takový restauraci, takže víceméně jako takhle se to dá propojit a chtěl jsem říct, že se mi moc líbí, slyším o tom, jak to rádio je taková, já bych řekl dneska už taková nedoceněná věc v podstatě, jo.
0: Jak to myslíte?
1: Těm posluchačům, no, že prostě těm posluchačům, jako já to myslím kladně samozřejmě, jo, že se mi líbí, že pro ty posluchače, jo, spíš se zrozumějí přesně ty sociální sítě a tyhle ty záležitosti, ale pro to rádio, pro ty posluchače to rádio je obrovský společník, jo, pro ten život a jo, ta určitá i jedna rozhlasová stanice nebo tak je to, jak jsem slyšel přesně na pánovi před malou chvílí, tak je to třeba, jo, že to je celodenní společník a jako to se mi líbí, no, já jako tím, že dělám ten nějaký poslech rádií, tak zase já spíš zase převaděju hodně teda, ale hodně teda, takže to je zase takové, ale fandím těmhletěm přesně, jak volal ten pán třeba s tou rakovinou a fakt jim držím palce, protože to já opravdu obdivu, ať jsem teda třeba zcela zase nevědomý nebo takhle, tak si říkám, to jsem na tom ještě jako fakt opravdu dobře, protože jako tito lidé, říkám, ty mají můj obrovský obdiv a hlavně přeju, aby opravdu byli jako co nejzdravější v rámci těch možností a víte, jako říkám, to je potom zásah do života, jo. Říkám, ty postižení jednotlivý, to už tak ten život přinese, ale tyhle ty vážní nemoci a tak, to je ještě snad daleko, daleko horší, takže tak to...
0: Já bych to Antoníne, trochu ještě zpřesnil, je úplně jedno, jestli se jedná o rakovinu, nebo jestli se jedná o cokoliv jiného, ale je moc fajn slyšet, že někdo si najde nějaký způsob, ať už komunikace, nebo nějakého místa, kde mu je dobře a kde mu lidi rozumí, kde ho chápají.
1: Ano, určitě ano. To a jako je vidět, jak ten pán říkal, že jak vlastně jsou teda spojení teda samozřejmě jako tím tou nemocí, řekněme, nebo tímto, no, jak jsou takto spojení a že vlastně No,
0: jsou na jedné rovině a můžou se povyprávět, ať už ty bolesti, anebo radosti, a můžou si říct, hele, mě bylo blbě, mě bylo dobře. Všichni jsou si stejně rovni. A to, že rakovina někoho změní, tak to je jasné. Ta změní zcela určitě.
1: Hlavně asi obrátí ten život úplně s nohama a oni mají můj obdiv, protože třeba já jsem se, já nevím, takhle jsem byl oslepen třeba v inkubátoru, třeba já nevím, kyslíkem, řekněme třeba, jo, a jsem s tím 50 let, takže jako já nemám, jo, takže když slyším tyhle ty příběhy, tak si říkám, jo, to seš na tom ještě, královsky, to ještě úplně, to je úplně prostě v pořádku. To je spíš takové jenom ta moje taková myšlenka, když vždycky slyším ty noční linky, tak mě vždycky napadá, že je obrovská škoda, že třeba tady v České republice na to nejsou finance a takhle, ale že tedy, jak pořád koukáme do té Ameriky a za to moře a tak, tak tam jsou rádia takový ty takzvaný ty povídací, jo, kde se povídá celý dny na určitý témata z posluchače a tak, tak si říkám, že je škoda, že nikdo nemá ty finance a tu možnost, aby něco takového založil a udělal, protože to by byl taky, si myslím, celkem zajímavý prostor a říkám, ale zaplať pámu aspoň za ty třeba 2 hodiny v tom Českém rozhlase pro tento pořad.
0: Já vždycky říkám, že když vysílám pro posluchače v regionu středních Čech od pondělí do pátku od 5 ráno do 9, tak pro mě je noční linka vlastně jakýmsi ne zpestřením, ale jinou dimenzí, jiným světem, kdy člověk přijde na jiné myšlenky, kdy člověk vlastně zjistí, pro koho mluví, pro koho vysílá a s kým má tu čest. A samozřejmě ne vždycky to vypadá tak, že je to ze 100% pochopené a taky nemůžu být oblíben u každého, ale na druhou stranu, zase na druhou stranu je fajn tohleto vědět a vnímat, že pro někoho mluví, pro někoho vysílá.
1: Já jsem dělal dlouhá léta na telefonních ústřenách, jsem propojoval hovory, jo, takže mě se taky různí lidé dovolávali a já jsem dělal v jednom zdravotnickém zařízení tady jako nakladně 13 let, takže ke mně se taky občas dostávaly různý příběhy a i letkdy nálady těch lidí, ale člověk to musel samozřejmě chápat a pochopit a bylo to součástí té práce a tak. Nebudu vás dál zdržovat.
0: Ano, děkuju.
1: Děkuju vám moc a
0: pěkný
1: večer vám i posluchačům.
0: I vám, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Srdečně zdravím vás, pane moderátore, a všechny posluchače Noční linky. Myslím si, že Noční linka by neměla být pro štamgasty. Poslouchají velké množství lidí a bohužel je velmi těžké se dovolat. Myslím si, že by bylo hezké a slušné dát šanci, už jste k ním, k posluchačům, abychom stále neposlouchali problémy stejných lidí. Díky za pochopení, všechny zdravím, Maruška. A Maruška, tady koukám. Ano. Tady se ještě vrací ke včerejšímu tématu, ale to zase jindy ke zpětnému poslechu. Podívejte se na stránky vaší stanice, jak jsem říkal, zpětný poslech. Včera jsme probírali malá, velká, žádná. Téma ňadra. A myslím si, že vysílání se podařilo. Ne, protože bych si tak sám to zhodnotil, ale spousta posluchačů, kteří na to téma čekali, tak se ještě zpětně ozvali, že si toho moc váží a že to bylo v rámci slušnosti a hlavně bylo to prý i poučné, no tak jsem za to rád. Tak telefon do studia, víte, dnes ještě doprobíráme posledních nějakých 25 minut téma štamgasti, ať už to budou štamgasti pravidelně volající, anebo výjimečně zavolající, anebo třeba úplně poprvé. A teprve se štamgasty stanou. No, prosím, je tady ta možnost. Nejdřív ale přidám také příspěvky, které jste napsali sem k nám do studia. Ano, tady to vidím třeba. Do knihovny chodím celý život. Když jsem odešel do důchodu, začal jsem tam trávit tolik času, že mi knihovnice jednou žertem řekla, jestli nechci dostat služební průkaz. Měl jsem svůj stůl u okna, viděl jsem, že vrže podlaha, kde vrže podlaha, kdo čte detektivky a kdo si půjčuje romány jen podle obálky. Jednou tam přišel pán a zeptal se mě, kde najde cestopisy. Tak jsem mu je ukázal, knihovnice se zasmála, že jsem právě odpracoval první směnu. Přiznám se, udělalo mi to dobře. Člověk po odchodu z práce někdy ztratí pocit užitečnosti. Já ho našel mezi regály a možná jsem tam byl až moc často, ale aspoň jsem nikomu nepřekážel nahlas. Rostislav. No, Rostislave, je to fakt, člověk musí najít své uplatnění i po tom, co změní svůj styl života z denodenního docházení nebo dojíždění do práce, najít si svůj smysl, další smysl života. A pozor, tady mám třeba posluchače Roberta, který se vlastně tak odráží od pravidelného volání do vysílání. Do rozhlasových pořadů volám rád, ne pořád, ale pravidelně. Manželka tvrdí, že pravidelně znamená pokaždé, když mě napadne věta. Já říkám, že když má člověk zkušenosti, nemá je nechávat doma v šuplíku. Jednou jsem zavolal do vysílání a paní za telefonem řekla: dobrý večer, pane Roberte. Já se ještě ani nepředstavil. Prý mě poznala podle hlasu. Od té doby si dávám pozor, abych nezačínal pořád stejně, ale moc to nepomáhá. Kamarád mi řekl, že kdyby v rádiu pustili jen moje odkašlání, půlka posluchačů ví, kdo volá. Možná jsem trochu otravný, ale říkám si, že dokud mě berou, tak snad úplná pohroma nejsem. Robert, hranice. No, Roberte, ale víte to, a to je důležitého.

0: S vámi noční vysílání Českého rozhlasu, je s vámi taky posluchač Jaromír. Zdravím vás, vydržel jste u telefonu?
1: Ano, vydržel.
0: Jsem rád, pěknou noc přeju. Máte se dobře?
1: Taky, ale no tak v rámci možností.
0: Teto.
1: Taky mě potkalo to, co říkal před tím, ne tenhle, ale před tím, že ono...
0: Taková ta hnusná věc.
1: Ano, no, ale tak člověk s tím musí žít, no, tak už mě je přes 70, no, ale tak...
0: No, důležité je nerezignovat,
1: Ale víte, já třeba takovou jsem tam volal, že chodím hledat vodu, tyhle patogenní zóny a všecko, ale to s tím nesouvisí, jo, a prostě, že umím prostě jako léčit lidi, sám se nevyléčím, ale to je jedno, ale jak vám řeknu tohle, jako... My jsme dělali v Lovosicích na Lovochemii kyselinu dusičnou, jsme upravovali, dávali jsme tam nový kotel s chlapama a chodili jsme do jedné hospody a tam jsme měli svůj stůl, prostě jsme tam na další dobu, to není to za chvilku udělaný, no tak jsme tam seděli, pozorovali a na druhé straně prostě ty hospody měli automaty. Jo, a u těch automatů tam věčně seděla taková starší paní, 65 roku, měla tam stoleček, pivo a hrála automaty. No a přestala hrát a já jsem chlapu říkal, koukejte, je nás pět, každý dáme 25 korunů, dáme tam, tak jsem tam šel. A rukama jsem šel nad automatama tam, tak a říkám, tak tenhle nedá. Šel jsem nad druhým, taky tenhle nedá. Jako automat, jo, no. Šel jsem na třetím a říkal, a tak tenhle dá. No, sranda byla v tom, že jsem těch 25 korun tam naházel a asi kolem 500 jsem tam z toho vyinkasoval. Ta paní, co seděla vedle u toho stolečku, jo, to, tak jsem vyplatil chlapům, jsem dal, jo, tak jsme se rozdělili prostě tak. A teď jsme pozorovali, jako tu paní, co bude dělat. A ona šla a taky rukama nad těma automatama, no my jsme to, zrovali smíchy jsme normálně, jo, tak jsme tam chodili každý den, že jo, na ty automaty, nebo ne, na ty automaty, pardon, na to pivo, jo, jsme tam do hospody v Lovosici chodili a tak jsme si říkali, no to není možný, jo, no nevyhrála nic, jo, no ale přitom potom jsme šli teda do jiný, na nádraží a tam taky jsme potom... Vždycky na večeři jsme tam šli a taky tam měli automaty. A já jsem říkal, nějaký Láďa Jarešův Trtnova, jsem říkal, hele Láďo, on to dělal dřív ředitele východočeský dřevářský závodu, potom jako ho vyhodili, že byl ve straně, no tak šel dělat k nám, to je jedno. A tak jsme tam taky chodili, teda, protože chlapi taky odjeli nebo šli jinam. No tak jsme tam seděli, koukali a říkali, hele, já mám 5 korun, tady pojdem na automat. Tam seděli v štangatři, no 12 jich bylo, taková řada u těch automatů, házali, nic nevyhráli. No já jsem tam šel, hodil jsem tu 10 korunu tam a vyhrál jsem přes 12 korun. A šel jsem na tím pinglem s odpuštěním, že to tak řeknu, a jsem řekl, hele, pojď nás vyplatit. No tak a jsem ještě tam byl jeden a jsem říkal, tak jdem vyklepat ten druhý automat. Jo, a ten pingel říkal, tak to už tady ani nemusím bejt, jo. Druhý den jsme tam přišli, jen jsme vstoupili do těch dveří a ta banda řvala, prej, vy sem k automatům vůbec nesmíte, jo, prostě. No, říkám, no prostě štangastři, jo, my jsme si teda taky dali jsme jídlo to, tak jsem říkal, no, jsem s tím chtěl a říkal, chlapi, tak každému tady zaplatím velkýho panáka Bechera, no, tak jsem jim tam tak byli spokojeni, tak už prostě na nás nenadávali.
0: Zase na druhou stranu, já kdybych vás znal teď v této době, teď mám takový pocit, že už ty automaty nejsou nikde, takže vlastně ve své podstatě vy jste ušetřil štamgastům smutky.
1: No, ale bylo to zajímavý, já třeba na Slovensku, jo, prostě tam jsme taky do toho a vždycky tam jsem třeba 10 korun slovenskou a vždycky jsem vyhrál. Chlapi byli úplně, říkají, to není možný, jak ty to děláš, jo. Prostě vždycky jsem měl na večeři zaplacenou a potom jsme stavili tady v 95. tady v Třeboni pivovar A tam mistr se to dozvěděl vesně domů, že jo, autem a říká, prej, o tobě se říká, že prostě tohle umíš. Já jsem říkal, no počkej, umím. Stavili jsme se v Chrudimi v hospodě a já jsem říkal, no tak to zkusím. Vzal jsem 10 korun, hodil jsem to do automatu, vyhrál jsem 250 korun. Dobrý, a ten mistr, jo, ještě s vedoucím říkal, no kurník, to není možný. Ještě jednou, no asi tam jsem před 350 korun, ještě jednou za tu 10 korunu. Ty byli úplně, prej, zaplatí za kořálku, já jsem říkal, řídíte, že nic nedostanete, žádný chlastání nebude. Ne, ale prostě, no prostě takovýhle zážitky, prostě, no to je úplně prostě...
0: Zničit Štamgastovi možnost výhry, to dokážete jedině vy.
1: Ne, no normálně, opravdu, no tak já teďka taky, jo, chodím hledat tu vodu, o, a tyhle patogenní zóny a tak jako tam, já třeba, co jsem měl jednoho pána, který každý rok ke mně chodil, jako aby zjistil jako léčitel, jako co mu je, byl to spisovatel vlastní Karel Sýs, jo, a tak vždycky každý rok se u mě stavoval a až teďka je to asi 2 roky, jsem mu říkal, hele Karle, ty běž k doktorům, já mu nemůžu říct, že má rakovinu, nebo že jim prostě to, já jsem říkal, hele, jsi marot, máš prostě se třeba má, prostě běž k doktorům, ať okamžitě prostě to, no, no to bylo prostě v létě, no a na jaře mě volali, to jeho přítelky mě volala, hele Karel umřel. Prostě je to prostě špatně. No.
0: A víte co, já tu rakovinu to zavedu do vysílání v rámci nočního povídání.
1: Já jsem mu Karlovi říkal, jsem říkal, Karle, okamžitě on je z Prahy byl, jo, a jezdil, to já jsem z Kostelce, to je na Zorlici, tak do Kostelce jezdil prostě každý rok, vždycky přijel na 14 dní, protože on se tady narodil. A
0: musíme se rozloučit, omlouvám se, povídáme moc dlouho. Jo, každopádně, ano, ale to téma, já ho dám do vysílání v nějaké blízké době.
1: No, zkuste to, no.
0: Půjde to, já jo. Jsem přesvědčen o tom, protože mi tady přistála taky další zpráva, ano, že bychom mohli...
1: I další lidi můžou dovolat, aby jsem se nevykycával.
0: Ne, dobře, tak děkuju, jo. Ať se daří a Jaromíre, klid, pohodu, dobrou noc.
1: Zbytek, dobrou noc, zbytek.
0: Ano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Že povídáme dlouho, to je jedna věc, ono někdy se to natáhne, na druhou stranu pak se odejde od tématu, protože my jsme měli téma štamgaství, štamgasti a to je téma, které vás provázelo předchozími 2 hodinami. Tak máme poslední čas na povídání, tak je to na vás, volejte 731 800 900 a to téma rakovina, ať to zní všelijak. A pro někoho pohnutě smutně dáme ho. Popřemýšlím nad tím, kdy, aby to sedlo a hlavně ještě promyslím pro a proti, jestli a vůbec s kolegy to taky proberem, tak se těším případně i na další možné návrhy témat, protože noční linka se opravdu vysílá každou noc, co noc mezi 23. a 1 hodinou.

0: Pláču sůl. Nevím, Heleno, pláčete taky dobrý sůl? Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
1: Ne, já jsem si říkala, že zavolám jako ženská, která teda, nevím, ještě jsem teda neslyšela, jsem přišla o 11:30, že volají sami chlapy. Tak já vám můžu říct, že tady od Brna tak 30 kilometrů v dědince, jestli znáte Tišnov, Porta Celi, takže poblíž jsme tady, opravdu před Tišnovem. Ale kvůli čemu volám? My jsme takový štamgastky, my chodíme do cvičení a každý pondělí chodíme sem do hospodky malé, ale naše. A máme tam své místa, samozřejmě. A máme v rohu prostě stůl, kde když nám ho někdo obsadí, tak jsme teda hrozně neradí.
0: jak je to možné, že nám ho neubránili? Máte tam cedulku, štamgastky?
1: No, my jsme tady měli takovou jednu, která nás obsluhovala, ta nám tu cedulku tam dávala, ona už tady není.
0: Aha.
1: A hodně se to mění a jsou tady brigádnice, tak oni to neví. Jo. Ale víte, co vám chci říct, že prostě bylo nás víc mnohem. Tady už opravdu pravidelně cvičíme už ale 9. rok a ty žensky jsou už tak starý a jako opravdu jako ve věku 80 i plus a už některý zemřeli, ale prostě to nechci říkat prostě o nemocích a nic, ale že teda prostě my, když nás bylo třeba 14, 15, my jsme se k tomu stolu, protože jsme museli, nebo nám přidali stůl a teď boj o tu našu židlu, protože já tam mám taky svoji židlu.
0: Kolik že vás chodí?
1: No, Teď jsme začali od září, my máme vždycky prázdniny, my to máme jako školáci, takže nás chodí takových 10-11 cvičit, jo, ale všechny třeba do té hospodky nedojdou, ale vždycky se tam pobavíme, vykládáme si vtipy a to sami máme na kulturním domě, jak cvičíme a my cvičíme opravdu spíš jako posilovací a na židlách a gumy a jsme v kroužku. A taky máme každé svoje to místo. Takže tam gasí i na kulturním domě.
0: Tak takhle vy to máte. No dobře, děkuju vám teda pěkně za zavolání, představení si a nedej bože, aby vám to někdo obsadil do budoucna. A jestli mě neklame tedy pohled do kalendáře, i když máme státní svátek, je pondělí. Půjdete cvičit?
1: Nepůjdeme. My na ty státní svátky nechodíme, ale co je veliký bonus, že se tady je zařízený, že se potkávají, je tam setkání seniorů, je to 2x do roka a je to na jaře a na podzim a v úterý je setkání seniorů na tom Kulťasu. Takže perfekt, víte, zase veselo s harmonikou. Takže takhle.
0: Děkujeme.
1: Já jsem rozčísnout trošku takový ty negativní věci.
0: Rozčísla jste to skvěle, děkuju vám za to, blíží se jedna hodina, musíme se rozloučit, dobrou noc.
1: No, dobrou noc, děkuji, naslednou, dobrou.

Za pár jedna hodina, než se rozpojí regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, ještě poděkování vám všem, kdo jste zavolali, kdo jste napsali do noční linky, vážím si toho, děkuju, myslím to zcela vážně, upřímně, protože noční linka, taková studnice vašich příběhů, doufám, že si nenecháte ujít i tu noční linku další, tentokrát bude z Pardubic, těší se na vás, předpokládám, a nemůže už teď dospat Zdeněk Novák. My se společně uslyšíme v pátek na vlnách noční linky. Téma zatím neprozradím, ale buď si ho pohlídejte na stránkách programu vaší stanice, a nebo se nechte sami překvapit, kdo se ozve, se kterým tématem v pátek hodinu před půlnocí. Tak dobrou noc přeji všem, pěkné sny, klid, pohodu a hlavně užijte a oslavte státního svátku, který připadá na dnešní den, pondělí 28. září. Naslyšenou se těší Honza Macou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí, abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti Divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
2: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli Městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
3: Za to ti děkuji.
2: A ještě mám pro tebe růže.
3: Krásný. Budou se mi asi hodit.

dlažbou měst a jejich špíno, smutkem dní a nudou líno, já tě znám. Ty, kdo ztratil z přízeň dam,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepe Kšmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to tak užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: V kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol, třeba já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet začátek toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala
2: nahlas?
3: Já
2: jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním představení, v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch rukou,
2: o těch krvavých rukou a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: té. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by se za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě volet a dřív to bylo u mě, že jo? Ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav, nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor. To byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty? Dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním roce

0: spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
1: Jmenuješ tady pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
0: Ano.
1: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já, no tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali, večer se to hrálo, že jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě v sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
0: A takhle nás vedla na té škole taky.
1: Jo.
0: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady ano. Má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže, když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
1: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana, ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten Plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on jak dopoledne byl ležerň a takovej jako hostejný by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl. A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Ta odešla. Ano. Já tam stál jak blbec přičarovaný.
0: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
1: no ano,
0: když jsme
1: já
0: stáli
1: jsem
0: v těch
1: najednou
0: sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to. Já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
1: Ano.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanoviči.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpusťte, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak... Já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovi.
2: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu, oběma. Ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpane... Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned ti zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce, jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech, nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jako by mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
4: Ivane Vasiljeviči,
3: ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
4: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
3: Aha.
4: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji vám.
4: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: Děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No...
4: Ale proboha? Vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No, no tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Ráčíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
4: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
3: Moje volí loučky, prosím.
4: Volí loučky jsou přece naše.
3: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
4: A odkdy jsou vaše?
3: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
4: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
3: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
4: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
3: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
4: Ale to nemyslíte vážně.
3: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
4: ne,
3: se stav...
4: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... A nemá smysl se o tom hádat.
3: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
4: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
3: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
4: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
3: Moje, prosím.
4: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
3: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
4: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
3: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
4: To není pravda, naše.
3: Moje.
4: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
3: Co prosím?
4: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
3: Já je vyhodím.
4: Jen se opovažte.
3: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
4: Nekřičte,
3: moje.
4: Nekřičte, prosím, nekřičte.
3: Moje.
4: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
3: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
4: Naše.
3: Moje.
4: Naše.
3: Moje.
2: Co je? Papa. Co se to tu děje?
4: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
2: Drahoušku, loučky jsou naše.
3: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše? Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
2: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
3: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
2: Nedokážete.
3: Nikoliv, dokážu.
2: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak?
3: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
2: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučovali.
3: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste uzurpátor.
2: Cože? Co jste to řekl?
4: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
2: Co jste to řekl, pane?
4: Volí loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
3: tak
4: ne a ne.
3: Tak to uvidíme u soudu.
2: U soudu?
3: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
2: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
4: Klidně.
2: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
4: Pletichářská
2: celý
4: povaha.
2: Celý váš rod byl takový.
3: Prosím, abyste neurážel můj rod.
2: Ano, ano, sudiči.
4: Tak.
2: Jeden vedle druhého sudič.
4: Sudič.
3: U nás byli sami čestní lidé.
4: Papa,
3: u nás se
4: to?
3: Nikdo nedostal ano. Před soud.
2: Ano.
3: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
2: U vás byli všichni blázni.
4: Ano, všichni, všichni.
2: A váš dědeček pil jako duha.
4: Tak.
2: A vaše teta utekla se stavitelem.
3: A vaše matka byla...
2: A váš otec byl karbaník.
4: A vaše teta drbna byla,
3: Vodu,
4: vaše teta
3: vás,
4: drbna.
3: Prosím vás, Vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
2: Já?
3: Moje srdce a podvodník.
4: To je ale ubohost.
3: Kde je můj klobouk?
4: Ale bože můj.
3: Já nemůžu. Uzurpátor.
4: To je přece ubohé, to je hnusné.
2: A podvodník.
3: A vy se klobouk.
2: Ven.
3: Moje srdce. Já musím mít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
2: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
4: Ven. Ven a naschledanou u soudu.
3: To tedy uvidíte.
2: To uvidíme.
4: Něčem.
3: Strachách do zelí.
4: Zabere si cizí pozemek. Takový. Ještě se pováží nadávat.
2: Taková nula. Má toho. Aha, ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
4: Cože?
2: Udělá nabídku k sňatku. nabídku.
4: Jakou nabídku k sňatku?
2: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
4: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
2: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
4: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte. A vraťte.
2: Koho vrátit?
4: Rychle. Papa mě špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
2: Co je? Co je tím?
4: Umírám. Umírám, ať se hned vrátí.
2: Nezví.
4: Papa.
2: Nezví, už běžím.
4: Co jste mi to provedli? Nezví. Vraťte ho, vraťte.
2: Nezví, už jde.
4: A kde, kde je, kde?
2: Hned tu bude čert, aby ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
4: Ať se hned vrátí.
2: Povídám ti, že už jde.
4: Vrátí.
2: Ach, já chudák.
3: Zdálo se mi, že mě voláte.
2: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím mít nic společného. Nic.
3: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škube.
4: Ivane Vasiljeviči, odpuste. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
3: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
4: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
3: Ano, děkuji.
4: Neměli jsme pravdu.
3: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
4: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
3: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
4: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím. Vašeho. Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak... Proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mě dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby si pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval, především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě ano, se své škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básení mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jednu whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane Vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano. A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertyho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co to, co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertí, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel, no... No to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertí? Aha, Bertí vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Bertí, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertí právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Bertí?
7: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
7: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
7: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
7: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertí. Kdo je to tvoje Klotilda?
7: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
7: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Bertí?
7: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
7: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
6: A co tento dopis?
7: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
6: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
7: Vezmu si něco ve spíži.
6: Bertí!
7: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
6: Bertí, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
7: Hezký večer, mama!
6: Bertí!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Berti?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíš Maria.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Berti.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježíš Maria. Já jsem nešťastná žena.

0: co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Berty, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Berty! Berty!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Berty?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Berty? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla by si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Berty?
2: Ano, mama?
0: Ne. Nechoď. Prosím. Pro psychiatra?
2: No. A dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.